0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak 3 okresy, 2 přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak tam poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme... My
3: a dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, z toho manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a toto nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, no. Že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono, zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit, rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 000 dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
4: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
3: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
4: Domů na svojí, v práci taky na svojí, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
5: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
3: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
5: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
3: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
5: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
3: Staníš se.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: S dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnalý, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
2: Dobrý den, jak se máte?
1: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
2: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
1: Takže busty anebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátím Horníčkem.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima?
0: Pantomima.
1: Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem, ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně, jak si důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujeme mimou.
2: No.
3: Protože mým no, v jednej dlhej souvislej pauze,
2: ano, ano,
3: kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec tam by se už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, ale mým nie, ten
2: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou.
3: Ano.
2: Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na něj dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde,
3: v tom
2: rádi? Kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no, vždycky s jiným motýlem.
3: No, to si zahráme, ty budeš no, motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní
4: no,
2: roli?
4: No, samozřejmě.
2: No dobře,
3: no, no pojďme na věc.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se v pantomimě přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, po česky Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr. No.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, tak skromná, ano, správně. Hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty já vím.
4: Alebo pěstíky.
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
3: Žil se. A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, proč nás buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ale ty pece si modlil, tak máš prelietec květa na květ. Ne, to tam potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
2: stolička.
1: No, na židli si set. Jiné pojetí.
3: To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
4: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal pan Horníček.
3: Ano, Horníček, ano. Měli bychom nechat diváka. Ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
4: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém. Pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
3: Dokázala bys točit němý film?
4: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, ano, kde se neřeklo ani slovo, je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
3: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
4: režisera? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
3: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
4: No, to není
3: máš
4: tak
3: větší výběr.
4: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický, ano, protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
3: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění, a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stela Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitku Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
4: Dobře. Jo, dobře, tak děkujeme.
5: Jo, prodávám od jak živa.
6: Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: No, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím, jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří, děkujeme moc za hlasování, mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nasledanou, ano.
4: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
7: Dobrý den, Mário, při telefoně, já vás zdravím.
4: Také.
7: A vašeho hosta, paní Němcovu.
6: Dobrý den.
7: A chtěl bych som poprosit pokračování Troch pánov.
4: Dobře.
7: Bylo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod.
7: Děkujem.
4: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro 3/4 těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
9: Mají ještě chleba?
10: Mají, chleba mají dost.
9: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
11: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
9: On nedá párky.
11: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
9: Dejte pokoj.
11: No.
10: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky.
11: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
12: Každý mužský je zmetek.
11: Cože?
9: Jak to?
10: Jak to, prosím vás?
12: Zmetek. Prostě nedokonalé dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
9: Mužský, chudáci.
10: Chudáci.
12: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
10: Tuto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
12: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik?
11: Zmetek.
10: Ani mi nevzpomínejte. No. Strašnej, co?
12: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco podruhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně.
11: To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
9: Můžete mít pravdu, tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
10: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
9: Ale hlava, my myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
12: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
10: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
12: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
10: Například, když stěhujete kredenc.
12: Jenomže mockrát, dámovi, v životě stěhujete kredenc.
10: Já mám takový hobby.
9: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
12: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
3: Jo, určitě, no samozřejmě.
4: Jo.
3: No, to není vůbec žádný problém.
4: Byl vám rozmetek.
3: Ne, to bych neřekla. No. Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
4: Jo.
3: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
4: No, šla tak, si a udělala jsi.
3: Tak jsem to šla udělat, no já bych věděl, jak by to dopadlo.
4: Jak na tom byl s technikou?
3: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně. Jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
4: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
3: Zkoušel, tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jede těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být.
4: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
3: ne,
4: je to šálení.
3: Ono to funguje dokonale, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
4: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš, filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
3: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
4: Dva, proč dva?
3: Jeden, který jeden si bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
4: Ty už jsou.
3: No ty už jsou, aby si s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
4: Jo.
3: Jo. Aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
4: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do humoriády přišel robot.
3: No, jasně.
4: A to by byla škoda, ale zase.
3: Ne, to je dobrý, já hru.
4: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
3: Já jsem proto.
4: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 01 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Lidku, kterou mám ráda, kterou si vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Ano. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také a hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku a kdo teď přidá ještě svůj hlas. Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičko a taky vás moc samozřejmě oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti natácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, jako na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali si něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, který jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Tak ona to jako odtrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá a co se jí stalo? Jo. Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou, už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařinka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že jeho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, nebo v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka hezká, no a říkala, ale ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh. Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: To ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty všecko. Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady...
4: Já!
3: Tady kudlička. Huj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Co na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
5: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
5: Byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
5: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
5: No ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkej.
3: No je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe. Já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
5: No, moje tchyně, to je taky něco. Fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
5: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No, myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No,
5: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, já? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
5: Počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
5: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
5: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože prostě to, nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856. A takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano, to jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho jako jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no, jo, rovnou do takového stejně urnového háje.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Když jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klaněli. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Mm-hmm. Jo, bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 011 04. Tak pište humor mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zera.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchýně, nebo Tomáš Tepfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
5: Tady Roma Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
6: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
6: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
6: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
6: to
4: děkuju.
6: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer,
4: jo.
6: Když mám aj špatnou náladu. To je taková nádhera. To by zasloužil Oscara. Aj.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
6: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctivě, tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
7: Dobré dopoledne, dáma opadne. Je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
7: A přál bych si pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchýně po druhé.
9: Přece jenom, až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
10: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
9: Co všechno?
10: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
9: No, v práci je přece.
10: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
9: Já to vyměním sama.
10: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
9: No tak tohle snad dělat nemusím.
10: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končí.
9: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
10: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
9: Cože?
10: No jo.
9: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
10: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej, jo. Ježiš,
9: promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
10: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
9: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
10: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
9: Cože?
10: No jo.
9: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
10: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
9: My?
10: No.
9: Stěhovat?
10: Ano.
9: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
10: Tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
9: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
10: Ano. A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát ses v životě stěhovala ty?
11: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
11: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
11: A dost.
1: Stačí. Dobrá.
11: To je pravda.
1: Moc děkuju.
11: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky, taky.
11: Objímejte se.
1: Jo.
11: Milujte se.
1: Ano.
11: A
1: nechoďte na zí jako Jitka.
11: A čtěte Máchu.
1: Jo.
11: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
11: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
11: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se na hlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
11: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
11: jasně, ne, dneska, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
11: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
11: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
11: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a mlasně se vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme také 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Meziměstí na Náchodsku nemá zubní ordinaci. Berlínská policie zastřelila muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti. Fotbalisté Hradce Králové porazili v derby Pardubice. A počasí oblačno až zataženo s přehánkami, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrábek. Hezké ráno. 3000 lidí v Meziměstí na Náchodsku jsou bez zubaře. Poslední dva stomatologové skončili před víc než 5 lety. Městu se za ně nedaří sehnat náhradu, připouští nezávislá starostka Pavlína

0: Jarašová.
1: Pokud by se našel někdo, kdo by u nás zubařskou praxi mít chtěl, tak máme připravený byt, ordinace, které jsou skolaudované jako zubní ordinace. Jsme připraveni a ochotni se podílet na financování křesla a nějakých dalších věcí, které by ten konkrétní zubař požadoval.
0: V bývalém internátu v Opočně vzniknou byty pro děti a zázemí pro vedení dětského domova Naděje. Kraj v těchto dnech vypsal soutěž na úpravy prvního patra budovy. Počítá s náklady kolem 15 milionů korun. České soudy vyhlásily za první polovinu roku zhruba 420 bankrotů firem. Jak vyplývá z analýzy společnosti Czech Credit Bureau, je to nejvíc od roku 2017. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti v Berlíně. Potvrdila to večer německá policie. Pachatel najel autem v sobotu večer mezi účastníky pochodu. Jedna žena útok nepřežila. 30 lidí bylo zraněno.
2: Výstřely padly v zahrádkářské kolonii v berlínské čtvrti Spandau. Abdul B. tam podle mluvčího policie zkusil bodnou zbraní zaútočit na příslušníky zvláštní policejní jednotky a ti potom reagovali střelbou. 21-letý Němec s libanonskými kořeny byl podezřelý, že v sobotu večer najížděl dodávkou na účastníky festivalu pestrosti a tolerance v centru města a pak z místa činu utekl. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt to označil za islamistický útok a vyzval k lepší ochraně dalších akcí queer komunity v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové vstup do nové ligové sezóny zvládli. Na domácím hřišti porazili ve východočeském derby Pardubice 2-1. Vítězný gol dal hlavou hradecký odchovanec František Čech. Jeho výkon chválil trenér David Horejš.
3: Dozadu precizní vítězný gol, odchovanec prostě Hradce v derby gol, takže já mu to moc přeju, protože je to skvělý kluk a výborný hráč, prostě pro nás důležitý článek. Já jsem rád, že to utkání právě rozhodl on, protože to je kluk, který si to zaslouží a který vlastně je místní a Hradečan. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na většině území přehánky, ojediněle bouřky. Teploty na východě Čech 22 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už vám dobré ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové začíná přát Jakub Schmidt. Je pondělí 27. července, svátek má Miroslav, nový start nového dne a taky nového týdne, tak ať se vám daří. 4 minuty po páté startuje taky dobré ráno, tedy náš ranní informační servis, ve kterém za chviličku třeba budeme mluvit o tom, že vám možná taky někdy nepřišlo nějaké objednané zboží, nebo vám dopravce nepřiznal kompenzaci za jízdenku, ale protože šlo o pár desítek nebo maximálně stovek korun, tak jste se nechtěli o tuhle tu částku soudit. No pozor, právě k řešení takových sporů mají v Česku sloužit hromadné žaloby, jenomže za 2 roky se k soudu tyto žaloby dostaly jenom 2. Čím to je, vysvětlíme už za pár minut v první dnešní ranní reportáži. Tak si ji určitě poslechněte, no a snad vám budou dělat i písničky Robert Křesťan, DJ Bobo, Miroš Birka a jako první teď Hana Zagorová. Tak ještě jednou dobré ráno z Hradce Králové, pěkně vás zdravíme a přejeme krásný den.

0: Robert Křesťan na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové je 10 minut po páté. Dobré ráno, hezké vstávání. No a teď se budeme věnovat, jak jsem slíbil, takzvaným hromadným žalobám. Neproplacený spožděný let, nedodané zboží anebo například problematické smlouvy na energie. Případy, které mají desítky nebo i stovky poškozených, no a k jejich řešení mají právě sloužit v Česku takzvané hromadné žaloby. Za 2 roky, kdy je možné je podávat, ale soudy rozhodly pouze o jedné jediné.
1: Truhlářství Postýlkov desítkám zákazníků nedodalo objednané dětské postýlky na míru. Některým přišly jen jejich části. Takhle o rozsudku v první hromadné žalobě v Česku informoval na začátku loňského července Radiožurnál.
2: Padl rozsudek v historicky první hromadné žalobě. Soud rozhodl, že firma Postýlkov musí většině zákazníků vyplatit přes 1 000 000 korun za nedodání dětského nábytku.
1: Poškozené zastupoval online mediátor CZ. Žaloby totiž v Česku můžou podávat jen neziskové organizace s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu. I druhou žalobu podávala stejná organizace, a to letos v únoru, kvůli neproplaceným kompenzacím za spožděný let. Za 2 roky účinnosti zákona, který hromadné žaloby zavedl, tak byly podány jen 2. Pokračuje právnička z organizace Online Mediátor Tereza Borkovcová.
3: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Jaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
1: Problém s financováním vidí i společnost D-Test, která je taky jednou z celkem 4 oprávněných organizací. Podle právníka D-Testu Jana Šůry zatím žádnou hromadnou žalobu nepodali právě z tohoto důvodu.
4: Ale problém je i v tom, že ta odměna je formulována na maximální výši 16%, s tím, že soud ji může ještě snížit.
1: Problém podle něj není to, že se organizaci musí poškození spotřebitelé sami přihlásit. Přesto by podle něj mohl být proces jednodušší. Hromadných žalob by šlo podávat více, například u nevýhodných smluv za energie, pojištění nebo u zrušených letů či zájezdů, pokračuje Šůra.
4: Potom jsme se často setkávali také s automaticky obnovovanými předplatnými či neoprávněně opakovanými platbami.
1: Původně přitom stát počítal v konzervativních odhadech se zhruba 5 až 10 žalobami ročně. Potenciál, který si ministerstvo od novinky slibovalo, se tedy nenaplnil. Na přehod hodnocení je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO brzy.
5: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let ode dne, kdy bylo možné podat první hromadnou žalobu.
1: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně, a to i s ohledem na to, kolik organizací bude mít o oprávnění zájem. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Další písnička z 90. let, na které jsme tančili. Samozřejmě možná i vy, já určitě. Teď v dobrém ránu DJ Bobo na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. 17 minut po páté, pondělí 27. července, svátek má Věroslav a narozeniny oslaví třeba zpěvák, skladatel a textař Janek Ledecký, který přišel na svět v roce 1962. Tak mu blahopřejeme, no a pojďte se spolu s námi podívat taky na to, jak bude a co nás dnes čeká venku.
1: Počasí.
0: Teploty v Hradci Králové třeba neklesly zatím pod 20 stupňů Celsia, ale mělo by to ještě klesat v těch nejbližších hodinách, jak se tak dívám na tu předpověď pro ty nejbližší hodiny, takže by to mohlo klesnout až někam k 17 stupňům. Teď ale aktuálně 21 v Hradci Králové, v Trutnově 17, v Jičíně 18 stupňů Celsia, v Náchodě 19,5 a v Rychnově ukazuje právě teď teploměr, jak jsem se díval, 20 stupňů. Jaký bude den? Dneska nás čeká oblačno až zatažené. Na většině území s přeháňkami, ojediněle i bouřkami a teploty přes den dnes mezi 22 a 25 stupni Celsia. Na horách pak naměříme teplotu kolem 15 stupňů. Biozátěž na jedničce, mírná zátěž. Dnešek bude takovým studenějším a deštivějším dnem, ale od zítřka už se začnou zase teploty vracet zpátky nahoru a ten týden bude opravdu horký, tropický a my se samozřejmě s meteorology dneska taky s nimi povídáme kolem 8:45 o tom, jak horký vlastně ten týden bude a kam až ty teploty během něj budou stoupat. Takže poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, teď vám přejeme dobré ráno, hezké vstávání a samozřejmě příjemné pondělí.
1: Rádio na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Miroš Birka, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. A je 5:22, za 8 minut už bude půl šesté. Připomenu adresu studio.hradec@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa. Jsem k nám do Českého rozhlasu Hradec Králové. Asi víte, proč jsem mi teď připomněl, protože platí i pro vás, kteří se ptáte našeho spotřebitelského rádce a experta Josefa Černého. No a protože se vám nezdají faktury od vašeho mobilního operátora, tak jste právě si o radu dneska napsali do našeho spotřebitelského servisu, takže nám odpoví Josef Černý.
1: Paní Liáně chodí vyúčtování za připojení k internetu 29 korun za den, aniž by takové připojení využívala. Operátor tvrdí, že připojení proběhlo. Paní posluchačko, pokud se s vyúčtováním nesouhlasíte, je potřeba nejpozději do 2 měsíců od dne, kdy jste vyúčtování obdržela, podat u operátora reklamaci. Nejprve se ale přesvědčte, jestli k připojení internetu nedochází například náhodným dotykem příslušné klávesy telefonu. Pokud připojení vůbec nevyužíváte, je vhodné službu zrušit.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Provoz na železnici z Hradce Králové do Trutnova komplikuje výluka, informují České dráhy. Důvodem je údržba trati mezi Jaroměří a Starkočí. Cestující vozí místo vlaků náhradní autobusy. Omezení skončí dnes v noci. Vodáky na Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna přenášení lodí u Týniště nad Orlicí. Silničáři tam budou demolovat most mezi Týništěm a Albrechticemi. Víc k tématu ve zprávách v 6. Registrace aut v Česku by mohla být možná online, počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Lidé by si objednali registrační značku přes portál dopravy a následně vyzvedli ve výdejním boxu. Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil téměř o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických úderů na Irán. Fotbalisté Hradce Králové porazili Pardubice 2-1. V prvním ligovém kole tak navázali na svůj úspěch z předkola Evropské ligy. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, na většině území přeháněky, ojedinělé bouřky. Teploty na východě Čech do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Dobré ráno vám přejeme i teď 7 minut po půl šesté z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a noviny už přede mnou leží na stole, takže vám řeknu, že třeba Mladá fronta Dnes a příloha Kraj Hradecký píše o Jiráskově Hronově, jehož 96. ročník v pátek začíná. Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov, který každoročně přiláká desítky tisíc diváků, nabídne od pátku 31. července do 8. srpna na 150 představení a 20 koncertů a desítky dalších akcí. Pořadatelé připravují 96. ročník, jak jsem říkal, festival je nejenom přehlídkou nejlepších amatérských inscenací, ale také místem setkávání, vzdělávání a výměny zkušeností celé české amatérské divadelní scény. Tak ať se ten letošní ročník vydaří, začíná v pátek, jak jsem říkal. No a teď už se dívám do regionálního hradeckého deníku. Tady představují unikát z Hradce, veterinářku, která peče pamlsky pro nemocné psy. Selhání ledvin, nemocná játra nebo intolerance, čtyřnohé mazlíčky trápí stejné nebo velmi podobné civilizační neduhy jako lidi. Veterinářka Libuše Krejčová z Hradce Králové je jediná v Česku, která pro ně sama vyvíjí a peče speciální doplňková krmiva na míru konkrétním diagnózám. Tak si ten její příběh můžete přečíst sami v dnešním hradeckém deníku na straně číslo 3 se můžete s touto veterinářskou s Libuší Krejčovou seznámit a s tím, jak o pejskách a samozřejmě o našich domácích mazlíčcích přemýšlí. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního práva. Konec populárních dotací sráží ceny domů o stovky tisíc korun. Dva měsíce poté, co vláda výrazně omezila dotace na renovace rodinných domů, se začínají projevovat první dopady. Žádostí o podporu státu výrazně ubylo a mění se i hodnota nemovitostí. Ačkoliv ceny domů určených k rekonstrukci v průměru rostou, tak jejich majitelé musí při prodeji přistupovat na statisícové slevy. Kupci se totiž smlouváním snaží získat peníze, které by jim dříve vyplácel stát. A je to hlavní téma dnešního pondělního vydání práva, takže článek začíná na titulní straně a pak ještě pokračuje na straně číslo 5. Podívejte se, přečtěte si a my se do novin podíváme za hodinu znovu a přineseme z nich samozřejmě i další zajímavé články.

0: To byl Chris Norman v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a už bude 8:30, tak i dnes budeme mít hosta. Dneska vám představíme současnou odbornou ředitelku hradecké neziskové organizace Prostor Pro, Gabrielu Lepkovou, která nedávno získala cenu Časovaná bota za dlouhodobý přínos v oblasti práce s ohroženými dětmi. A jmenuje se Gabriela Lepková, jak jsem říkal, ona v Prostoru Pro pracuje už 16 let asi a spolu s kolegy podporuje teenagery na jejich někdy velmi složité cestě dospíváním. Taky se hodně podílela i na rozšíření nízkoprahových služeb do dalších měst našeho kraje a i to o tom si budeme s Gabrielou Lepkovou povídat. Po 8:30 v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, takže si určitě taky poslechněte.
1: Počasí.
0: Připomenu ranní teploty, které třeba ještě někde na některých místech Královéhradeckého kraje neklesly pod 20 stupňů, ale ještě ta tendence sestupná pokračuje, takže třeba za hodinu, za dvě by mohly být teploty níž, než jsou teď. Tady v Hradci Králové teď ukazuje teploměr kolem 21 stupňů Celsia, jak se dívám, v Trutnově 17, v Jičíně 18, v Náchodě 19,5 a v Rychnově teď aktuálně kolem 20 stupňů Celsia. Ty teploty, jak jsem říkal, ještě budou chviličku klesat, ale pak půjdou nahoru. Dneska už moc ne, dneska se vlastně budou pohybovat maximálně jen do 25 stupňů Celsia, bude to takový chladnější a taky deštivější den, než pak přijdou opět tropické teploty a tropické počasí. Dneska tedy oblačno až zataženo, na většině území počítejte s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. No a teploty, jak jsem říkal, 22 až 25, na horách kolem 15 stupňů. Biozátěž bude dnes na stupni číslo 1, což je mírná zátěž. V dalších dnech se pak začne oteplovat a do Česka se zase vrátí tropické počasí, ale o tom si promluvíme s meteorology až kolem 8:45, abychom přesně řekli, jak to bude vypadat v tomto týdnu.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Jana Kratochvílová teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. No a ještě tady budou Karel Zich, Tom Petty, taky Marta Kubišová. To jsou písničky, které jsou před námi do 6. hodiny v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Takže vás pěkně zdravíme. Užívejte si pondělní ráno s námi. Dnes je 27. července a prázdniny se pomalu budou začínat překlápět do své druhé poloviny, ale stejně pořád ještě máme vrchol sezóny, myslím té návštěvnické, turistické, cestovatelské. No a právě o tom cestování to teď bude s dětmi, ptala se jich Tereza Brázdová.
1: Co je cestovní ruch?
2: To je takový, nepamatuju si, ale vím, jak to bylo dál. To byl takový pán, ale už to nepamatuju si.
1: Dobře, tak pán. Kdo je průvodce?
2: Já vím, průvodce je, že troubí na trumpetku.
1: Co je cestovní kancelář?
3: Že si koupíš lístky do letadla a pojedeš akorát na moře.
2: Cestovní kancelář je, že to je taková práce, kde pracují lidi. I moje maminka, i můj tatínek. A jmenuje se Kuba a Dianka.
1: A čím jsou?
2: Oni mají rádi, když jim dávám pusy, když přijdou z práce. A oni mají rádi i badouše. A oni ho takhle mačkají, potom ho milují, ale stále už. No badouše pejsek.
1: A co v té práci dělají rodiče?
2: Takhle počítají na počítač.
1: A čím budete jednou vy?
2: Školačka. Tvé autoškola. Já chci být mámkou.
4: Já budu pracovat v zoo.
5: A takhle to vidíme my.

0: Audioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vodáky u Týniště nad Orlicí čeká omezení. Areál kempu na Stříbrném rybníku v Hradci Králové změní majitele. Hradečtí fotbalisté zahájili novou sezónu výhrou. A počasí oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulžábek. Hezké ráno. Vodáky na Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna přenášení lodí u Týniště nad Orlicí. Silničáři tam budou demolovat most mezi Týništěm a Albrechticemi.
4: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: Hradec Králové převede areál kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy. Ta provozuje kemp od roku 2020. Převod pozemků a budov má zjednodušit jeho správu a umožnit rychlejší investice do dalšího rozvoje. Městské lesy

0: Do obnovy areálu už dříve investovali desítky milionů korun. Pro letošní sezónu rozšířili lůžkovou kapacitu. Vedení pražské koalice se odpoledne sejde kvůli korupční kauze na magistrátu hlavního města. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS svolal koaliční radu po zásahu policie z minulého úterý. Kriminalisté zatkli ve Škodově paláci dva pracovníky magistrátu.
1: Jedním ze zatčených pracovníků byl podle informací i rozhlasu ředitel odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča. Ten ve své pozici schvaloval potřebné dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným. Primátor Svoboda napsal na sociální síti X, že na koaliční radě bude požadovat vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů, pod kterého podle primátora odbor spadá. Pražští Piráti reagovali, že kauza se týká úředníků státní správy, kteří nejsou podřízeni politikům. Oba v úterý zatčení zaměstnanci úřadu jsou postaveni mimo pracovní poměr. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili Pardubice 2-1 a v prvním ligovém kole navázali na svůj výkon z předkola Evropské ligy. Stejně jako na hřišti norského Tromsø se gólově prosadil nizozemský útočník Mick van Buren. Využil zaváhání pardubického brankáře Mandouse.
2: No, to je jako správný útočník, musí být na ten místo, kde ten balon bude. Musím já jít do vápna a ten gólman udělal tam možná chyba, ale byl jsem tam na správné místo a musíš potom dát gól. Cítím se docela jako dobře, bereš sebevědomí po takový výkon a já si myslím, takhle to můžu pokračovat. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na většině území přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty na východě Čech 22 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 6 hodin 4 minuty, přejeme dobré ráno z Hradce Králové, tady je Český rozhlas a je pondělí 27. července, svátek má Věroslav, na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje náš ranní informační servis, ve kterém nás za chvilku čeká další reportáž. Byl to jeden z příběhů loňského roku, desítky tisíc Čechů se zapisovali do registrů dárců kostní dřeně, aby pomohli vážně nemocné Madlence. Její příběh nakonec skončil dobře, my jsme ale zjišťovali, jestli velký zájem o darování dřeně přetrvává i letos. A za chviličku k tomu tedy uslyšíte od nás Českého rozhlasu Hradec Králové víc. Tak si počkejte a to čekání taky bude příjemné. Tina Turner nám zaspívá. Ještě před ní ale Karol Černoch, taky Black Milk tady budou, Marie Rotrová, no a Jakub Schmidt od mikrofonu ještě jednou pěkně zdraví. Přeju dobré ráno a hezké vstávání.

0: Tina Turner v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude čtvrt na 7. My vás pěkně zdravíme, přejeme dobré ráno, hezké vstávání. No a loňský rok byl pro české registry dárců kostní dřeně rekordní, jak už jsem říkal před chvílí, hlavně díky příběhu malé Madlenky. Vážně nemocné holčičce chtěli pomoct desítky tisíc lidí, kteří se do registru rozhodli zaregistrovat. Příběh Madlenky nakonec skončil dobře, noví dárci se ale registrům hlásí i dál.
1: Kolegyně si teda, až přijde dárce, ho pozve sem do odběrové místnosti, nechá ho právě vyplnit ten velmi podrobný zdravotní dotazník.
2: Marie Kuříková je vedoucí registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu a popisuje mi, jak to vypadá, když u nich najdou pro pacienta možná vhodného dárce.
1: Tady bude vlastně tak hodinku až dvě, pak teda oddělají ten odběr krve.
2: Všechno je to ale zatím taková mezifáze. K finálním odběrům dochází až po dalších podrobnějších testech.
1: To transplantační centrum si vybere vlastně dárce po celém světě, pak si shromáždí ty výsledky a potom teprve žádají o ten odběr těch krvetvorných buněk.
2: Přísným sítem loni prošel třeba Martin.
3: Jsem jako strašně rád, to je super pocit za mě.
2: Zpráva z IKEMu ho prý zastihla na letní brigádě v zahradnictví.
3: Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem už unavený a právě mi volala neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje. Byla to tady paní koordinátorka, mám pro vás skvělou zprávu, byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně.
2: Právě mladí muži, to jsou prý dárci, o které je ze strany lékařů zájem nejčastější.
4: A je to kvůli tomu, že muži jsou statnější, můžeme jim odebrat víc těch krvetvorných buněk, nehrozí tam třeba těhotenství, doby kojení a podobně.
2: Vysvětluje Klára Conková, mluvčí Českého národního registru dárců dřeně v Plzni. I když jste ale mladý muž, může se stát, že se z registru třeba nikdy nikdo neozve. Najít totiž vhodného dárce mimo rodinu je velmi složité a statistiky prý ukazují schodu spíš v promile případů.
4: Důležitý je být zapsán a dávat tu naději. A to, že mě nikdo nepotřebuje, to, že mě nikdo nevolal a nikdo mě neoslovil, znamená, že to moje identický dvojče někde po světě běhá zdravé a já si víc přát nemůžu.
2: Plzeňský registr zatím letos eviduje přes 8 tisíc nově zapsaných potenciálních dárců. Odhaduje, že by jich celkem mohlo být k 15 tisícům, což by bylo o polovinu víc než v běžných letech.
4: A co se týče těch reálně odebraných, tedy těch, co zachránili život, tak jsme odebrali 80. dárce a to je také nádherné číslo, takže letos poprvé asi pokoříme 100.
2: A co se týče menšího registru v pražském IKEMu, i tam se nově zapsanými dobrovolníky vrátili na čísla před rokem 2025. Od začátku roku do tohoto týdne se jich přihlásilo skoro 1400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Black Milk teď v dobrém ránu, 18 minut po 6. Těm, kteří vstávají, rád připomenu, že je pondělí 27. července, 208. den v tomto roce to je a svátek má Věroslav, tak přejeme všechno nejlepší. Narozeniny 64. dnes oslaví zpěvák, skladatel a textař Janek Ledecký, tak ho taky zdravíme, přejeme všechno nejlepší. Pojďme se podívat společně, jak bude a jak je teď aktuálně venku.
1: Počasí.
0: Tady v Hradci Králové teploměr ukazuje stále 21 stupňů, v Trutnově to kleslo ze 17 na 16 stupňů Celsia, v Jičíně je 18 stupňů, v Náchodě 19 a v Rychnově 21 stupňů Celsia. Po teplé noci nás ale čeká větrný a nejchladnější a pravděpodobně i nejdeštivější den v tomto týdnu, takže ráno bude oblačno až zataženo. Během dne postupně proměnlivá oblačnost a od západu začnou postupovat přehánky nebo občasný déšť. Hlavně dopoledne se srážky objeví na většině území, ojediněle i bouřky. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17. Noc bude taky chladnější, teploty klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia, ale už bude jasno až polojasno, přechodně může být v noci oblačno. No a zítřek už bude slunečný, s letními teplotami, zítra ráno a večer skoro jasno až jasno, přes den bude polojasno, na horách až oblačno a zítřejší teploty už budou stoupat zase k 26 stupňům Celsia. Víc si řekneme s Tomášem Popelkou, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, který má dnes službu kolem 8:45 a on už konkrétně předpoví, jaký bude celý tento týden a kam až ty teploty budou stoupat, protože nás čeká zase tropické počasí a tropické teploty během tohoto týdne. Takže víc kolem 8:45 s Tomášem Popelkou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: cesta.
1: Dobré ráno z Hradce Králové, za 6 minut už bude 6:30. Teď krátké pozvání k našemu dnešnímu odpolednímu vysílání, kde jako každé pondělí nabídneme pořád po 13. hodině osobnosti Česka. Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly, no a jeho dnešním hostem bude někdejší mluvčí Václava Havla Michal Žantovský.
2: Havel měl obavu ze syndromu zámku. Máte pocit, že se to dnešním politikům děje mnohem rychleji?
3: On poukazoval na takový ty politický výsady a privilegia.
2: No a stává se to těm dnešním politikům, myslíte, jako rychleji, že opravdu začínají pociťovat ten pocit té nadřazenosti nad obyčejnými lidmi jako rychleji?
3: Stává se jim to rychleji, zvláště když rychleji jezdí svýma Mercedesama.
2: Přesně.
3: Po odbočovacím pruhu, jo? Rovně.
1: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude hostem Oskara Hesse tlumočník, psycholog a diplomat Michal Žantovský.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Verichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Český rozhlas a Česká televize varují před falešnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich snaží vylákat osobní a platební údaje lidí. Obětem vyhrožují přirážkou 10 000 korun kvůli údajnému dluhu na poplatcích. Víc k tématu po 7:00. Obec Mostek na Trutnovsku dokončila v minulých dnech stavbu vodovodu do části Souvrať. Podle nezávislé starostky Dagmar Včelákové je už na vodovod napojena většina domácností. Práce stály 4 miliony korun. Ve Svobodných dvorech u Hradce Králové vznikl venkovní fitpark. V ulicích Jabloňová a Drtinová najdeme cvičební prvky. Fitpark je dalším dokončeným projektem z takzvaného participativního rozpočtu. Veřejnosti se otevře už tento týden, informuje radnice. Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti v Berlíně. Potvrdila to večer německá policie. Pachatel najel autem v sobotu mezi účastníky pochodu. Jedna žena útok nepřežila, 30 lidí bylo zraněno. Fotbalisté Hradce Králové porazili Pardubice 2-1. V prvním ligovém kole tak navázali na svůj úspěch z předkola Evropské ligy. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, na většině území přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty na východě Čech do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11, práce potrvají do prosince.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: Dnes už podruhé otvíráme noviny, tak začneme tentokrát regionálním deníkem, kde píšou o překvapené. Tedy o překvapení pro medvědy v Janských Lázních. Možná, že už jste o tom taky slyšeli nebo někde viděli na sociálních sítích. Neobvyklé zpestření si užívá v těch letních dnech na konci července dvojice medvědů hnědých, kteří od letošního března žijí ve velkém výběhu pod stezkou Koruna mistrů Krkonoše v Janských Lázních. Skirozort Černá hora Pec jim tam přivezl ve čtvrtek minulý týden hromadu sněhu. Před sobotní akcí po stopách medvědů jejich reakce byla skvělá. Nejdřív z toho byli trošičku překvapení, pak se ale ve sněhu váleli a hrabali, jak uvedl Zdeněk Pop ze stezky Koruna mistrů Krkonoše, jak medvědi vnímali nečekanou sněhovou nadílku. Medvědi Michal a Alice se stali po svém přesunu ze zoo Košice do Krkonoš velkým návštěvnickým hitem. Zaznamenali jsme velký nárůst zájmu o celoroční permanentky. Řada lidí se jezdí dívat na medvědy pravidelně, opakovaně a rádi je pozorují, dodal k tomu Zdeněk Pop. Takže víc v krkonošském deníku k tomu najdete. Já už se dívám do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký, kde je pozvánka do Trutnova. 15 vagónů legiovlaku tam dorazilo. Legionářské muzeum na kolejích zastaví zítra na nádraží v Trutnově, kde legiovlak zůstane až do neděle. Lze si prohlédnout 15 historických vagónů, které přibližují život a boj československých legionářů na transsibirské magistrále, ale také druhoválečný odboj a novodobé vojenské mise. Nechybí ani obrněný vagón, vyzbrojený kulomety a kanónem, štábní vůz, lazaret či dílna. Letošní novinkou je potom návrat domů. Výstava ve francouzském rychlíkovém voze z roku 1910 přibližuje lodní transporty 70 tisíc legionářů z Vladivostoku do vlasti v letech 1919 a 1920. Takže legiovlak zítra dorazí do Trutnova na nádraží. Můžete se zajít podívat, když je o tom Mladá fronta dnes. No a já se ještě podívám na stránky dnešního, tedy pondělního Práva. Ministrině Mrázová zaplatí za střet zájmů, tady píšou. V květnu ministrině pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO prohlásila, že na nákup parcely v Bíleně na Teplicku jí rodina půjčila 500 000 korun. V majetkovém přiznání za rok 2024 ale transakci neuvedla. Dostala za to od mosteckého magistrátu zatím nepravomocnou pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Jak informovali včera Seznam zprávy, Mrázová si chybu uvědomuje, neodvolá se a pokutu zaplatí, uvedla mluvčí ministerstva Veronika Lukášová. Její výše zatím ale ministrině neprozradila. Zákon však umožňuje uložit sankce až 50 tisíc korun. Podnět k prověření podalo ministerstvo spravedlnosti. A podrobnosti už v článku, který nabízí na svých stránkách dnešní Právo. Tak se můžete podívat, přečíst si. A my vám přejeme i teď dobré ráno. Za 3 minuty už bude 7:15.

0: To byl Elton John teď v dobrém ránu a je přesně 6:45. Pěkně vás zdravíme, dobré ráno, hezké vstávání. Fotbalisté Hradce Králové potvrdili úspěšný vstup do nové sezóny. Po výhře v utkání předkola Evropské ligy v norském Tromse si poradili včera i v prvním ligovém kole s Pardubicemi a reportáž o tom uslyšíte v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové za chvíli.
1: Počasí.
0: Tak co nás čeká a co nás nemine, Česko sevře další úmorné vedro. Jak píšou i na novinkách CZ, do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco tedy v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, tak od zítřka, od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat pomalu zase ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme skoro 40 stupňů, no a čekají nás taky velmi teplé a dusné noci. Na to se musíme v tomto týdnu připravit, ale dnešek ještě bude větrný a nejchladnější a pravděpodobně taky nejdeštivější den v tomto týdnu. Teď ráno bude oblačno až zataženo, během dne postupně čekáme proměnlivou oblačnost, od západu začnou postupně přibývat mraky a přehánky nebo občasný déšť se začne objevovat, hlavně tedy odpoledne se srážky potom už objeví na většině území, ojediněle i nějaká ta bouřka může být, no a k večeru budou srážky ustávat, oblačnost bude ubývat. Teploty dnes nejvyšší 22 až 25 stupňů.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Hostem letní reprízy bude skvělá vypravěčka oblíbená Veronika Walterová, která si získala i hosty veřejné nahrávky. Opět se vydáme za Indiány, mezi kterými tráví sympatická žena každoročně spoustu dní. Poletíme do Ekvadoru, na slavnosti slunce i do kraje lososů a medvědů, tedy na Aljašku. Zastavíme se v Kyrgyzstánu a u Veroniky nepřekvapuje důvod. Zamířila tam na trénink lukostřelby ze sedla pádících koní v pondělí po 18. hodině.

0: Sport.
1: A dnes pro vás máme fotbalové informace. Fotbaloví fanoušci Hradce Králové můžou být totiž se vstupem do nové sezony spokojeni. Východočeši zvládli ve čtvrtek minulý týden první zápas předkola Evropské ligy v norském Tromse a do vítězného konce dovedli teď včera i derby s Pardubicemi, které porazili v souboji prvního kola nejvyšší domácí soutěže 2-1. V obou případech dokázal skórovat Mick van Biren.
2: Celý tým je docela jako dobře, bereš sebevědomí po takový výkon a já si myslím, takhle to můžu pokračovat.
3: Je zatím spokojen se svou produktivitou nizozemský útočník, když v duelu s Pardubicemi využil zaváhání golmana Mandouse, kterému před brankovou čárou v závěru prvního poločasu vypadl míč z rukavic. Van Biren byl poblíž a situace dokonale využil.
2: No, to je jako správný útočník, musí být na ten místo, kde ten balon bude. Musím já jít do vápna a ten golman udělal tam možná chyba, ale byl jsem tam na správné místo a musí potom dát gol.
3: I díky tomu mohli hradečtí fanoušci slavit výhru, která prvotroky nebyla v poslední době běžná. Svého pardubického rivala totiž porazili teprve po třetí z posledních 10 vzájemných zápasů. I to si Van Biren uvědomuje.
2: Už jako před zápas to cítíš, jo? Od fanoušci ten chut na nějaký vítěz. Doufám, naše fanoušci mají radost.
3: A měli ji především díky zlepšenému výkonu ve druhé půli, kdy byl Hradec aktivnější a zásluhou hlavičky Františka Čecha své vedení navýšil. Pardubický 19-letý mladíček Boledovič sice svým prvním ligovým gólem snížil, ale víc už hosté nedokázali.
4: Za první ligový gól jsem velice rád. Ale mrzí mě ta prohra, že jsme to nezvládli. Škoda, že jsme vlastně více nestříleli, co jsme měli více zkoušet, že vlastně Hradec nám to hodně otevíral.
3: Nedostatek střelby mrzel i trenéra pardubického týmu Jana Trousila. Ovšem směrem k Boledovičovi měl pouze slova chvály.
5: Bolda ukázal už v přípravě, že to všechno stíhal, protože přišel vlastně z druhé ligy Slávě a tou svojí poctivostí a zatětostí nám ukazoval v trénicích, že může v té lize působit.
3: Pardubice tak odjeli z malšovické kotliny s nepořízenou a na první ligové body si budou muset počkat minimálně do dalšího víkendu. Hradečtí tolik času na přípravu mít nebudou, protože už ve čtvrtek je čeká domácí odveta v druhém předkole Evropské ligy proti norskému Tromse. Po výhře v derby se jim ale bude únava odhazovat mnohem lépe. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší. Ve Dvoře Králové finišuje oprava budovy oblastní charity. Fotbalisté Hradce Králové porazili v derby Pardubice. A počasí oblačno až zataženo s přehánkami, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzín zdražily. Podle petrolejářů to odpovídá tržním podmínkám.
2: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje, o obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Studenti Univerzity Hradec Králové si připlatí za ubytování na kolejích. Škola zvýší cenu o 2,5%, tedy o meziroční míru inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu kolejí, informuje vedení univerzity. Ve Dvoře Králové nad Labem končí oprava budovy oblastní charity. Na řadě jsou terénní úpravy okolí. Vše má být hotové na podzim, říká ředitelka oblastní charity Kateřina Hojná.
3: Budova je po generální rekonstrukci. Je zateplená a prostorově upravená pro potřeby klientů tří

0: z našich sociálních služeb. Denního stacionáře Serafína, osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Labyrint. Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové vstup do nové ligové sezóny zvládli. Na domácím hřišti porazili ve východočeském derby Pardubice 2-1. Vítězný gól dal hlavou hradecký odchovanec František Čech. Jeho výkon chválil trenér David Horejš.
2: Dozadu precizní vítězný gól, odchovanec prostě Hradce v derby gól, takže já mu to moc přeju, protože je to skvělý kluk a výborný hráč, prostě pro nás důležitý článek. Já jsem rád, že to utkání právě rozhodl on, protože to je kluk, který si to zaslouží a který vlastně je místní a Hradečan. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, během dne proměnlivá oblačnost a přeháňky, ojedinělé bouřky. Teploty na východě Čech 22 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sedm hodin, 4 minuty, Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré ráno, hezké vstávání, za chviličku další díl naší ověřovny. Tváří se jako Česká televize, ale není to Česká televize. Podvodníci přišli s dalším způsobem, jak z lidí vylákat citlivé údaje, tentokrát tedy rozesílají falešné výzvy k zaplacení televizních a rozhlasových poplatků. Jak se nenechat podvést, připomene Jana Házová už za chviličku tedy v ověřovně. Poslechněte si v Bleskovce dobrého rána, si pak zahrajte spolu s námi o propisku Českého rozhlasu Hradec Králové a taky o dvě vstupenky na jiný festival Friends Fest, který bude už příští sobotu v Pardubicích na dostihovém závodišti. Uvidíte tam a uslyšíte Marpa, Tublatanku, David Koller taky tam vystoupí. Bude tam sraz Mustangů, Strongman Show, atrakce pro děti a další. Příští sobotu 8.8. na dostihovém závodišti v Pardubicích. No a dvě vstupenky tady na to od nás můžete mít, když se vám podaří v Bleskovce dobrého rána chvilku před 7:30 zvítězit. Já vám držím palce, přeju hodně štěstí, no a jinak přeju krásné pondělí 27. července. Ještě jednou od mikrofonu z Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdraví Jakub Schmidt.

0: skupina Beatles. Dobré ráno, doufám, že vás písnička potěšila. A teď ověřovna, kde budeme zase varovat před dalšími nekalými praktikami podvodníků. Takže možná, že vám taky někdy v poslední době nebo v posledních dnech přišla SMS-ka, že dlužíte na poplacích za televizi a za rozhlas. A pokud nezaplatíte ještě dnes, tak vám hrozí 10 000ová přirážka. Jenomže tuhle zprávu poslali opravdu podvodníci. Jde jenom o další pokus, jak z nás lidí vlákat citlivé a platební údaje. Jak falešnou výzvu rozeznat a na co si dát pozor, to teď rozebereme s naší kolegyní Janou Házovou v ověřovně. Dobré ráno, Jano, zdravím tě.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak přesně tenhle ten podvod vypadá?
1: Podvodníci rozesílají SMSky s výzvou k okamžité úhradě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, který napodobuje stránky České televize. Po kliknutí na tlačítko přihlásit se uživatel dostane na platební bránu, kde má vyplnit své údaje. No a právě ty se podvodníci snaží získat. Varováním může být třeba to, že tam najdou gramatickou chybu, anebo je podezřelá webová koncovka, podezřelá webová adresa s koncovkou top místo běžné CZ například.
0: Jinak před podvodem jako první varovala samotná Česká televize, tak jak poznám, že mi píše opravdu ona?
1: Nejdůležitější je zkontrolovat právě zmíněnou webovou adresu. Česká televize používá pro komunikaci o televizních poplatcích výhradně stránky tvpoplatky.cz. Zároveň upozorňuje, že výzvy k úhradě dluhu neposílá prostřednictvím SMS, vysvětluje mluvčí televize Michal Pleskot.
2: Aktuálně jsme publikovali upozornění na webu České televize na stránce Vše o ČT. Dále jsme upozornění také zveřejnili na našich platformách X a Threads. V této souvislosti jsme připravili také edukační příspěvek na Instagramu České televize.
1: No a to stejné platí také pro Český rozhlas. Oficiální informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné výhradně na adrese poplatek.rozhlas.cz, říká mluvčí Lidia Erlbachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Ani Česká televize, ani Český rozhlas zatím neevidují nikoho, kdo by podvodníkům naletěl a bankovní údaje na stránce skutečně zadal.
0: Jinak podobné falešné zprávy a stránky nejsou samozřejmě žádnou novinkou, stává se to poměrně běžně i u jiných třeba společností, tak za koho se podvodníci třeba ještě nejčastěji vydávají?
1: Nejčastěji jde o známé instituce, kterým lidé běžně důvěřují. V minulosti zneužili jméno Policie České republiky, Unicredit Bank anebo třeba Všeobecné zdravotní pojišťovny. Typické je, že se snaží příjemce vystrašit a donutit ho jednat co nejrychleji. A právě časový tlak je jedním z nejčastějších znaků podobných podvodů. Policie proto doporučuje na podobné výzvy nereagovat hned a jejich pravost si vždy nejdřív ověřit.
0: Ano, a především tedy nepodléhat tomu tlaku na tu rychlost. Prostě hezky v klidu všechno promyslet a nikam nic neodesílat.
1: Je to ale těžké někdy, těžké. Protože i mně přišlo už několik takových zpráv a váhala jsem, ale vždycky to zatím dopadlo. Zaťukejme.
0: Tak to je, dobře, zaťukám, Jano. A děkujeme, že jsme to našim posluchačům zase připomněli. Je to důležité. Děkuju, Jana Házová.
1: Přesně tak, naslyšenou, hezký den.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové. Dnes je pondělí 27. července. Prázdniny pokračují, tak vám přejeme, ať jsou hezké a příjemné. No a pojďme se podívat na to, co nás dnes čeká venku, jak tam bude a jak tam možná je taky.
1: Počasí.
0: Tady v Hradci Králové už máme za sebou první dnešní ranní a denní dešťovou přeháňku. Ty další budou následovat, stejně tak to bude možná i u vás, že začíná pršet nebo pršelo. V Hradci Králové teploty kolem 20 stupňů, v Trutnově 15 stupňů, v Jičíně teď 17 stupňů Celzia, v Náchodě asi 18 a v Rychnově nad Kněžnou kolem 20 stupňů Celzia. Ještě někde ty teploty můžou klesat. No tento týden bude zase ve znamení tropických hodnot a úmorného vedra. Ale ten začátek bude chladnější, mám tedy na mysli dnešní den, zatímco v úvodu týdne tedy bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, tak od zítřka, od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické 30. Horko pak vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme až skoro 40 stupňů Celzia a čekají nás pozor taky velmi teplé a dusné noci. Ale dnešek tedy bude patřit k těm nejchladnějším a pravděpodobně větrným a nejdeštivějším dnům tohoto týdne. Takže teď ráno oblačno až zataženo, postupně se bude přidávat proměnlivá oblačnost a od západu začnou postupovat přeháňky nebo občasný déšť. Hlavně dopoledne se pak srážky už objeví na většině území, ojediněle tady budou i bouřky, k večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty dnes maximálně jenom do 25 stupňů.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Bleskovka. Ano, pojďte si zahrát, pojďte si zasoutěžit dnes o propisku Českého rozhlasu Hradec Králové a taky o dvě vstupenky na rodinný festival Friends Fest, který bude příští sobotu 8.8. na dostihovém závodě v Pardubicích a kde uvidíte a uslyšíte Marpa, Tublatanku, Davida Kolera. Bude tam taky sraz Mustangů, Strongman Show, Atrakce pro děti a další. Bude to samozřejmě krásné, určitě velmi zábavné, takže vás na Friends Fest příští sobotu 8.8. na dostihové závodiště do Pardubic moc pěkně zveme. No a dvě vstupenky teď tady od nás můžete vyhrát, když budete mít štěstí a budete vědět, poznáte tuto sportovkyni, která přesně na den před 30 lety získala na olympiádě v Atlantě krásnou, vlastně tu nejkrásnější, to znamená zlatou medaili.
1: První zlatá mi dodala chuť a sebevědomí k těm dalším medailím, ale já to posuzuju hlavně psychologicky. Nebyla pro mě tehdy úplně nejtěžší, protože jsem měla pověst závodnice, která na velkých závodech selhává, tak jsem už vlastně ani před tou olympiádou tak jako příliš nevěřila, že bych to mohla prolomit a že by to mohlo vyjít, takže to tak nějak jako spadlo samo.
0: Aha, a říkala první zlatá, takže by měla dvě zlaté. No, tak to je možné, nebo možná taky ne. Nevím, to je jenom taková myšlenka, možná, že vám to napoví, nenapoví. Zavolejte každopádně, jestli víte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a koho pak máme na telefonu jako prvního dnes? Dobré ráno.
3: No, dobrý ráno, jsem telefonu Jitka.
0: Dobré ráno, Jitko. No tak co myslíte, poznala jste tu dámu?
3: Já si myslím, že to byla Štěpánka Hilgertová.
0: Ano, máte pravdu, Štěpánka Hilgertová, největší, řekl bych, postava historie domácí kanoistiky na divoké vodě, která tedy přesně na den před 30 lety na olympiádě v Atlantě získala zlatou medaili a ona už tam řekla, že první zlatou, tak má dvě, myslíte, Jitko?
3: No.
0: Z olympiády. Já vás napínám, no tak já vás nebudu napínat, já vám to řeknu, má. Má dvě, ještě
3: má,
0: potom
3: no.
0: Ze Sydney v roce 2000 tam taky získala zlatou olympijskou medaili. Prostě ona byla fenomenální. A zajímavé je, že přitom nejdřív se věnovala gymnastice a sjezdovému lyžování a s tím vodním slalomem začala až jako 12-letá holčička. No ale přesto teda dokázala velké věci, takže jí moc zdravíme. Dneska je to přesně 30 let od zisku zlaté medaile na olympiádě v Atlantě v roce 1996, což nám krásně připomněla i paní Jitka, vítězka dnešní soutěže, dnešní bleskovky, takže vám moc blahopřeju a hezky si to užijte na Friends Festu 8.8. příští sobotu v Pardubicích na dostihovém závodišti, bude to určitě paráda. Tak se mějte krásně,
3: naschledanou
0: paní Jitko, vydržte na telefonu ještě. Tak, za 4 minuty už bude 7:30, v dobrém ránu ještě Phil Collins, Genesis také a pak už zprávy a Radek Půlkrábek, abychom taky věděli, co je dnes nového. Tak nás dál poslouchejte, hezké ráno s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Provoz na železnici z Hradce Králové do Trutnova komplikuje výluka, informují České dráhy. Důvodem je údržba trati mezi Jaroměří a Starkočí. Cestující vozí místo vlaků náhradní autobusy. Omezení skončí dnes v noci. Vodáky na Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna přenášení lodí u Týniště nad Orlicí. Silničáři tam budou demolovat most mezi Týništěm a Albrechticemi. Registrace aut v Česku by mohla být možná online, počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Lidé by si objednali registrační značku přes portál dopravy a následně vyzvedli ve výdejním boxu. Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil téměř o 6% na $91 za barel. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických úderů na Irán. Fotbalisté Hradce Králové porazili Pardubice 2-1. V prvním ligovém kole tak navázali na svůj úspěch z předkola Evropské ligy. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, na většině území přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty na východě Čech do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě denní tisk.
1: Jiráskův Hronov se blíží, jeho 96. ročník začne už v pátek tento týden. Píše o tom Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký. Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov, který každoročně přiláká desítky tisíc diváků, nabídne tedy od pátku 31. července do 8. srpna na 150 představení a 20 koncertů a desítky dalších akcí doprovodných. Pořadatelé připravují tedy, jak jsem říkal, 96. ročník letos. No a festival je nejenom přehlídkou nejlepších amatérských inscenací, ale také místem setkávání, vzdělávání a výměny zkušeností celé české amatérské divadelní scény. Tak si ho užijte. Už v pátek začne v Hronově. Pak tady mám regionální hradecký deník, kde vás seznámí s veterinářkou, která peče pamlsky pro nemocné psy. Unikát z Hradce tady píšou v titulku: selhání ledvin, nemocná játra nebo intolerance. Čtyřnohé mazlíčky trápí velmi podobné nebo stejné civilizační neduhy a choroby jako lidi. No a veterinářka Libuše Krejčová z Hradce Králové je jediná v Česku, která pro ně sama vyvíjí a peče speciální doplňková krmiva na míru konkrétním diagnózám. Podrobnosti tedy ve velkém článku v hradeckém deníku na straně číslo 3 se můžete s Libuší Krejčovou seznámit. No a ještě Právo tady máme. Konec populárních dotací sráží ceny domů o stovky tisíc. To je titulek článku, který je hlavním tématem dnešního vydání. Dva měsíce poté, co vláda výrazně omezila dotace na renovace rodinných domů, se začínají projevovat první dopady. Žádostí o podporu státu výrazně ubylo a mění se i hodnota nemovitostí. Ačkoliv ceny domů určených k rekonstrukci v průměru rostou, jejich majitelé musí při prodeji přistupovat na statisícové slevy. Kupci se totiž smlouvání snaží získat peníze, které by jim dříve vyplácel stát. Přečtěte si zbytek, podrobnosti tedy v dnešním Právu. K tomuto tématu najdete. No a my vás dál pěkně zdravíme, přejeme dobré ráno, za necelé 4 minuty už bude 7:45.

0: Za minutu už bude tři čtvrtě na osm. Dnes taky radioporadna dopoledne. Po 11. hodině dnes tady bude optometrista Jan Klouza, takže to bude o našich očích a o našem zraku a o tom, jak ho napravit co nejlépe. Poslechněte si radioporadnu, kdybyste chtěli zavolat, tak můžete pak po 11. nebo se zeptat písemně, to taky můžete udělat prostřednictvím naší e-mailové adresy studio.hradec@rozhlas.cz a poslechněte si radioporadnu dopoledne po 11.
1: Počasí.
0: Jak už jsem říkal, dneska to bude větrný a nejchladnější a pravděpodobně i nejdeštivější den z celého tohoto týdne, který pak naopak bude tropický a od zítřka začnou teploty zas stoupat až ke 40 stupňům Celsia, aby se mohli dostat někdy třeba v závěru tohoto pracovního týdne. Zeptáme se na to určitě všechno přesně za půl hodiny. Tomáše Popelky, meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. No ale zpátky k tomu dnešku. Ráno bude oblačno až zataženo, během dne postupně proměnlivá oblačnost, od západu tak začnou postupovat přehánky nebo občasný déšť, hlavně tedy dopoledne se srážky objeví na většině území Královéhradeckého kraje. Občas to může i zabouřit, takže občas i bouřky, no a k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes 22 až 25 stupňů Celsia. Tak a za chviličku to bude taky zajímavé, strkají pštrosy hlavu skutečně do písku, a nebo je to mýtus? Napadlo vás to někdo někdy se takhle si položit tuhle tu otázku, se takhle zeptat, jestli to je vlastně pravda, to co se říká o pštrosech? No, za chviličku nám to všechno řekne Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo, tak si poslechněte, ať to víte.
2: Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Náchodě Bělovci má vzniknout hasičská stanice. Soud v Česku zatím rozhodl o jediné hromadné žalobě. Fotbalisté Hradce Králové ovládli východočeské derby s Pardubicemi. A počasí oblačno až zataženo s přehánkami, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrávek, hezké ráno. Profesionální hasiči v Náchodě budou mít novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál má vzniknout v části Bělovec.
3: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Hradec Králové převede areál kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy. Ta provozuje kemp od roku 2020. Převod pozemků a budov má zjednodušit jeho správu a umožnit rychlejší investice do dalšího rozvoje. Městské lesy do obnovy areálu už dříve investovaly desítky milionů korun. Pro letošní sezónu rozšířili lůžkovou kapacitu. Soud v Česku zatím rozhodl o jediné hromadné žalobě. K další se můžou poškození hlásit. Tyto žaloby je možné podávat už 2 roky. Pomáhat mají v případech, kdy je hodně poškozených. Například, když nějaká firma podvede své zákazníky.
4: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které je můžou podávat právnička z organizace Online Mediátor CZ Tereza Borkovcová.
5: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
4: Právě Online Mediátor za oběma žalobami stojí. Oprávnění k tomu mají i další 3 subjekty. Žádný z nich ale zatím případ neotevřel. Odhad státu, zhruba 5 až 10 žalob ročně, se nenaplnil. Na přehodnocení systému je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO ještě brzy.
6: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4.

0: nebo 5 let.
1: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové porazili Pardubice 2-1 a v prvním ligovém kole navázali na svůj výkon z předkola Evropské ligy. Stejně jako na hřišti norského Tromsø se gólově prosadil nizozemský útočník Mick van Buren. Využil zaváhání pardubického brankáře Mandouse.
3: No, to je jako správný útočník, musí být na ten místo, kde ten balon bude. Musím já jít do vápna a ten gólman udělal tam možná chyba, ale byl jsem tam na správné místo a musíš potom dát gól. Cítím docela jako dobře, bereš sebevědomí po takový výkon a já si myslím, takhle to můžu pokračovat. Počasí.
2: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, během dne proměnlivá oblačnost a přeháněky ojedinělé bouřky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 pozor u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A 4 minuty po 8 pokračuje pondělní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Jaké informace pro vás máme dál? Bývalý ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobratský tvrdil, že při problematické cestě do Dánska na hokeji reprezentoval školu. Půlku výpravy ale tvořila jeho rodina. Víc za chvíli od našeho reportéra Martina Štorkána z našeho investigativního týmu. Takže si poslechněte. Po 9:30 pak bude naším ranním hostem odborná ředitelka Hradecké neziskové organizace Prostor pro Gabriela Lepková, která nedávno získala cenu Časovaná bota za dlouhodobý přínos v oblasti práce s ohroženými dětmi. Jinak ona v Prostoru pro pracuje už 16 let a taky se hodně podílela na rozšíření nízkoprahových služeb do dalších měst našeho kraje, takže i o tom se budeme s Gabrielou Lepkovou po 8:30 v dobrém ránu povídat. Je pondělí 27. července, pěkně vás zdravíme, dobré ráno z Hradce Králové, no a dál vám dobré ráno přeje Jakub Schmidt. Teď už zaspívá Václav Neckář, potom taky Monika Absolonová a potom už se budeme věnovat tomu, co jsem slíbil. Tak ještě jednou dobré ráno z Hradce Králové.

0: Je 11 minut po 8, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, za 4 minuty tedy už 8:45. No a teď k dalším informacím, které jsem slíbil před chvíličkou. Naši reportéři zjistili další podrobnosti o tom, jak bývalý šéf České lesnické akademie v Trutnově nakládal se školním majetkem. Podle kontrolorů, kteří ve škole provedli audit, si například bezplatně vzal školní dodávku a jel s ní na výlet na hokejové mistrovství světa v Dánsku. Ředitel se bránil tím, že akademie takto dlouhodobě podporuje aktivity studentů i zaměstnanců. Podle fotografie, která z cesty vznikla, ale půlku pasažérů tvořila jeho, tedy ředitelova rodina. No a víc už nám o tom řekne Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Dobré ráno, Martine.
1: Dobré ráno.
0: Tak co tedy máte za fotografii?
1: No, je to rok, stará fotka několika lidí v hokejových dresech. Sedí v restauraci a fotí se s panáky alkoholu. Uprostřed toho snímku je ředitel České lesnické akademie v Trutnově, Miloš Pochobradský. A kromě něj je tu ještě jeho syn, synovec a bratr. Ta fotka vznikla z cesty na hokejové mistrovství světa do dánského Herningu. Ředitel si na tuhle cestu vzal bezplatně školní Volkswagen Transporter a podle kontrolorů, kteří řešili hospodaření školy, šlo o neoprávněné bezúplatné zneužití školního majetku. Ředitel Pochobradský to obhajoval tím, že půjčování auta akademie podporuje aktivity studentů a zaměstnanců školy. Z fotky ale nevyplývá, že by na hokej byli studenti nebo učitelé, ale ve skutečnosti půlku pasažérů tvořila jeho rodina.
0: No a co na to říká sám Miloš Pochobradský? Měl v Dánsku jinou práci než jenom ten hokej?
1: Na to přesně jsme se ho chtěli zeptat, ale neodpovídá nám. Na SMS ani přes aplikaci WhatsApp nereagoval a telefon má nedostupný. Jeho manželka nám řekla, že je na dovolené v Chorvatsku a netuší, kdy se vrátí. Pochobradského rodina to nekomentovala.
0: Můžeme připomenout ještě ten audit, který Miloše Pochobradského vlastně k tomu konci dovedl ve vedení školy a který předcházel tedy tomu konci.
1: Audit si zadal Královéhradecký kraj a probíhal od loňského října do letošního března. My jsme získali ten kontrolní protokol. Kontroloři v něm kromě té epizody se školním Volkswagenem popisují i další problémy se školními vozy. Ředitel Pochobradský třeba podle kontrolních zjištění z knihy jízd řídil 2 svá služební vozidla naraz v různých částech republiky. Celkově s nimi najezdil obrovské množství kilometrů. Podle propočtu kontrolorů to vyšlo loni průměrně na 366 kilometrů za den. Pochobradský, který na funkci v červnu rezignoval, pochybení odmítá, a pokračuje mluvčí kraje Dan Lechman.
2: Rada kraje současnému vedení školy uložila, aby do konce srpna přijalo nápravná opatření vzešlá z proběhlé kontroly. Následně rada kraje rozhodne o termínu další kontroly, která se zaměří zejména na tato opatření.
1: No a další informace najdete na našem webu irozhlas.cz.
0: Říká náš reportér z investigativního týmu Martin Štorkán, kterému děkuju za informace. Naschledanou.
1: Díky, naschledanou.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je 18 minut po 8, no a teď jsme už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem Hradci Králové a Tomášem Popelkou, který nám řekne, jak bude v tomto týdnu. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: No a začněme tím dneškem. Tady v Hradci Králové už pršelo dneska ráno, takže to ještě asi bude chvilku pokračovat, jo?
2: Tak teď přichází nás mráza spojená se studenou frontou. Teď ještě v ranních hodinách to bylo, no ještě na východě kraje, ještě je to občasný déšť, ten postupuje dál na východ. No a od západu se budou postupně sem dostávat přehánky a oblačnost se bude měnit na prohodně proměnlivou. Až ve někdy k večeru a večer potom srážky budou ustávat a objeví se i modré z nebe, takže oblačnost se bude protrhávat. No a ještě během i odpolední hodiny se může objevit zejména v oblasti vrchovin na našich porečních hor nějaká ta bouřka, ale nemělo by to být nic silného. Teploty dneska by se dostaly někam k 25 stupňům a vítr bude foukat ještě před frontou mírný severozápadní 3 až 6 metrů, za ním bude postupně zesilovat na čerstvý 4 až 8 a hlavně v odpolední hodinách by se objevily i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu, takže večer potom vítr bude postupně slábnout. Mm-hmm.
1: Noc bude chladnější, jsem slyšel, ale od zítřka už zase ty teploty půjdou nahoru pomalinku.
2: Zatím bude to pravda, bude se tam během týdne oteplovat. No, v noci už bude jasno až polejasno, někdy mezi druhou třetí ráno, přichodně až oblačno, ale ráno už bude zase oblaha vymetená. Teploty klesnou na 16 až 12 stupňů a vítr bude foukat slabý, severozápadní, západní do 4 metrů. No a zítra už to bude takové celkem letní. Ráno a večer jasno nebo skoro jasno. No a přes den naskáče, já se kupuji ta oblačnost, na horách může být až oblačno. A teploty 23 až 26, o něco teplejší. Vítr po ránu slabý severozápadní, západní do 3 metrů a přes den bude zesilovat na mírný do 6 metrů, a čas se potom začne stáčet na sever, severovýchod.
1: A už víme, který ten den z toho týdne bude nejteplejší, kdy můžeme čekat opravdu velké, vysoké teploty, velké vedro.
2: Zatím to vypadá na čtvrtek a pátek, ve středu, no po týdny většinou to bude jako jasné až po jasné počasí. Ve středu ráno budou teploty 16 až 12, odpoledne do 33, na čtvrtek ráno 20 až 16 a teploty do 37, no a pátek to bude podobné jako čtvrtek.
1: Dobře, děkujeme. Dnes měl pro nás předpověď počasí Tomáš Popelka. Naschledanou.
2: Hezký den.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až $100. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP stadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 64. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzín zdražily. Podle petrolejářů to odpovídá tržním podmínkám. Obec Mostek na Trutnovsku dokončila v minulých dnech stavbu vodovodu do části Souvrať. Podle nezávislé starostky Dagmar Včelákové je už na vodovod napojená většina domácností. Práce stály 4 miliony korun. Ve Svobodných dvorech u Hradce Králové vznikl venkovní fitpark. V ulicích Jabloňová a Drtinová najdeme cvičební prvky. Fitpark je dalším dokončeným projektem z takzvaného participativního rozpočtu. Veřejnosti se otevře už tento týden, informuje radnice. Policie zastřelila mladého muže podezřelého z útoku na pochod hrdosti v Berlíně. Potvrdila to večer německá policie. Pachatel najel autem v sobotu mezi účastníky pochodu. Jedna žena útok nepřežila, 30 lidí bylo zraněno. Fotbalisté Hradce Králové porazili Pardubice 2-1. V prvním ligovém kole tak navázali na svůj úspěch z předkola Evropské ligy. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, na většině území přeháněky, ojedinělé bouřky. Teploty na východě Čech do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Broumovsku teď ráno pozor na nehodu na trase Martinkovice-Božanov. Srazila se tam dvě auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 9 minut po půl deváté. Český rozhlas Hradec Králové s vámi. No a v dobrém ránu vám teď, jak jsem slíbil, představíme odbornou ředitelku hradecké neziskové organizace Prostor Pro, Gabrielu Lepkovou, která nedávno získala cenu Časovaná bota za dlouhodobý přínos v oblasti práce s ohroženými dětmi. Jinak Gabriela Lepková v Prostoru Pro pracuje už asi 16 let a spolu s kolegy podporuje teenagery na jejich někdy velmi složité cestě rozpíváním. Taky se hodně podílela na rozšíření nízkoprahových služeb do dalších měst našeho kraje, ale o tom už nám teď řekne Gabriela Lepková sama, je naším dnešním ranním hostem. Dobré ráno, Gabrielo.
1: Dobré ráno.
0: A gratulujeme k tomu ocenění, které jste získala. Můžeme říct, co je vůbec časovaná bota?
1: Časovaná bota je ocenění, které uděluje Česká asociace Streetwork, což je taková naše střešní organizace, která vlastně združuje všechny nízkoprahové programy a terénní programy v České republice. A časovaná bota je ocenění, které uděluje týmům a lidem, kteří se právě zasloužili o nějaký přínos v naší oblasti, v naší práci. A časovaná bota je čas, je zkratkou České asociace Streetwork a bota je opravdu bota první jedné z našich prvních streetworkerek, což je ta symbolika té práce na ulici. Takže proto časovaná bota.
0: Určitě to pro vás hodně znamená.
1: Ano, určitě. Zároveň to pro mě znamená, nebo myslím si, že to neznamená něco jenom pro mě, ale pro celý tým kolegům Prostor Pro, protože si myslím, že to ocenění, byť jsem ho převzala já, tak je to prostě ocenění pro práci všech těch lidí, protože bez nich bych tu práci sama zkrátka nezvládla dělat.
0: My ještě řekneme našim posluchačům, co to je ten Prostor Pro a pro koho je, ale mě nejdřív zajímáte vy. Co vás vůbec přivedlo k rozhodnutí, že svůj profesní život vlastně spojíte právě s podporou ohrožených dětí a dospívajících?
1: Ta moje cesta nebyla nějak klikatá. Já už jsem nějak jako v dospívání, když jsem přemýšlela o tom a rozhodovala se, co jednou budu dělat, tak jsem jako věděla, že budu mířit k nějaký práci s lidma. A potom během jako studia na vysoké škole jsem během praxí vystřídala jako spoustu různých jako zařízení, služeb, cílových skupin a děti a dospívající byla moje srdcovka od začátku a stejně tak prevence, protože mi to dává velký smysl a jako věřím tomu. Celých těch 16 let, co tu práci dělám, tak tomu věřím.
0: No a jak dlouho je tedy už Prostor Pro tady v Hradci Králové?
1: No, Prostor Pro má za sebou 26. rok své existence. Je to organizace, která se věnuje především dětem a mladým lidem a pomáhá jim při zdolávání různých životních překážek. Vedle toho ještě spolupracuje se školami v rámci preventivních programů anebo také máme v Malšovicích, kde sídlíme senior klub pro místní seniory z Hradce Králové.
0: Takže ty služby jsou poměrně široké?
1: Poměrně široké, ale taková ta vlajková loď je nízkoprahové zařízení Klídek a jsou to ty děti a dospívající.
0: Jaké byly ty začátky před těmi 16 lety tady v Hradci Králové v Prostoru Pro? Asi jste nebyla rovnou odbornou ředitelkou.
1: Ne. Já jsem nastoupila do Prostoru Pro dokonce až na druhý pokus, protože jsem při výběrovém řízení skončila druhá, ale slečna přede mnou si to rozmyslela, takže jsem dostala tu možnost. Začínala jsem jako sociální pracovnice na klubu s dětma, později s dospívajícíma na klubu i v ulicích. No a pak jsem službu asi 6 let vedla a teď jsem teda druhým, skoro třetím rokem odbornou ředitelkou organizace.
0: S jakými problémy se děti dnes, třeba v té dnešní době, nejčastěji potýkají a jsou stejné nebo podobné jako třeba před těmi 16 lety, když jste začínala v Prostoru Pro?
1: No, oni se ty témata neustále jako opakují. Drobně se proměňují. Myslím si, že zásadně s tím, jak se proměňuje jako společnost, nejenom česká, ale celospolečenská, jako celosvětová. Takže se některá témata v různých obdobích přibývají na intenzitě. Současně se určitě velmi často bavíme o tématech spojených s tématem duševního zdraví, s tématem agresivity, násilí, někdy to, nebo ne někdy, to je vlastně téma, které propouvá celými těmi 6 lety, tak to jsou určitě jako závislosti. No a vždycky to je spojený s vztahy těch dětí, jak, ať už to jsou rodinný nebo vrstevnický nebo partnerský vztahy.
0: Takže k vám se většinou děti, které pocházejí, řekneme, v uvozovkách z dobrých rodin, kde se jim rodiče věnují naplno, tak se většinou k vám nedostávají. Většinou to jsou děti právě z toho opačného pólu.
1: Ano, určitě je to tak. Jsou to děti, které nedostávají takovou jako péči nebo oporu ve svém blízkém okolí a často jsou právě na své potíže sami. Děti.
0: A aby na to nebyli sami, tak od toho je tu prostor pro a my se za chviličku po písničce k našemu povídání s Gabrielou Lepkovou, odbornou ředitelkou Hradecké neziskové organizace Prostoru pro vrátíme.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes Gabriela Lepková, odborná ředitelka hradecké neziskové organizace Prostor Pro. Gabriela Lepková nedávno získala cenu Časovaná bota za dlouhodobý přínos v oblasti práce s ohroženými dětmi v Prostoru Pro. Pracuje už 16 let, jak jsme říkali, a taky se hodně podílela na rozšíření nízkoprahových služeb z Hradce Králové do dalších měst našeho kraje. Tak kde všude vás najdeme?
1: No, v tuto chvíli je to 7 dalších měst v regionu. Na jednu stranu jsou to Třebechovice pod Orbem, Týniště, Kostelec nad Orlicí a na tu druhou stranu je to Česká Skalice, Úpice, Hostinné a Vrchlabí.
0: Bylo těžké přesvědčit ty, kteří o tom zodpovídají, že jsou tyhle ty služby nízkoprahové potřeba, co nejblíž vlastně?
1: No, možná to pro někoho může být překvapivé, ale nebylo. Většinou to bylo tak, že nebo vlastně my jsme do těch měst nešli najednou, ale postupně. A první 4 města jsme oslovovali my a nabízeli tu spolupráci. Oni na to vlastně kývili na základě nějakých jako našich analýz a ty další vlastně města už se začaly ozývat sami na základě té zkušenosti těch jiných měst. Mm-hmm. Takže nebylo. Bylo. Samozřejmě někde to nějaké překážky mělo, ale začali jsme docela rychle a za 5 let vlastně jsme z toho Hradce Králové vyrostli do těch dalších 7 měst. Hmm.
0: Jak nízkoprahové služby vůbec fungují? Pojďme to taky připomenout posluchačům. Já to samozřejmě vím, protože já s Prostorem Pro spolupracuju už spoustu let, mnoho let, mnoho akcí krásných jsem vám moderoval, ať už tady v divadle Drak nebo v Šimkových sadech taky, a to už je hodně dávno, tak jak to funguje?
1: Já začnu tím, že nízkoprahová pomoc je pro mě včasná pomoc, protože ta pomoc nebo podpora těm dětem ohroženým se je buď v ambulanci, to znamená, že jsou takové volnočasové kluby, kam ty děti přicházejí, tam jsou sociální pracovníci a věnují se jim, ale zároveň se ta práce odehrává taky v terénu, to znamená v ulicích měst, obchoděcích, ve školách, kde ty pracovníci aktivně vyhledávají ty děti rozpívající, nabízí jim tu podporu a oni a ty děti na to slyší, protože ty děti, které jsou na ulici každý den, tak tam něco vlastně hledají a často hledají právě nějaký zájem, nějakou pozornost, nějaký vztah a ten pracovník jim ho přichází nabízet.
0: Je těžké navázat ten kontakt a jak si proniknout do té duše dítěte nebo já nevím, dospívajícího člověka?
1: Ne. Právě, že tak, jak jsem říkala, ty děti opravdu na té ulici nejsou jen tak, často tam jsou právě proto, že nemají kolem sebe nic jiného.
0: Jsou sami třeba.
1: Jsou, ano, často jsou jako sami osamocené, takže ve chvíli, kdy přichází někdo, kdo opravdu jako nehodnotí, co teď dělají, protože oni se na té ulici často chovají taky jako rizikově, nehodnotí, nesoudí, nabízí ten zájem a poslouchá je, tak ty děti rozpívající se velmi často začnou poměrně rychle jako otevírat a tím vlastně začíná ten vztah a začíná se budovat nějaká důvěra a na základě toho my můžeme nabídnout vlastně nějakou pomoc, která je pak jako trvalejšího rázu. Hmm.
0: Je to na přátelské bázi víceméně taky? Asi?
1: Neřekla bych přátelská, ale řekla bych partnerské.
0: Partnerské. Já vím, že některé děti u vás i zůstaly, že se třeba potom staly i pracovníky v Prostoru Pro.
1: Je to tak. Některé děti s námi jsou třeba měsíc, 2, rok, 5 let a ti, kteří jako prošli tou službou, byli u nás jako nějakou další službu, tak se ano, v tuhle chvíli máme kolegu, který se po letech vrátil, je naším kolegou.
0: To je asi krásný jako příběh,
1: ano,
0: ne? Že,
1: jo, je to tak, no.
0: To
1: ale teď nedávno jsme třeba hledali opraváře stolu a narazili jsme na dnes už dospělého kluka, který říkal, že to je proklídek. No já jsem vlastně s tereňákama, když jsi byl párkrát v kontaktu, tak já to pro vás udělám gratis. Hmm. Tak to je prostě jako krásný, když se vám to takhle vrací.
0: To je asi i pro vás ta největší satisfakce.
1: Ano, určitě jo. Ale pro mě je ta satisfakce i to, že se nám ty děti rozpívající jako vrací, tráví s námi ten čas, vidíte, že víte, jaký žijou jako příběh, velmi složitý a tady jsou jako na chvíli spokojený. Tak to je prostě Tak je to satisfakce.
0: Říká Gabriela Lepková, odborná ředitelka hradecké neziskové organizace Prostor Pro, která nedávno tedy získala cenu Časovaná bota za dlouhodobý přínos v oblasti práce s ohroženými dětmi. A my k tomu ještě jednou blahopřejeme. Ať se daří. Naschledanou.
1: Děkuji moc. Naschledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku nás čeká dnešní dopolední Habaděj. V něm vás čeká a těší se na vás Jana Kudyvejsová. No a já se těším a čekám zase zítra na ráno, až budu moci vstávat s vámi od 5 do 9 na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď ale připomenu, že dnes je pondělí 27. července, den na svém prahu začátku, tak si ho krásně užijte.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vodáky u Týniště nad Orlicí čeká omezení. Cena ropy na světových trzích klesá. Hradečtí fotbalisté zahájili sezónu výhrou. A počasí oblačno až zataženo s přehánkami, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké dopoledne. Cestu vlakem z Hradce Králové do Trutnova komplikuje výluka, informují České dráhy. Důvodem je údržba trati mezi Jaroměří a Starkočí. Místo vlaků tam jezdí náhradní autobusy. Omezení skončí dnes v noci. Vodáky na Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna přenášení lodí u Týniště nad Orlicí. Silničáři tam budou demolovat most mezi Týništěm a Albrechticemi.
3: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: Cena ropy na světových trzích klesá. Důvodem je podle agentury Reuters přerušení amerických úderů na Irán a naděje na diplomatické řešení konfliktu. Americká televize CBS informuje, že v Teheránu jednala o otevření Hormuzského průlivu ománská delegace. Americký prezident Donald Trump mezitím popřel, že by útoky zastavil kvůli ubývajícím zásobám munice.
4: Provoz na klíčové tepně pro vývoz ropy ze zálivu zůstává nízký, poznamenává agentura Reuters na základě dat o lodní dopravě. Přes víkend také klesl počet lodí, které proplouvají průlivem Bab al-Mandab z Rudého moře. V neděli se přes úžinu dostalo 11 komoditních plavidel, což je podle Reuters nejméně za poslední měsíce. Jemenští povstalci Husijové podporovaní Iránem o víkendu útočili na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie právě na rudomořském pobřeží. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: České soudy vyhlásily za první polovinu roku zhruba 420 bankrotů firem. Jak vyplývá z analýzy společnosti Czech Credit Bureau, je to nejvíc od roku 2017. Nejčastěji zbankrotovaly firmy v oblasti obchodu a ve stavebnictví. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině a v Karlovarském kraji. Sport. Fotbalisté Slavie vstoupili do ligy, ve které obhajují mistrovský titul výhrou. Slovácko porazili 5-1. Jablonec zdolal Olomouce 2-1 a stejným výsledkem zvítězil Hradec Králové nad Pardubicemi. První kolo dnes dohrají týmy Artisu Brno a Mladé Boleslavy.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, během dne proměnlivá oblačnost a přehánky, ojediněle bouřky. Teploty na východě Čech 22 až

0: 25 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Broumovsku pozor na nehodu mezi obcemi Martinkovice a Božanov. Srazila se tam dvě auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je pondělí 27. července 9 hodin a 4 minuty a právě začíná dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Českou republikou vede přes 40 tisíc kilometrů značených tras. Teď o prázdninách je ideální čas některé z nich otestovat. My vám už za chvíli řekneme, kolik značkařů se o ně stará, která byla vůbec první vyznačená turistická stezka a kterou barvou se značilo jako první. A s turistikou souvisí i naše soutěž Zámecké léto. Dnes ve 3:15 vám představíme zámek Milotice. Jana Kudivejsová přeje pěkné dopoledne.

0: Posloucháte prázdninové vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, ve kterém se určitě objeví i pozvánka do kina a další prázdninové filmové tipy. Teď je 9 hodin 12 minut a opět čas zabojovat.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: A ještě skoro celý týden máte na to s námi hrát, protože hrajeme do pátku 31. července a vy si můžete ulovit každý den svoji výhru a hlavně taky šanci získat led balónem, protože každý, kdo se po signálu dovolá jako první, tak automaticky postupuje do slosování o hlavní cenu a to je právě led horkovzdušným balónem a to pro dvě osoby, takže můžete někoho i překvapit, potěšit, udělat mu radost. No a teď už je čas pro někoho z vás, kdo byl jako první, kdo byl nejrychlejší v tuto chvíli a kdo se zaraduje ještě z jedné výhry, kterou tu máme připravenou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré dopoledne, je Honzo.
0: Pane Honzo, odkud nám voláte? Tak trošku nás zlobí signál, nicméně já vám můžu zahrát taky náš výherní signál. A moc gratuluju, vaše je v tuhletu chvilku knížka Rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů od Dagmar Langové. Tak snad se bude líbit všem ve vaší rodině. No a hned za chviličku si vás zapíšu, jak my říkáme, abychom to měli zdokumentované a postupujete do slosování o hlavní cenu. Tak vám přejeme krásný prázdninový den i týden. Nevím, jestli prázdninový vlastně jste dneska v práci.
2: Dneska prší, tak nedělám.
0: Tak ať vám to všechno dobře odsýpá, ať se vám všechno daří, mějte se moc hezky a poprosím, vydržte ještě chviličku na lince, snad nám signál vydrží ještě tu malou chvíli. Mějte se moc hezky a naslyšenou. Krásný den. Děkujeme.

0: Tento týden pro vás máme v dopoledním Habaději seriál o klubu českých turistů a hlavně taky o turistickém značení. Od kdy můžeme potkávat na různých trasách barevné značky, co která barva znamená, kdo je značkař a co přesně má na práci, jak se značilo dřív a jak se značí dnes. To všechno nám řekne předsedkyně značkařského obvodu Hradec Králové Jana Pírková. Porovnali jsme i turistické značení u nás a ve světě.
1: Turistické značení v České republice je mimořádné, protože je to jednotný systém v celé České republice, takže ať bude turista kamkoliv v České republice, tak všude najde stejné značky, což ve světě často nebývá. Tam mají značky po různých regionech, nebo v horách mají nějaké značení, nebo mají nějaké trasy dálkové, ty mají jiné značení, takže to je mimořádné. Potom ta hustota sítě je mimořádná. Vlastně koncem loňského roku jsme evidovali 43 tisíc 30 kilometrů tras v rámci celé České republiky, takže ta hustota je přibližně půl kilometru na jeden kilometr čtvereční, takže poměrně velká. A v neposlední řadě je to systém dlouhodobé péče. O ty turistické značky se stará kolem 2000 dobrovolných značkařů, kteří je opečovávají, starají se o ně, aby byly tak v pořádku, jak jsou.
0: Teď tedy něco z té historie. Ví se, kde bylo první značení a kdy bylo?
1: Tak to se náhodou ví, ale nebyl to klub českých turistů, kdo začal značit. Za nejstarší organizované turistické značení na území dnešní České republiky bývá považována činnost podhorské jednoty Radhošť. Oni značili v okolí, vlastně v Beskydech, v okolí Radhoště a první trasy byly vyznačeny roku 1885.
0: No a bylo to za tím účelem jako dnes, to znamená pro turisty, nebo to bylo ještě jinak potřebné a využívané?
1: Bylo to hlavně pro turisty. Potom to značení, které známe dnes, to bylo vlastně zahájeno po založení klubu českých turistů, což bylo roku 1888. První trasa byla vyznačena v roce 1889 a uvádí se, že 11. května 1889 vyrazilo první označení družstvo, aby obhlídlo tu trasu, kde chtěli značit a potom během letních měsíců tu trasu skutečně vyznačili. A byla to trasa ze Štěchovic ke svatojánským proudům.
0: Vypadaly ty značky už jako ty dnešní současné, nebo se to ještě potom v průběhu času nějak vyvíjelo a měnilo?
1: Ještě se to vyvíjelo, když se rozhodovali, jak ty značky budou vypadat, tak váhali mezi tím jednoduchým pásovým značením, které se používalo v Alpách, a složitějšími geometrickými tvary, kterými se značilo v Německu. Nakonec teda vyhrálo to pásové značení, ale ty značky nevypadaly tak, jak vypadají dnes, nebyly takhle malé, ale byly poměrně velké. Ta šířka toho barevného pruhu byla 10 cm a ty bílé pásy měly 4 cm, takže ta značka byla vysoká přibližně 18 cm a široká podle toho, jak byl velký ten objekt, třeba strom, takže nebylo to dané.
0: Kdy se potom postupně zmenšovaly?
1: Ty značky, které známe teďka, bylo to začátkem minulého století. V roku 1916 se přidaly další barvy k té červené, protože ta tisíce rozšiřovala a ty značky se vlastně zmenšily.
0: Takže první byla červená?
1: První byla červená, ano. První byla červená a kromě té štěchovické v roce 1889 vznikla také červená trasa z Berouna až na Karlštejn a tu si mohou turisté projít i dnes a je nazývána cestou Vojty Náprstka.
0: To byl první díl našeho seriálu, ve kterém s námi tento týden bude předsedkyně značkařského obvodu Hradec Králové Jana Pírková z klubu českých turistů. Zítra uslyšíte, od kdy jsou turistické trasy značeny celkem 4 barvami a co které barvy přesně znamenají a také co o jednotlivých stezkách vypovídají.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Slibovala jsem i pozvánku do kina. Biocentrál v Hradci Králové promítá v letním režimu jako letní kino v Gajorových kasárnách v Hradci Králové. Dnešek ještě má být trochu deštivý, dnes se ale nepromítá až zítra a to už by mělo být hezky. Takže zítra od 21.30 to bude film Česká klasika komedie Na samotě u lesa a v sobotu 1. srpna potom taky klasika Jurský park. No a teď už jdeme na další dobrou radu, kterou připravil Láďa Hruška. Pokud máte doma myčku na nádobí, máte do ní v zásobě určitě i tablety. Ty vám ale můžou doma zastat roli multifunkčního čistícího pomocníka, vlastně i když myčku nemáte. Jak? No tak to už doplní právě Láďa Hruška.
1: Pokud tabletu dobře rozpustíme ve větší sklenici, získáme tak dokonalý čistič koupelny. Odstraní vodní kámen z baterií, vany i sprchového koutu. Stačí jen přelít do lahve s rozpračovačem, chopit se hadříku nebo houbičky a začít leštit. Podobně jako v myčce, skvěle poslouží tableta rozpuštěná v horké vodě k propláchnutí a vyčištění mastných usazenin v kuchyňském odpadu. Stačí jedna čistě bílá tableta vhozená do bubnu pračky a její bělící účinky a schopnost rozkládat tuky dokážou odstranit i staré skvrny od jídla či potu z prádla nebo utěrek. A navíc z pračky tableta původně do myčky odstraní i nepříjemný zápach a různé nečistoty. Tak krásné prádlo, domácnost i celý den vám přeje Láďa Hruška.

0: Je 6 minut po půl desáté. O nové slonici v Safari parku Dvůr Králové Bambie jsme vám už ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vyprávěli, ale přesto se dnes za ní vypravíme ještě jednou. Sledujeme, jak se jí daří skamarádit se dvěma stávajícími samicemi a být uznávaným třetím členem stáda. Když si uvědomíme, že slonice žijí pevným rodinným životem a nové členy mezi sebe jen málo kdy pustí, je jasné, že každou sebe menší změnu nebo překážku musí Bamba trpělivě překonávat. Pokud jste zvědaví, jaké dělá pokroky, máme nové informace přímo od zoologa Jiřího Hrubého a taky od kolegyně Dany Voňkové.
1: Máme před sebou krásný obraz tří slonice, ta, která ve Dvoře Králové pobývá nejkratší čas, byla úplně vpravo a Umbo a Vasali byli v tom levém koutě. Vypadají velice poklidně, takže spřátelování, když to řeknu takhle, probíhá asi dobře.
2: Nicméně, když budete chvíli pozorovat, tak uvidíte, jaká je to šachová partie a jak se přesně dodržují vzdálenosti a pozice a vyměňují se místa v tom výběhu, když mají možnost se vyhnout nebo obíhat okolo různých ostrůvků a brán a tak dále. Tak to funguje celkem v pohodě. Třeba Umbu, naše slonice, ta by strašně ráda šla do kontaktu a dělá to, pokud mezi nima jsou vrata, ale když tam vrata nejsou, tak Bamba úplně tu odvahu nemá, při každém náznaku konfliktu se snaží někam se schovat. 99% času je klid a zvířata jsou jakoby v klidu, jsou už schopní být v jednom výběhu, ale občas se něco stane, že jednoho slona něco rozhodí, ten trošku zatroubí, tak ta dominantní slonice začne hnedka dělat pořádek, to znamená Bamba začne utíkat, a Umbu většinou utíká na druhou stranu a teďka Selena neví, jestli má utíkat tam nebo tam.
1: A já jsem to propásla, to mě moc mrzí.
2: Cokoliv vlastně mimo ten zaběhnutý režim, tak bývá pro ně složitý. My jsme vlastně úplně jim změnili režim v tom, že jsme jim přivezli třetího slona, úplně jsme jim změnili režim, že už jsou spolu. Pro ty zvířata je to jakoby zátěž, jsou nervózní.
1: Vlastně stalo.
2: A potom stačí taková blbost, jakože máme poruchu vozidla na vyvážení hnoje, přijede úplně jiný auto a to stačí k tomu, aby sloni začali útočit na vrata, začali pobíhat po výběhu, troubit, tady byly oblaka prachu. Skoro rok a půl byly slonice sami a do toho jsme jim přivezli majáře Bambu s tím, že po dlouhých 6, 7, skoro 10 let nebyl s nima žádný slon ve fyzickém kontaktu, aniž by mezi nima byly vrata. To bude vyžadovat trpělivost a čas. Vždycky je nějaký riziko, že se může něco pokazit.
0: No ale snad to vyjde. Bamba si už vyzkoušela pod kamerami a za bedlivé asistence zoologa Jiřího Hrubého, kterého jsme slyšeli i nocování s Umbu a Sally v samostatných expozicích slonince a udělala tím další důležitý krok ve svém životě, tak snad se to podaří všechno sladit. A ještě taky připomenu, že v Safari parku Dvůr Králové až do neděle pokračují africké dny. Součástí programu je sochařská galerie umělců ze Zimbabwe, africké tržiště, hudební a taneční vystoupení i komentované návštěvy zvířat, protože samozřejmě Dvorská zoo se zaměřuje hlavně na Afriku, takže se tam můžete mnoho nového dozvědět právě při těchto komentovaných prohlídkách. No a nás už za chvíli přesně ve 9:45 čeká další díl naší soutěže Zámecké léto, tak ať se daří, hezké dopoledne.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí 27. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Pavel Kudrna. Jaký byl víkend? Tak já doufám, že dobrý, že jste si udělali nějaký ten zajímavý výlet. Teď počasí, které se na nás řítí, bude tropické, nevím, jestli se nám bude chtít cestovat, ale ty tipy, které vám dáváme, tak je schovávejte. Ostatně můžete se dívat na zámeckéléto.cz, tam jich najdete hromadu. No a na příhodnou dobu si pak udělat plán navštívit nějaký zámecký objekt. My vám je představujeme celé prázdniny a pozor, také soutěžíme. Teď mluvím k našim novým posluchačům. Každý všední den hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, ve kterém jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Vždycky v pátek ze všech výherců z toho týdne losujeme jednoho, který vyhraje soukromou prohlídku pro dvě osoby a je to na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin to nás teprve čeká, vylosujeme tři výherce, kteří získají ve velkém finále zámecké víkendové pobyty. Tak snad je to jasné, jinak, jak jsem říkal, všechno na zámeckéléto.cz. No a my se teď můžeme dát ne do soutěže, ale do prohlídky dalšího zámeckého objektu a veliké doporučení. Poslouchejte, co se tam říká. Kam nás zve František Kinský?
2: Zámecké léto. Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že vyrobené ze dvou různých materiálů, do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo, a nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
2: Zámecké léto. Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, je tu další tip na vaše prázdninové cesty, tak na co pak asi se budu ptát? Já vám to neřeknu, to prozradím až tomu, kdo zavolá na telefon 731 800 900, a bude třetí, takže zkuste své štěstí, třeba to vyjde.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: To jsem já, ten Pavel Kudrna, který vás provází soutěžní částí zámeckého léta, jinak na zámky nás zve odborník, znalec života na zámku, také šlechtických rodů, průvodců a tak dále, pan František Kinský. No, já už teď odjasním to napětí, kdo bude ve vysílání. Třetím v pořadí byl z Mýkovic pan Jiří Vlk. Pane Vlku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zase klasická otázka. Hrady, zámky, pevnosti, tvrze máte rád, navštěvujete?
1: Ano, jezdíme často. Naposledy jsme byli na zámku Orlík a ve Zvíkovském Podhradí.
0: Prosím. Na cestovatel, vidíte. No, ta soutěžní otázka, ona tam tak jako, ta odpověď tam byla tak trošku upozaděná. Co myslíte, že se zeptám? Schválně, jestli byste se trefil.
1: Tak já nevím, jestli na ten původní rod, který to tam vybudoval, nebo něco jiného.
0: Něco jiného to bude. Já se ptám, z jakého materiálu je schodiště vedoucí do, pozor, prvního patra vstupní schodištové haly zámku Milotice? Za A ze dřeva, za B z kamene, za C z keramiky.
1: Tak za B, za Bčko.
0: Je to za Bčko, přesně jak jste říkal, do prvního patra z kamene. Do druhého, věděl byste, jak to tam...
1: Ze dřeva. Já jsem to poslouchal.
0: Přesně tak. Je. No tak zámecký cestovatelský balíček je váš, tak já vám gratuluju. Mějte se hezky,
1: děkuju,
0: pane Jiří.
1: Den.
0: Taky hezký den přeji vám všem, nejenom den, ale samozřejmě celý týden. A my budeme celý týden soutěžit, představte si, pátý týden, letí to hrozně. Já vím, že vždycky už jsem trapný s tím, jak říkám, jak to letí, ale já nevím, ten čas se nějak zrychluje stále víc a víc s přibývajícím věkem. Tolik zámecké leto pro dnešek, zítra se v 9.45 vypravíme na zámek Valeč a samozřejmě budeme i soutěžit. Ať se vede.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policie kontroluje kvůli výhrušce stovky obchodních center a úřadů. Ve Svobodných dvorech u Hradce Králové vznikl venkovní fitpark. Pilot Lando Norris vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. A počasí oblačno až zataženo s přehaňkami, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké dopoledne. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve stovkách objektů po celé zemi. Jde o úřady, obchodní centra a další budovy. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté podle něj kontaktují provozovatele. Objekty kontrolují za běžného provozu.
3: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
2: Ve Svobodných dvorech u Hradce Králové vznikl venkovní fitpark. V ulicích Jabloňová a Drtinová najdeme cvičební prvky. Fitpark je dalším dokončeným projektem z takzvaného participativního rozpočtu. Veřejnosti se otevře už tento týden, informuje radnice. Lovčice na Chlumecku plánují změnit způsob zimní údržby na území obce. Podle nezávislé starostky Petry Petrovické se nepodařilo prodloužit smlouvu se soukromníkem, který se doposud o úklid sněhu staral.
4: Bohužel už nastal čas u něj pro změnu a dál to nechce vykonávat. Takže my nyní scháníme, jak tu zimní údržbu provádět vůbec, jakým způsobem a jako nejlepší se nám nyní jeví koupit použitý traktor a vlastními pracovníky.
2: Registrace aut v Česku by mohla být možná online, počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Lidé by si objednali registrační značku přes portál dopravy a následně ji vyzvedli ve výdejním boxu. Nově by si taky mohli ponechat značku při koupi jiného auta.
1: Sport.
2: Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Je to pro něj premiérové vítězství v sezóně. Druhý byl Max Verstappen z Red Bullu, třetí lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
1: Počasí.
2: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, během dne proměnlivá oblačnost a přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na obchvatu Opočna pozor na nehodu, havarovalo tam osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4:10, je pondělí a dál pokračuje dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli uslyšíme, co jede naše stopařka Zuzana Boučková objevovat do Hořic na Jičínsku. Taky budeme hrát o knížku Matky a dcery, což je román o rodinných tajemstvích, druhých šancích a léčivých i bolavých vztahů.

0: Tuhle tu knížku vám nabídneme v soutěži Věřte, nevěřte po 10:30 a určitě už jste četli nebo slyšeli, že meteorologové nás připravují, že do Česka dorazí druhá vlna tropického vedra. Meteorolog Tomáš Popelka, náš hradecký, nám řekne, kdy to přijde, řekneme podrobnosti taky už za okamžik, taky si popovídáme s dětmi a taky dál přejeme krásné dopoledne a příjemný poslech.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A naše letající reportérka Zuzana Boučková tentokrát míří do Hořic na Jičínsku, takže zdravíme pravděpodobně už na cesty. Dobré dopoledne, Zuzko.
2: Krásné dopoledne ze Všestár, to je po cestě do Hořic.
1: Ano, no a pověz, na jaký reportérský úlovek se dnes chystáš?
2: Já jedu dnes za panem Jiřím Hellingerem, který od svých 10 let žije retro veterány. Doma mají motorku ČZ z roku 1960 a Jiří sám už v 15 letech zprovoznil totálně zrezlou Javu 250, které se neřekne jinak než pérák a kterou našel pohozenou v trávě a musím říci, že hýčká si ji dodnes. Dodám jen, že tehdy ještě neměl řidičák, tak ho z autoškoly poslali domů, že je ještě moc malý a pro upřesnění doplním, že dnes je to již dospělý muž a ve svém koníčku úspěšně pokračuje.
1: Takovým lidem se říká srdcaři. Ano. A co všechno tě u něj v Hořicích čeká? Co máte domluveno?
2: Myslím, že mě čeká hotové retro království. Ukáže mi moped stadion i brouka. V 19 navíc táhl 30 kilometrů v mrazu na laně tříkolový Velorex, legendární hadrák, se kterým pak normálně jezdil i nakupovat. Později opravoval vše od Trabantu po Žigulíky a dnes s rodinou založil spolek Hellingerovic veteráni, kde touto vášní spojuje podobně zaměřené lidi.
1: A jaké jsou nejnovější plány pana Hellingera? Už víš něco? Tak to dopředu.
2: Vím dopředu. S rodinou a dalšími přáteli pořádají na zámku v Holovousech úžasnou motokavárnu. Hned první rok tam přijelo 90 veteránů. Akci provázejí i retromódní přehlídky a loni se svou expozicí reprezentovali náš kraj v Praze na akci Classic Expo. Já už tam za chvíli budu. Všechny retroskvosty prozkoumám a odpoledne vám s radostí řeknu více.
1: No to budou zase parádní fotky do plním, že Zuzana Boučková bude nejen fotit, ale i natáčet, takže už brzo můžete sledovat náš web, taky sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové, kde uvidíte víc a uslyšíte víc odpoledne od Zuzany Boučkové. Díky a prozatím naslyšenou.
2: Naslyšenou přeji krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Prázdniny se pomalu začínají překlápět do svojí druhé poloviny, i když před dětmi o tom radši nebudeme mluvit, ale opravdu jenom pomalu. Dnes je zatím 27. července. Ještě až do pátku 31. s námi můžete hrát a soutěžit v naší velké letní soutěži. A stejně pořád ještě máme vrchol sezóny. Myslím tím, té návštěvnické je tady. Máme ještě velkou část léta před sebou, ať už cestujete po Česku nebo do zahraničí. Ať už je to tak nebo tak, tak děti nám teď poví právě něco o cestování. Ptala se jich Tereza Brázdová.
1: Co je cestovní ruch?
2: To je takový, nepamatuju si, ale vím, jak to bylo dál. To byl takový pán, ale už to nepamatuju si.
1: Dobře, tak pán. Kdo je průvodce?
2: Já vím, průvodce je, že troubí na trumpetku.
1: Co je cestovní kancelář?
3: Že si koupíš lístky do letadla a pojedeš akorát na moře.
2: Cestovní kancelář je, že to je taková práce, kde pracují lidi. I moje maminka, i můj tatínek. A jmenuje se Kuba a Dianka.
1: A čím jsou?
2: Oni mají rádi, když jim dávám pusy, když přijdou z práce. A oni mají rádi i badouše. A oni ho takhle mačkají, potom ho milují, ale stále už. No badouše pejsek.
1: A co v té práci dělají rodiče?
2: Takhle počítají na počítač.
1: A čím budete jednou vy?
2: Školačka. Tvé autoškola. Já chci být mámkou.
4: Já budu pracovat v zoo.
5: A takhle to vidíme my.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dnešní den začal deštivě, možná může dnes ještě místy zapršet. Teploty se mají držet většinou kolem 25 nebo do 25 stupňů Celsia, ale v dalších dnech už by mělo nastoupit horké počasí. Meteorologové předpovídají, že od čtvrtka se teploty budou blížit dokonce až ke 40 stupňům Celsia, což vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu, podle které nás taky čeká extrémní zátěž teplem. Tak si řekneme víc teď s Tomášem Popelkou z hradecké pobočky.
1: Počasí.
0: A Tomáše Popelku už teď zdravím, dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
0: Pojďme projít nejdřív dnešní den, jak tady bude a vrátí se ještě přehánky.
2: No, vypadá to, že za chvíli ano, je tam takový pás přeháněk a tak do půl hodiny, maximálně tři čtvrtě, by se měly objevit přímo nad městem, takže už teďka čekáme spíš takový takovou proměnlivou oblačnost s přeháněkami, k večeru potom přeháněky oblačnost začnou ubývat. Teploty, jak jste říkala, do 25 stupňů a vítr nám bude foukat čerstvý severozápadní až do 8 metrů a odpoledne se objeví místy přechodí nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu a večer vítr začne slábnout.
0: A když se budeme držet našeho Královéhradeckého kraje, kdy by se mělo začít výrazněji oteplovat? Už zítra?
2: Zítra to bude jen tak, dalo by se říct o fous. Víceméně ráno bude jako ještě chladnější, protože bude málo oblačnosti a teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. No a zítra ráno a večer skoro jasno až jasno, předtím pojasno, nejvíc oblačnosti bude na horách a teploty by zítra byly do 26 stupňů, ale ve středu už by to bylo do 32 stupňů, takže ve středu už to v uvozovkách začne. Ráno bude ještě jako je relativně chladnější, 16 až 12, odpoledne 28 až 32 a bude jasno nebo skoro jasno. Ve čtvrtek bude ještě o něco tepleji, zase bude jasno až podjasno, teploty ráno 20 až 16, ten rozdíl v teplotách je celkem zřejmý. No a odpoledne 34 až 38, zatím to vypadá, že nejtepleji bude pátek, tam by se mohli dostávat teploty kam k 39 stupňům. A bude jako jasné až polojasné počasí a odpoledne večer bude oblačnosti víc, oblačno je zataženo a jak to vypadá hlavně na horách i v oblasti Krkonoš, by se mohla objevit v podvečer slabá přehánka.
0: Tak zase nachystáme větráky, vyčistíme bazény a budeme se na to chystat s Tomášem Popelkou. Dnes tedy předpověď pro dnešní den i dny následující a budeme to postupně dál upřesňovat. Mějte se hezky, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: No a nás už za chvíli čeká soutěž Věřte, nevěřte v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. O pěknou knížku, pokud máte před sebou ještě dovolenou, tak budete mít aspoň co číst.

0: Úplně už to vidím, jak budete ležet někde na pláži nebo sedět v křesílku na zahradě ve stínu a budete si číst novou knížku z nakladatelství Kazda Matky a dcery aneb Co jsme si neřekli. Autorkou je bestsellerová spisovatelka Erika Jamesová a je to román o rodinných tajemstvích, druhých šancích a taky o komplikovaných vztazích. A právě tuhle knížku teď můžete vyhrát.
1: Věřte, nevěřte.
0: Ano, je tu soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, taky naše telefonní číslo 726 46 46 46 a o jednom komplikovaném vztahu právě teď budeme mluvit. Představte si, co se přihodilo, ale podotýkám, že to může být pravda, ale taky nemusím, protože jsme v soutěži Věřte, nevěřte pro vás, kteří s námi třeba budete teď o prázdninách hrát úplně poprvé. Tak ten dnešní příběh, který zazní, se odehrál ve Velké Británii a byl to takový opravdu netradiční případ odhalení nevěry. Jak manželka svého muže nachytala? Stalo se to úplně náhodou, ostatně někdy to tak bývá, a bylo to pomocí mobilní aplikace napojené na zubní kartáčky všech členů rodiny. Ta aplikace totiž zaznamenala opakovaně aktivitu kartáčku v době, kdy měl muž být v práci, což bylo značně podezřelé, takže když se to opakovalo opravdu už několikrát, tak žena na svého manžela uhodila, zeptala se a protože ho to zaskočilo, asi neměl připravenou rychle žádnou výmluvu, tak se ke všemu přiznal. Tak co myslíte, je to pravda nebo to není pravda, že nevěru odhalila mobilní aplikace napojená na zubní kartáček? A že se to odehrálo ve Velké Británii. Zavolejte, jestli věříte nebo ne, na 726 46 46 46 anebo samozřejmě můžete i napsat, odpovídat e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz. Teď už vítáme někoho v naší soutěži. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady je Věra z Kutiny. To je tak nepravděpodobný, že já vám budu věřit.
0: Aha, takže paní Věra dává, že ano. Používáte nějaké takovéhle chytré aplikace, paní Věro, třeba na zubní kartáček, nebo někde v domácnosti, nebo někde jinde?
2: Spíš ne, já už jsem taková starší a to už si asi není pro mě nějaký tyhle ty supermoderní.
0: No a to vůbec...
2: Jsem ráda, že se vyznám k mobilu.
0: To vůbec nevadí, určitě by vám někdo z rodiny poradil, ale jak slyšíme, tak možná to může být i někdy trošku na škodu. A čtete ráda, paní Věro?
2: No moc, právě, že mě zaujalo to jako ta kniha, že je o takových těch rodinných věk. Já jsem teď objevila spisovatelku, která má takovýhle jako příběhy a tak jsem si říkala, no to by se mi strašně líbilo.
0: Nějaký rodinný propletenec by se vám hodil do knihovničky. Tak uvidíme. Mějte se moc hezky, paní Věro. Naschledanou, naslyšenou. Tak to byla paní Věra. Kdo to bude dál? Dobré dopoledne.
3: Tady Jana z Náchoda. Já vám nevěřím.
0: Nevěříte. Takže se vám to nějak nepozdává, že by to bylo takto jednoduché?
3: Jednoduché asi, nebo já nevím, jestli už jsme tak daleko.
0: No, uvidíme. Uvidíme, uslyšíme. Mějte se moc hezky, paní Jano, i vám hezký den. Naslyšenou. Dobré dopoledne, tady je soutěž Věřte, nevěřte, Český rozhlas.
4: Dobré dopoledne. No, je to taková blbost, že vám budu věřit.
0: Tak já jsem zvědavá, koho z vás dnes překvapím.
4: Asi se kontrolovali, jak jsou moc pohotoví a udržujou si hygienu zubní.
0: No, vidíte to, že by se kontrolovali navzájem v rodině, manželka muže, muž manželku, děti. No, tak jsem zvědavá, co na to řeknete potom, až si dáme tu správnou odpověď. Takže píšu tedy, že věříte nebo ne, teď abychom to nezamluvili. Věříte, věříte. A odkud voláte, mi ještě pověste?
4: Volám pod Krkonoš, Jitka.
0: Paní Jitka. Mějte se moc hezky, paní Jitko, hezký den i týden přejeme. Naslyšenou. No a i vy ostatní odpovídejte, ještě můžete i telefonovat, anebo odpovídejte e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Hostem letní reprízy bude skvělá vypravěčka, oblíbená Veronika Walterová, která si získala i hosty veřejné nahrávky. Opět se vydáme za Indiány, mezi kterými tráví sympatická žena každoročně spoustu dní. Poletíme do Ekvadoru, na slavnosti slunce i do kraje lososů a medvědů, tedy na Aljašku. Zastavíme se v Kyrgyzstánu a u Veroniky nepřekvapuje důvod. Zamířila tam na trénink lukostřelby ze sedla pádících koní. V pondělí po 18. hodině.

A teď už odhalení v soutěži Věřte, nevěřte Českého rozhlasu Hradec Králové, neboli řekneme si, jestli dnešní příběh byl pravdivý nebo nebyl, a taky oznámíme, kdo dnes vyhrává knížku Matky a dcery, což je román autorky Eriky Jamesové. Tak ten vstupní příběh byl z Velké Británie a já jsem mluvila o tom, že tam jedna žena odhalila nevěru svého manžela pomocí aplikace, která byla napojena na zubní kartáček celé rodiny, a ten kartáček zaznamenal aktivitu v podezřelých časech, kdy muž měl být v práci, a podle toho se potom tedy nevěra provalila. Co na to říkáte v e-mailech, paní Zdena? Věřím tomu, žijeme v době, kdy roboti už mají navrch lidstva, co se týká inteligence. Paradox je, že si je lidé sami vyrobili. Pak další odpověď, myslím, že dnes odhalí nevěru už i umělá inteligence, tak proč ne aplikace na zubní kartáček? Další odpověď, dobrý den, dnes věřím, už nestačí zatloukat, pokrok nezastavíme. Ještě odpověď od paní Petry, dobrý den, v dnešní době je možné všechno, takže věřím. Tady od pana Petra naopak, ale dnes vám nevěřím, nezdají se mi ty kartáčky. A představte si, že to byl kartáček, který to všechno způsobil. Skutečně ta žena totiž chtěla původně pomocí mobilní aplikace zlepšit zubní hygienu svých dvou dětí, takže si tu aplikaci pořídila, ale jak víme, tak ten kartáček je jeden a mění se tam ty nástavce, takže aplikace zaznamenává, kdy a jak se elektrický kartáček používá a jak dlouho. A po nějakém čase si žena všimla, že kartáček je aktivní v takové podivné časy, například v pátek dopoledne, kdy měly být děti ve škole a manžel v práci. A tak to tedy začala trošku zkoumat a zjistila, že ten čas se opravdu opakuje, že je to hlavně pátek dopoledne v 10 hodin 48 minut. Ověřila si, že děti byly ve škole, manžel tvrdil, že byl v práci, ale nakonec, když se ho na to zeptala, když na něj uhodila a když ho s tím konfrontovala, tak se přiznal, že místo práce v pátek zůstával doma a scházel se tam s kolegyní, když byl dům prázdný. Takže takto se to skutečně provalilo. A k tomuto příběhu dodal varování soukromý detektiv Paul Jones z Velké Británie, že moderní technologie jako chytré kartáčky, hlasoví asistenti nebo dokonce fitness náramky si pamatují víc, než si myslíme, a někdy o nás můžou prozradit víc, než by nám kdy bylo milé. Takže pozor na to, pokud používáte nějaké takové chytré rádce. Zpráva byla tedy pravdivá a my odměňujeme knížkou paní Věru, a protože jsme tady měli více soutěžících se jménem Věra, tak toto je paní Věra, jejíž telefonní číslo končí 016. Paní Věro, gratulujeme. Matky a dcery, tento román je váš, a jenom abyste věděli, zítra budeme soutěžit o další zajímavou knížku. Muž, který našel klid, popisuje jeho magickou cestu ke štěstí. Další román zítra po 10:30.

11. hodině už nás čeká radioporadna, dnes o slunečních brýlích, taky o nových brýlových čočkách pro děti s krátkozrakostí a taky o brýlích pro řidiče. Hezké dopoledne.

0: knížky Libuše Švormové
1: je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší. V Náchodě Bělovsi má vzniknout hasičská stanice. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do oblasti Gironde ve Francii. A počasí oblačno až zataženo s přehánkami, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzín zdražily. Podle petrolejářů to odpovídá tržním podmínkám.
3: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátí na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje, o obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Profesionální hasiči v Náchodě budou mít novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál má vzniknout v části Bělovez.
4: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do francouzského regionu Gironde. Čechy v oblasti vyzvalo k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Úřad jim rozeslal zprávu přes portál Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily zhruba 42 tisíce hektarů lesa. Oheň zničil i desítky domů. Situaci komplikuje silný vítr.
1: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková stoupá světovým žebříčkem. Po nedávném titulu v Aténách a následné sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo.
5: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siňaková. František Typovský, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, během dne proměnlivá oblačnost a přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty na východě Čech 22 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda komplikuje provoz na trase Dobruška Třebechovice pod Orebem. Pozor na obchvatu Opočna, kde havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dopolední habaděj, a protože nás dnes můžou čekat ještě nějaké přehánky, bude potřeba zabavit děti, než papírová krabice skončí v kontejneru, může doma ještě udělat užitečnou službu a několik nápadů, které potěší jak děti.

0: děti, tak i vás dospělé nabídnou předpolednem babské rady, předtím radioporadna, dnes na téma naše oči a například ochrana před sluníčkem, sluneční brýle, ty budou určitě v nadcházejících dnech velice potřeba, tak podle čeho je vybírat, co všechno sledovat za údaje. Pak tu budeme mít taky brýle pro řidiče, zejména pro ty, kteří za šera a za tmy hůře vidí. No a pak tady máme taky nové brýlové čočky pro děti s krátkozrakostí, které snad by měly dokázat zastavit rozvoj vady nebo dokonce nárůst dioptrií také zastavit. Tak i k tomu budeme mluvit s naším dnešním hostem, což bude optometrista Jan Klouza už za okamžik. A pokud se budete chtít ptát, tak nám můžete zavolat na 726 46 46 46.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. My vám přejeme pěkné dopoledne. Teď už s mým dnešním hostem, což je optometrista ze Dvora Králové nad Labem, Jan Klouza. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Dnes zrovna máme pod mrakem, zrovna před chvílí jsem říkala, jaká je venku tma za oknem, ale ono se to má změnit v tomto týdnu. Zase bude sluníčko a bude docela dost intenzivní, takže naše téma určitě přijde vhod. A to první podtéma, to jsou sluneční brýle. Pojďme vysvětlit, proč bychom vlastně měli chránit oči před sluníčkem, proč je to důležité?
2: Tak určitě je to důležité kvůli tomu, že tam je nejdůležitější vlastně chránit ty oči vůči UV záření. To UV záření může vlastně i třeba poškodit nebo způsobit nějaké záněty spojivek, zánět rohovky, takže toto je určitě důležité zmínit a je důležité taky to, že vlastně zabarvení skel, což se hodně lidí myslí, tak zabarvení těch slunečních brýlí není vlastně až tak důležité, jako ta UV ochrana těch brýlí jako taková.
1: To znamená, že když my si je vybíráme, tak musíme sledovat údaje na té nálepce, která tam většinou bývá, a tam bývají písmenka UVA a taky UVB. Musí ano. Tam být obojí a jsou důležitá ještě čísla, která jsou k tomu doplněná?
2: Tam je důležité, tam je ideální, když tam je napsáno UV400, protože UV400 znamená, že ta čočka vlastně blokuje vlnové délky do 400 nanometrů, což je poslední hraniční hodnota vlastně UVA záření. A to UVA záření je vlastně důležité chránit, samozřejmě i UVB, ale tam to není až tak hrozný, ale to UVA záření vlastně způsobuje ty dlouhodobější problémy, vlastně proniká hloubš, proniká až k čočce, proniká až k sítnici a může tam vlastně způsobit nějakou i změnu. A to UVB záření vlastně je takové to klasické, co máme všichni v hlavě, že spálení třeba pokožky, to vlastně neproniká tak hluboko, ale tím, že už vlastně tam máme to UV400, tak a je tam tím pádem ten UV filtr na to UVA záření, tak už tím pádem tam máme i to UVB záření zahrnuto.
1: Takže ještě jednou, mělo by tam být
2: UV 400.
1: Tím pádem není pravda, že čím tmavší skla, tím lepší ochrana.
2: Není, tam je to vlastně, nechci říct jedno, ale vlastně i kvalitní čočky z optiky, tak můžou mít 100% UV záření, nebo mají UV záření 100%. Teď už snad, myslím si, že ve všem nepočítejme třeba základní čočky, jenom antireflexní, tam je to myslím do 380 nanometrů, takže něco nám tam proniká, ale v dnešní době už třeba lepších povrchových úprav, lepších materiálů, tam už máme opravdu i to UV záření 100%.
1: Mm-hmm. No a ještě, jak jsme mluvili o tom, proč chránit oči před sluníčkem, tak přece taky kvůli vrázkám, protože když nemáme sluneční brýle, tak krčíme oči tam dělají ty vějíčky.
2: To zabarvení je vlastně kvůli té pohodě, jo, kvůli tomu, aby člověk přesně tak nemusel mžourat, bylo mu to pohodlné, zvlášť když je, nebo nás čeká vlastně ostré sluníčko.
1: No takže čím tmavší, tím ale míň budeme krčit ty oči.
2: Přesně
1: tím
2: tak,
1: menší budou
2: přesně
1: vrázky,
2: tak, přesně tak. Tam je důležitý ještě zmínit jednu věc, a to kategorizaci vlastně těch slunečních brýlí. Na každých brýlích tam najdete, jestli to je kategorie 1 až 4. Vlastně kategorie 1 až 3 pro zákazníka vlastně znamená jenom intenzitu toho zabarvení. Víceméně já vždycky říkám, aby to brali podle toho, jak je mu to příjemné. Třeba mě osobně jsou příjemnější světlejší čočky a dají se používat samozřejmě i přes větší nebo přes větší období toho roku, od jara až do podzimu. A kategorie 4, na tu si dát pozor, ta je opravdu na třeba na vysokohorskou turistiku. A proč pozor? Tak kvůli tomu, že se s ním nesmí řídit.
1: Se čtyřkou se nesmí řídit. Protože už je příliš tmavá.
2: Protože už je příliš tmavá a může přesně tak zkreslovat a snižovat vlastně kontrast tomu řidiči.
1: Tak to jsou sluneční brýle, naše dnešní téma. Ještě vysvětlíme například, co je polarizační filtr a jaké varianty jsou vhodné pro lidi, kteří nosí dioptrické brýle. Pokud byste se chtěli ptát, tak naše telefonní číslo je 726 46 46 46, případně ještě e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Dnes si povídáme o slunečních brýlích, ale čekají nás i další témata, protože naším hostem je optometrista Jan Klouza a já jsem slíbila, že vysvětlíme takový název odborný polarizační filtr, co to vůbec je a v čem jsou jeho výhody a proč vlastně je důležitý ve slunečních brýlích.
1: Polarizační filtr vlastně slouží k nějakému usměrnění vlastně vln světla, protože světlo se šíří všemi vlnami a vlastně se může odrážet od různých povrchů a tím, že vlastně usměrníme ten tok toho světla do toho oka přes tu polarizační folii nebo polarizační čočku, tak vlastně zabráníme pronikání nežádoucích horizontálních odlesků, vlastně řečeno. To znamená lesklá silnice nebo třeba vodní plocha. Takže je to za mě spíš taková nadstavba k těm brýlím, čili ty brýle v ideálním případě vždycky musí mít to UV záření, blokaci UV záření, ale nemusí mít tu polarizaci. A ta polarizace je právě třeba dobrá pro řidiče, pro rybáře, pro někoho, kdo právě se s tím opravdu setká, ale může to mít i nežádoucí účinky. A to takové, že vlastně třeba pro řidiče nám to může odstínit některé displeje, některé obrazovky vlastně v autě, takže potom nevidíme, nemůžeme si přečíst, co nám ukazují třeba v dnešní době digitalizace opravdu všechno, takže od teploty oleje po rychlost, jo. Takže to je důležitý určitě zmínit.
0: No a my už jsme říkali, že není pravda, že čím tmavší skla, tím lepší ochrana, přesto ale si můžeme vybrat opravdu ze všech možných barev, ať už je to šedá, růžová, zelená, modrá. Mají tyto barvy nějaké výhody? Nebo je to jenom opravdu módní záležitost, to, co se nám líbí, to, co je nám příjemné?
1: Některé barvy výhody mít mohou, ale většinou to necháme opravdu na tom zákazníkovi, co je mu příjemné, jakým způsobem to na něj působí vlastně to světlo. Někdo nemá rád, když ta čočka je moc tmavá, takže volí světlejší tóny. Někdo má radši, když ta čočka je dohnědá, takže to má takovou rozjasňující efekt, ale je to víceméně o každém individuálně. Třeba řidiči zase volí více brýle do žlutá, protože opravdu zvyšují kontrast a mohou pomoci třeba za deště nebo za mlhy.
0: Kdo nosí dioptrické brýle, tak má určitě víc možností, jak vyřešit ochranu před sluníčkem. Jaké to jsou?
1: Určitě. Tak v první řadě vždycky zmíním sluneční dioptrické brýle, přímo už brýle, které jsou zabarvené, které mají ty dioptry, které ten klient vlastně má mít. A potom jsou varianty, třeba že si vybere rovnou nové brýle, které mají už sluneční klip. A ten většinou bývá právě i polarizovaný. A pak jsou varianty třeba kontaktní čočky a k ním klasické sluneční brýle.
0: A viděl byste tam nějaké výhody, nevýhody v těchto variantách?
1: Určitě zapomněl jsem ještě na jednu variantu a to samozřejmě ještě samozbarvovací čočky. Výhody prvního, co jsem říkal, to znamená samostatné sluneční brýle s dioptriemi, máte prostě dvoje brýle. Taháte všude sebou, musíte mít nějakou tašku nebo pouzdro, do kterých je...
0: No ale co, když má někdo ještě na blízko?
1: To je další věc.
0: To je další věc.
1: Samozřejmě tam se dá zkombinovat do progresivních čoček nebo bifokálních čoček. To samozřejmě všechno lze. Ale přesně tak, jak říkáte, taháte sebou potom dvě další pouzdra.
0: A pořád je hledáte. A zapomínáte.
1: Přesně tak. A co se týče toho klipu, ten za mě je fajn opravdu na to, když člověk řídí, dá si to na ty brýle a vlastně má to instantně zabarvené hned. A co se týče samozřejmě nositel kontaktní čoček, znají, vědí, nasadí sluneční brýle, když mají kontaktní čočky a neřeší nic dalšího. A samozabarvovací čočky, to je taková kapitola sama pro sebe, někomu to vyhovuje, někomu ne. Tam třeba pro řidiče je to dost limitující, protože se třeba nemusí ani zabarvit. Je tam nutno zmínit třeba v optice, že chcete, aby se zabarvovali i v autě, protože vlastně čelní sklo nebo boční okýnka nám odstíní právě to UVA záření, které zajišťuje to, že ta čočka se začne zabarvovat. Hmm.
0: A tvar slunečních brýlí, je to důležité pro účinnou ochranu našich očí? Jak budou velké, jestli úzké nebo kulaté?
1: Tam je to spíš modní záležitostí, bych řekl. Určitě, co je dobré, tak když člověk se věnuje hodně sportu, tak mít sportovní dioptrické sluneční brýle. To se dá samozřejmě taky řešit, prohnuté, aby mu někde nepodsvěcovalo sluníčko, ale spíš je to opravdu na tom zákazníkovi zase, co jemu je příjemné a jak nám třeba móda diktuje trendy.
0: Ano, no a my jsme několikrát zmínili řidiče, protože prostě v autě potřebujeme dobře vidět, tak teď přejdeme k našemu dalšímu tématu, což jsou brýle pro řidiče, kteří si stěžují, že třeba zašera nebo když se stmívá, už hůř vidí, jestli tam existuje nějaká speciální možnost, to si řekneme za okamžik.
2: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Dál posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové s optometristou Janem Klouzou ze Dvora Králové nad Labem a my se teď zaměříme na řidiče, protože vlastně my, kdo řídíme, tak někdy můžeme mít pocit, že za šera, za tmy, když se stmívá, že vidíme tak nějak hůř než jindy, nevíme úplně proč, jestli máme špatné dioptrie, pokud nosíme brýle, nebo čím to může být. Čím je to způsobené?
1: Může to být způsobené právě tím, že když se začne šeřit, a vlastně roztáhne se zornička. A jakmile se roztáhne zornička, tak vlastně světlo do oka proniká přes daleko větší plochu, která nemusí v té periferii vlastně, prostě daleko větší plochu rohovky, která v periferii rohovky nemusí být úplně hezky kulatá, hezky hladká, a tím pádem nám to může měnit ten pohled ven.
0: No a jsou nějaké možnosti pro řidiče, které by tohle tu dokázali regulovat?
1: Určitě jsou. První věc, to se netýká úplně dioptrií, tak jsou přímo čočky pro řidiče, které třeba zvyšují kontrast, snižují odlesky od protijedoucích aut, snižují osilnění, takže to je první věc, co vždycky s řidiči řešíme. A druhá věc jsou právě ty dioptrické změny, protože i třeba člověk, který na dálku nepociťuje nějaké nedostatky, tak právě ve tmě si začne stěžovat, že to není úplně ono. A tam je právě potřeba specializované vyšetření a speciální čočky, které s tím umí pracovat. Jsou vyrobené na míru, jsou vyrobené tak, aby to odpovídalo samozřejmě té refrakci nebo tomu vyšetření, které tam ten klient má.
0: A tu se bavíme i o řidičích, kteří normálně třeba ještě nenosí žádné dioptrické brýle?
1: Může to tak být, že opravdu někdo tam tu změnu má takovou, že mu toto začne vadit. Mm-hmm. Protože opravdu záleží na tom, o jak moc se ta zornička roztáhne, o jak moc se rozšíří. Třeba za světla ta zornička má 3 mm a ve chvíli, kdy se nám setmí, tak ta zornička může mít 5, 5,5, 6 mm, což je vlastně dvakrát větší plocha. A tím pádem se nám to může daleko více zkreslit.
0: Tím pádem ten řidič by si nechal udělat měření, pokud je to profesionální řidič, nebo ho to opravdu omezuje, řídí často. A na základě toho by dostal brýle, které budou ale čiré. Není to jako samozřejmě žádná
1: tam,
0: barva.
1: Tam už zase si můžeme vymýšlet víceméně, co chceme, jestli to chceme v čiré variantě, nebo i s další úpravou právě třeba pro řidiče, nebo s filtrem na modré světlo, samozabarvovací brýle, takže to už je vyloženě zase na tom klientovi, co jemu vyhovuje.
0: U někoho jsem viděla i do žluta, které používá i právě večer v noci, že to tak jako ještě víc
1: rozjasňuje. Přesně tak, to je další věc, co jsme říkali v tom minulém vstupu, že ty žluté čočky nebo žluté fólie v těch brýlích tak vlastně rozjasňují a vylepšují kontrast toho vidění.
0: Mm-hmm. No a abychom se dostali ještě k dalšímu tématu, které chceme probrat, a to jsou děti a speciální brýlové čočky pro ně. Bude se jednat o děti s krátkozrakostí.
1: Přesně tak.
0: Je to opravdu tak častý problém, že se to řeší už tím, že přicházejí na trh novinky a snaží se opravdu tomu pomoct a pokusit se zastavit třeba rozvoj té vady?
1: Je to vlastně čím dál tím větší problém v dnešní populaci, protože opravdu za prvý genetika hraje roli, takže jestli rodič, jeden z rodičů má nějaké vyšší mínusové dioptrie na krátkozrakost, tak se to může samozřejmě projevit i u toho dítěte. To je jedna věc. Druhá věc je, že v dnešní době za posledních 15 let se absolutně, nebo 20 let se absolutně změnila vlastně návyk, nebo ty návyky té práce, a i pro děti, že musí koukat hodně do blízka, dělají úkoly na počítači, na tabletu, hodně čtou třeba, takže tam i to koukání do toho blízka, třeba z přílišné vzdálenosti, nám může měnit tu refrakci těch očí.
0: No a právě, že se objevily speciální čočky, které údajně dokážou zastavit rozvoj vady nebo dokonce nárůst dioptrií. Jestli je to pravda a pro které děti jsou vhodné, tak to doplníme ještě za chvíli.

0: V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové se bavíme o dětech s krátkozrakostí, což je častý problém. Ta krátkozrakost se může v čase taky zhoršovat, jak určitě potvrdí náš dnešní host, optometrista Jan Klouza. Takže zhoršují se ty potíže s věkem a s tím, jak dítě roste?
1: Zhoršují. Je to, má to vlastně stoupající tendenci. Nemusí samozřejmě u všech, ale ve většině případů ano. A záleží na tom, jak moc právě to dítě... Je důležité, aby bylo kontrolováno, samozřejmě. A samozřejmě i jde o to, jaké má to dítě predispozice, jak jsme se vlastně bavili.
0: Ne? Ano. A existují teď tedy poměrně nově nějaké brýlové čočky právě pro děti s krátkozrakostí, které snad dokážou zastavit rozvoj té vady nebo zastavit nárůst dioptrií. V čem se liší od těch normálních?
1: Tam první věc, co bych určitě dovysvětlil, tak nezastavují rozvoj té vady, ale výrazně ho mohou zpomalit, jo? Protože vlastně tím, jak to dítě roste, tak roste nám i to oko a tím pádem nám roste vlastně i ta vada, ale nemusí to být tak rychlé vlastně, jo. Nemusí to být třeba, jakmile to je půl dioptrie během půl roku, tak je to opravdu vysoký nárůst a už se to dá považovat jako progresivní myopie, což je vlastně ten terminus technicus, který je potřeba si třeba dohledat, oč jde. A tam u těch čoček vlastně dochází k tomu, že každá ta firma to má jinak, každá firma, která je na trhu, tak vlastně má jiný princip vlastně té korekce a té geometrie vlastně těch čoček, ale v principu jde o to, aby co nejméně dopadaly v periferii sítnice, aby co nejméně dopadaly dioptrie za sítnici, protože pak má to oko vlastně tendenci dorůstat. Takže vlastně, když si představíme, že ta sítnice je vlastně kulatá a ty dioptrie jdou vlastně v ploše a ve stejné délce, řekněme, tak tam, kde to potřebujeme nejvíce, což je vlastně žlutá skona, kde vidíme nejostřeji, tak tam nám to dopadá za sítnici, ale to je vlastně ten bod, který je v tom oku víceméně nejdál. A v té okrajové části nám to dopadá za sítnici a, jak jsem říkal, to oko má tendenci dorůstat a tím pádem vlastně se zvětšují hodně ty dioptrie. Proto ty čočky mají různé úpravy, aby vlastně to dopadalo i v té periferii té sítnice na tu sítnici a ne za ní.
0: Kdy to má smysl vyzkoušet tyhle ty čočky pro děti?
1: Má to smysl ve chvíli, kdy opravdu to dítě třeba v 10 letech má minus jedničku, klidně už i takhle, jo, protože ve chvíli, kdy dítě před pubertou, kdy vlastně nejvíce roste, kde nejvíc dochází k tomu růstu, má už minus jednu dioptrii, tak už je to takový zdvižený prst a samozřejmě závisí to na tom, jak to zhodnotí lékař a jak lékař změní tu korekci a mění, jaký často mění a okolik, ale určitě se třeba na to zeptejte i v té optice, protože i ta optika může mít s lékařem domluveno, že může třeba ty děti přeměřovat. Ale v dnešní době je to zatím v 95% jenom na rozhodnutí lékaře.
0: A má to smysl i později, když už dítě třeba několik let brýle nosí, protože ono se často stává, že když dítě nastoupí do první třídy, tak potom postupem času začne stěžovat, že na tu tabuli nějak hůř vidí, nedokáže přesně to tak přesně vysvětlit, tak tam nastupují brýle, tak to je jeden případ, ale pak už jsou děti, kterým je, nevím, 13-14 let a nosí ty brýle už několik let, tak že už tam došlo třeba i ke zvyšování dioptrií. Má to smysl i tam?
1: Má
0: ještě
1: to smysl, určitě. Má to smysl, řekněme, do 16-17 let určitě s tím začít, protože většina těch brýlí vlastně, kde mohou mít ty děti problém, tak je právě vidění v periferii. A tam ve chvíli, kdy v 18 letech začínají třeba řídit, tak už to nemusí být úplně tak komfortní, ale zase je to zase člověk od člověku, jak to vnímá. Tam, co bych zmínil, tak určitě vyšší pořizovací cena, může být. Jedna firma na trhu, s kterou spolupracujeme, tak teda má i program na to, že vlastně má ty čočky skladový. To znamená, že ty čočky už jsou předvyrobený a vlastně ta cena je třeba poloviční. Takže i to si třeba vyhledat různé možnosti a vlastně všechny ty firmy mají dobré výsledky. Tam za mě neřekl bych, že je něco vyloženě jako špatně.
0: Neexistuje něco podobného na špatné vidění do blízka? Jak se nám s věkem trošku to zhoršuje, takže by byly nějaké čočky, které to zastaví?
1: Bohužel to ne, ještě no, ne. Bohužel ne. Tam je to vlastně záležitost zase nitrooční čočky, že tam dochází ke změnám vlastně struktury té čočky. Hodně lidí si myslí, že když to budou přemáhat, že posilují svaly a tím pádem ta čočka vlastně více zaostřuje. Ale tak to není. Tam opravdu ta čočka vlastně tuhne postupem času, tím, jak celý život zaostřuje a do toho blízka povoluje do dálky, tak vlastně ta námaha, kterou ona vykonává, tak tím pádem tuhne. I vlastně to UVA záření nám způsobuje tu denaturaci vlastně té bílkoviny, té čočky, takže to i může, proto i ta ochrana těch brýlí, jak se dneska o tom bavíme, tak je důležitá i kvůli tomuhle tomu, ale je to hlavně s přibývajícím věkem se nám tento problém zhoršuje.
0: Tak doufáme, že do budoucna někdo něco vymyslí. Jan Klouza byl dnes naším hostem a o špatném vidění do blízka třeba zase někdy příště podrobněji. Moc děkujeme za návštěvu a naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.
3: Už dávno.

0: Zítra v radioporadně po 11. hodině nás čeká první pomoc v létě. Budeme se bavit o tom, jak zasáhnout v případě úpalu, úžehu nejen u malých dětí, ale třeba i u starších lidí, jak pomoct. Potom taky budeme mluvit o bodnutí od vosy nebo včely, když následuje prudká reakce nebo třeba až anafylaktický šok, tak přesně taky, jak postupovat, jak zasáhnout, kdy už volat lékařskou záchrannou službu. Taky už tknutí zmije jsou prý docela častá letos v létě, tak i tam řekneme, jak ránu ošetřit, případně kdy a do jakého časového úseku vyhledat lékaře. Zkrátka první pomoc v létě, to bude naše téma zítra po 11. hodině. A teď už domácí kutění a vyrábění s Jarkou Vykoupilovou a popolední už taky písničky od srdce.
1: Babské rady.
2: Krabice od bot má mnohá užitečná využití. Je ideálním pomocníkem s úklidem, pomůže uspořádat drobnosti, včetně kosmetiky, ponožek, hraček nebo zásob trvanlivých potravin. Z papírové krabice a řady ruliček od toaletního papíru raz dva vytvoříte přehledný box na kabely a nabíječky. Podobně můžete vytvořit i dokonalý pořadač na všechny tušky a pastelky. Aby ruličky dobře držely, ve spodní části je na několika místech rozstřihněte do výšky 2 cm. Ohněte a vzniklé nožičky přilepte na dno krabice. Na pomoci vezměte děti nebo vnoučata a bude z toho zábavná, kreativní činnost. Z otevřené krabice umístěné na zdi se může stát polička na drobné vzpomínky z vycházek a prázdnin. Kamínky, pohlednice i malé upomínkové předměty z cest. A když vám zbydou papírová víka, použijte je jako originální rámečky a v horních rozích vytvořte dírky. Jimi jednoduše provlečte provázek, na který kolíčky zavěsíte fotografie nebo výkresy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Pokračuje stavba silničního obchvatu Náchoda. Hradec Králové posiluje zálivku zeleně. Pražské letiště letos eviduje víc než 8 milionů cestujících a odpoledne čekáme přeháňky. Dobrý den u zpráv a vám přeje Tomáš Mysliveček. V okolí Náchoda pokračuje stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu. Stavba za víc než 3 miliardy korun má vyvést z města transitní dopravu. Práce by měly skončit za necelé 2 roky. Novinky ve stavbě zná reportér Václav Plecháček.
1: Práce podle zástupců ředitelství silnic a dálnic i zhotovitele pokračují podle plánu. Aktuálně dělníci pomocí speciální soupravy betonují vnitřní stěny tunelu v Dolní Radechové. Hotovo mají zhruba ze 70%. Právě v Dolní Radechové se v pátek na 3 dny úplně uzavře hlavní silniční tah z Náchoda do Broumova. Důvodem je rozebírání konstrukce mostu, který vede nad komunikací. Zhruba za 2 týdny začnou také hlavní práce na výstavbě druhého tunelu v nedaleké Kramolně. Ten není ražený, ale hloubený, kdy dělníci nejdřív vykopou jámu a potom staví stěny a strop. Další informace přidám po 14. hodině. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Technické služby v Hradci Králové kvůli pokračujícímu suchu výrazně posílily zálivku městské zeleně. Veškerá dostupná technika, která může převážet vodu, teď pracuje ve dvousměnném provozu. Do terénu pravidelně vyjíždějí 2 velká kropicí auta a přibližně 10 menších cisternových vozů. Aby pracovníci zvládli zajistit navýšený objem dodávané vody, museli dočasně omezit některé ostatní plánované práce na údržbě městské vegetace.
2: Posílená zálivka potrvá v Hradci Králové ještě 1 až 2 týdny. Technikům totiž nepomůžou ani případné krátké deště. Půda je po dlouhém suchu natolik proschlá, že se podle nich voda ke kořenům stromů stejně nedostane. Středisko údržby městské zeleně proto do terénu nasadilo dalších 150 zavlažovacích vaků pro mladé stromy, pro ty vzrostlé využívají velkoobjemové vaky s kapacitou přes 1200 litrů vody. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie, následovala Itálie, Španělsko nebo Řecko. Do čela letiště by měl od srpna nastoupit Radomír Lašák. Tamní odbory kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Lašáka kritizují za jeho předchozí působení v čele českých aerolinií. Sport. Fleretista Alexander Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michaela Jileková skončila v 1. kole. V kvalifikaci přitom neprohrála ani jeden ze 6 soubojů. A golfistka Sára Kousková skončila na Scottish Open 31. na společné akci elitní LPGA Tour a nejvyšší evropské série Ladies European Tour jí chybělo na vítěznou šinovou z Jižní Koreji 15 úderů. Počasí. Odpoledne v Královéhradeckém kraji čekáme převážně proměnlivou oblačnost s přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr fouká čerstvý severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru budou přehánky i oblačnost ubývat a vítr slábnout. A biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda nákladního a osobního auta komplikuje provoz na silnici 35 mezi Ostroměří a Holovousy na Jičínsku. Na Náchodsku záchranáři vyprošťují havarované auto na silnici 33 u Vysokova a pozor dejte taky na dálnici D35 u Opatovické elektrárny ve směru na Hradec Králové máme hlášenou nehodu 2 osobních aut v levém jízdním pruhu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Na silnicích tedy opatrně a aby se vám lépe jezdilo a aby se vám lépe dělalo všechno, co teď právě máte na práci, tak jsou tu pro vás písničky od srdce na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové, o které si můžete napsat, můžete nám zatelefonovat, můžete poslat SMSku, je to jenom na vás. Dnes je 27. července a svátek mají Věroslavové, zítra to budou Viktorové a ve středu Marty. Naše telefonní číslo 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 900 11 04.

0: landed.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až $100. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP stadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 64. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.

Posloucháte písničky od srdce, s vámi je Český rozhlas Hradec Králové, vy si k nám můžete telefonovat nebo si můžete napsat e-mailem nebo SMS-kou o písničku, kterou byste chtěli někoho potěšit, anebo si máte náladu sami zaspívat, zatančit, nechat si zahrát sami pro sebe, tak klidně volejte i pište. I v takovém případě máme tu pro vás třeba skupinu Miraj, písničku I přesto všechno, nebo je tu Divokej byl, Čmelák, Barbara Streisand, Jakub Smolík, Mandraže, Miroš Birka, Bee Gees, Věra Špinarová nebo třeba Činasky. A vy už píšete, posíláte e-maily. Dobrý den, prosím o zahrání pěkné melodické písničky pro Kamilu Kubešovou z Lánova s přáním všeho nejlepšího k jejím dnešním narozeninám. Dává zahrát Sestra s rodinou.

Následuje další blahopřání v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes má své krásné půlkulaté narozeniny Magdalénka Lenka Švecová z Úpice. Velkolepá oslava proběhla už v sobotu v krásném kempu Peklo u Trutnova. Hojnost jídla, pití, soutěží a hlavně skvělé nálady. Slunečné soboty si užilo spousta gratulantů. Nechyběly ani kytary a spousta trampských písniček, které si všichni s gustem zaspívali. Milá Lenko, bylo to prostě krásné a veselé setkání při tvém vstupu do padesátky. Do té další ti přeju opět neutuchající energii a všechno krásné, co tě v ní čeká. Rena.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Rádio Na cestách a aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův v Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: A

0: Pokračujeme v písničkách od srdce. Vy samozřejmě dál můžete volat do studia Českého rozhlasu Hradec Králové na 726 46 46 46 a nebo nám psát. Teď ale telefonuje z Jičína paní Naďa. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Janíčko. Já bych prosila zahrát pravnučce, dneska je 8 let. Vím, že poslouchá, slíbila mi to. Takže jí přeju, Sofiško, hodně, hodně štěstí a ať ti to jde ve škole jako do posud, sam jedničky. To ti přeje babička Strejda Pavel. A ještě bych prosila zahrát včerejší kamarádce Aničce, Mráčkový z Jičína. Hodně, hodně zdravíčka a Aničko, ve čtvrtek se uvidíme. Tak ti posílám písničku a ostatním teda taky, který mě znají. A Janíčko, vám taky přeju hezkou službu a hezký deštivý dneska den.
0: No, vám taky hezký den. Trochu se ještě osvěžme, ať jsme připraveni potom na následující týdny horké. Ano. Ať to zvládneme. Mějte se moc hezky, paní Naďo, a hezké odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou taky.

Další pozdrav z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové poletí do lázní Bělohradu a máme tu vzkaz. Zahrajte všem sestřičkám a personálu do rehabilitačně léčebné budovy v lázních Bělohradě, kteří se starají o moji manželku Miroslavu Ružičkovou, která je tam na léčebném pobytu. Velké díky posílám taky panu doktorovi, který se o moji ženu stará. A písničku posílá Josef Ružička.

Další e-mail nám přišel na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Prosím o písničku pro mou sousedku Aničku Brádlerovou z Jilemnice k jejímu včerejšímu svátku. Přeji hlavně zdraví a štěstí a pohody, to přeje Eva.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. Už je 12 hodin 47 minut, tak se blížíme pomaličku do finále. Teď ještě jeden letní tip pro vás a to jsou koncerty na Pocíni v Jaroměři na Jaroměřském náměstí. Pokračují, konají se stále i tento rok, vlastně se vrátili. No a ten nejbližší, tak ten se koná ve středu 29. července, bude hrát kapela Rozsviť od 17 hodin. Takže zveme. No a teď přidávám ještě jedno blahopřání. Zahrajte prosím pro mého bráchu Viktora k svátku, protože zítra už bude v Chorvatsku. Vše nejlepší a hezkou dovolenou přeje Bára.

Už jsme pomalu v závěru poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě tady koukám, přišel jeden e-mail, tak si ho určitě přečteme. Všem přeji hezký den. Prosím písničku pro všechny, které potěší, třeba opuštěné. Děkuji moc, píše Míla. No a ještě jeden vzkaz přidáme. Zahrajte prosím pro naši tetu Blanku Čimerovou z Vrchlabí k narozeninám. Hodně zdravíčka přeje Hanka s rodinou a sestra Terezie.

Za 4 minuty bude 13 hodin s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové a po zprávách už si bude Oskar Hess povídat s Michaelem Žantovským v pořadu Osobnosti Česka. I dál přejeme krásné odpoledne.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Benzín i na...

0: ale překročila i hranici 100 dolarů. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu navíc nafta zdražila o 2 koruny a 35 haléřů kvůli návratu spotřební daně na původní výši. Loula očekává, že nafta by mohla o desítky haléřů zdražovat i tento týden.
1: U benzínu bychom se mohli dočkat i určité stagnace nebo i mírného poklesu v řádu 10 haléřů.
0: Ministerstvo financí sleduje ceny a marže na čerpacích stanicích i po skončení regulace. O jejím obnovení ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Hradec Králové převede areál kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy. Ta kemp provozuje od roku 2020. Převod pozemků a budov v hodnotě přibližně 200 milionů korun má zjednodušit jeho správu a umožnit rychlejší investice do dalšího rozvoje. Městské lesy do obnovy zanedbávaného areálu už dříve investovaly desítky milionů korun a pro letošní sezónu rozšířili lůžkovou kapacitu.
3: Městské lesy po převodu získají větší autonomii a přestanou městu platit nájemné, které dosud činilo necelý milion a čtvrt ročně. Radnice si u majetku vymínila předkupní právo. Převod se netýká samotné vodní plochy Stříbrného rybníka. Tu si město ponechá a v budoucnu v ní plánuje vybudovat novou výpust a potrubí, které umožní rybník vyčistit od sinic. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Městys Velký Vřešťov na Trutnovsku připravuje opravu historické sochy. Za práce na sousoší Nejsvětější Trojice u Horního kostela zaplatí podle nezávislé starostky Michaely Tomáškové zhruba 350 tisíc korun.
4: Tam se vlastně zase propadá ten podstavec, takže tam bude celá vlastně odmontovat a převést tady k panu Kameníkovi místnímu. Na to bychom taky měli mít dotaci, asi 250 tisíc.
2: V Rumunsku dnes znovu zasahovaly letouny F-16 kvůli ruskému dronu. Vzletly ze základny na jihovýchodě země. Bezpilotní letoun, který později přelétl hranici na Ukrajinu, ale letadla nezničila. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Od pátku do neděle rumunská letadla zneškodnila 3 drony, které vletěly do vzdušného prostoru země. Sport. Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa pátá. České reprezentantce se v Kaunasu nevydařil šerm, ve kterém byla 15. z 18 závodnic. Počasí. Odpoledne čekáme převážně proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 14 až 17. K večeru budou přeháňky oblačnost ubývat a vítr slábnout. A biozátěž je dnes na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D35 ve směru na Hradec Králové dál počítejte se zdržením mezi Opatovickou elektrárnou a Bukovinou nad Labem. Po nehodě dvou osobních aut se tam tvoří kolony. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíš naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust. To bylo podobné například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všimnul už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu, a já jako to šestiletý přechytřelý drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických býtníků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci, a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoct, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl stejně jako Václav Havel přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky, to, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada. Některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jak si příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritický myšlení. Kritický myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritický myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se smiřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Oběť podvodu na Hradecké správě nemovitostí nebyla podle policie napojena na podvodníky. Miletin chce investovat do údržby silnic. Bankovní identitu už využívá přes 5 milionů Čechů a zítra bude polojasno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Hezké odpoledne. Zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun, nebyla podle dosavadního policejního vyšetřování žádným způsobem napojena na pachatele. Policie pracuje s verzí, že žena byla obětí sofistikovaného a předem

0: Nová, kde vznikla nová výstavba 10 rodinných domků.
1: Bankovní identitu v Česku používá stále víc lidí. Na konci prvního pololetí mělo 5 milionů 300 tisíc Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni. Informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. Bankovní identita funguje v Česku od roku 2021 a kromě státu ji využívají i banky, pojišťovny a další firmy. Hromadné žaloby v Česku fungují 2 roky, za tu dobu se ale Češi mohli připojit jen ke 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo až 10 podnětů ročně. Za 2 podanými žalobami stojí organizace Online Mediátor CZ. Podle její právničky Terezy Borkovcové je hromadných žalob zatím málo kvůli problémům s jejich financováním.
2: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené. Například třeba stát to podávání těch hromadných žalob nějak nepodporuje, zákon omezuje ty možnosti toho našeho nějakého financování, toho externího. Samozřejmě jako i tak si myslíme, že to má jako význam.
1: Oprávnění k podávání hromadných žalob mají vedle Online Mediátor 3 další organizace. Žádná z nich ale zatím svůj případ neotevřela. Druhá podaná žaloba je stále otevřená. Připojovat se do ní můžou lidé, kteří nedostali kompenzaci za zpožděný let z Prahy do Vietnamu v březnu 2025.
3: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, teploty klesnou k 12 stupňům, na horách bude minimálně 9. Ráno bude chladnější, přes den ale čekáme polojasno, na horách až oblačno a teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů, na horách ke 20 a biozátěž bude zítra na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Náchodsku pokračuje oprava silnice 302 mezi Broumovem a obcí Otovice. Počítejte tam s krátkým zdržením. Dopravu v úseku řídí semafory.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pondělí 27. července po 14. hodině. Ze studia vám přejeme příjemné odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic dnes dopoledne představilo novinky ve výstavbě silničního obchvatu Náchoda. Byli jsme u toho, všechno důležité za chvíli uslyšíte v našem odpoledním vysílání. Broumov je dobrým příkladem města, které dlouhodobě a systematicky investuje do kultury jako do nástroje rozvoje města. O nové knihovně například budeme mluvit s její ředitelkou Martou Lelkovou o 14:30. I tento týden pro vás máme zámecké léto, naše putování po zámcích Čech, Moravy a Slezska a jaká bude další zastávka, nám poví František Kinský. Příjemný poslech, zůstaňte s námi.
3: Dobré odpoledne s Romanou Jou.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Tady je studio. A kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milena z Hradce.
1: Paní Věra? Říkala jste Věra?
2: Milena.
1: Paní Milena z Hradce Králové. Tak paní Mileno, dobrý den. A proč voláte?
2: No to soutěže.
1: No voláte správně do soutěže, ano. A tím, že jste se dovolala, že se vám to podařilo, postupujete do toho závěrečného losování, do toho finále. Určitě víte, že hrajeme o let horkovzdušným balónem pro dva. Letěla byste, paní Mileno?
2: Letěla
1: byste a ráda dokonce. No výborně, výborně. Blíží se konec července, takže už to není daleko a dozvíte se všichni, kteří jste s námi v červenci soutěžili, kdo bude ten šťastný a poletí. No ale každopádně máme tady pro vás dárek a je to radiokarta a na ní najdete knížku, namluvenou knížku Marie Špitálníkové Mezi dvěma kymy. Tak to vám pošleme, to máte jistotu. Ano?
2: Ano, tak děkuji. Jo.
1: Paní Mileno, pěkný letní den vám přejeme. Nezavěšujte, zůstaňte na telefonu, musím si vzít kontakt na vás a jsem ráda, že jste se dovolala, máte to za sebou, už nemusíte hlídat náš soutěžní signál. Naslyšenou, zůstaňte na lince.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V okolí Náchoda pokračuje stavba silničního obchvatu. Stavba za víc než 3 miliardy korun má vyvést z města tranzitní dopravu. Aktuálně dělníci betonují vnitřní stěny více než 360 metrů dlouhého tunelu v Dolní Radechové a podrobnosti doplní reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, tak tunel v Dolní Radechové má 33 bloků. Stavbaři dnes betonovali blok číslo 22. V tunelu je teď speciální bednící vůz, do něj se pomocí čerpadla vtlačuje beton, vůz je dlouhý 12,5 metru a to je právě délka jednoho z víc než 30 těch zmiňovaných bloků. No a na každý z nich dělníci použijí 15 tun oceli a 160 kubíků betonu. Ta betonáž tunelu je hotová zhruba ze 70%. Byl jsem dnes u toho a vypadá to velice zajímavě. Právě před tunelem v Dolní Radechové se v pátek na 3 dny úplně uzavře hlavní silniční tah z Náchoda do Broumova a důvodem je to, že dělníci budou z mostu nad komunikací sundávat bednění. Zanedlouho začnou hlavní práce i na druhém tunelu silničního obchvatu Náchoda v nedaleké obci Kramolna. Ten není ražený, ale ten tunel je hloubený, bude mít délku 100 metrů. Hlavní jáma pro tunel je téměř hotová a zbývají odstřely zhruba 2 metry tvrdé horniny. Asi za 2 týdny dělníci začnou pokládat betonové prefabrikované díly a vytvoří tak vlastně začátek konstrukce nebo tu hlavní konstrukci samotného tunelu.
0: Práce mají podle smlouvy skončit na jaře roku 2028 a postupují tedy podle plánu?
1: No i na to jsem se dnes ptal. Ano, postupují, potvrzují to zástupci ředitelství silnic i dálnic a samozřejmě zhotovitele. Připomínám, že součástí obchvatu je kromě zmiňovaných 2 tunelů také 15 mostů, mimoúrovňová křižovatka v Náchodě Bělovsi anebo třeba ploti protihlukové stěny v celkové délce přes 2 kilometry.
0: Je to veliká stavba a opakovaně si na ní stěžuje část obyvatel, kteří žijí v okolí. Reaguje na to, že se dá?
1: No, ptal jsem se i na tohle, nejvíci lidé podle zástupců stavby stěžovali na začátku prací, tedy zhruba před rokem a půl, teď už prý je stížností méně. Nejčastěji samozřejmě lidem vadí hluk a prach, případně když je déšť, tak bláto na silnicích. Stavbařům zákon ukládá uklízet okamžitě, na stavbě obchvatu v tom pomáhají i 2 automatické myčky, které mají za úkol tu těžkou techniku očistit. Jedna stojí právě tady u tunelu v Dolní Radechové. Co se týká hluku, tak v některých částech stavby je možné pracovat prakticky nepřetržitě, jinde jenom od 7 do 21 hodin a stavbaři tvrdí, že postupují individuálně, snaží se hluk především během víkendů minimalizovat. Na druhou stranu připouští, že třeba kvůli potřebným dodávkám materiálu se jim to nevždycky daří.
0: Z aktuální informace ze stavby silničního obchvatu Náchoda nám nabídl Václav Plecháček. Děkujeme. Pěkný den, naslyšenou.
1: Napodobně, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Broumov je v současnosti takovým pěkným příkladem města, které dlouhodobě a systematicky investuje do kultury. Nejen jako do jednotlivých akcí, ale jako do nástroje rozvoje města, kvalitnějšího veřejného prostoru i života obyvatel. O Broumovské knihovně konkrétně teď budeme mluvit s její ředitelkou Martou Lelkovou. Vítám vás ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Broumova.
0: V Broumově se v nedávné době na poli kultury podařilo několik dobrých věcí. Třeba návštěvníci Broumova a hlavně domácí už určitě objevili obnovu památkově chráněné kavárny Herzog nebo modernizaci muzea Broumovska, změny na dětském hřišti na Křinickém sídlišti a nebo zdařilou a taky oceněnou rekonstrukci budovy nové knihovny. Paní ředitelko, vaše knihovna už je nějaký čas tedy po té rekonstrukci v provozu. Můžete připomenout, co všechno je nové, jinak, jinde?
1: V nové knihovně fungujeme od ledna 2026, kdy byla slavnostně otevřena. A musím říct, že od té doby jsme tady měli spoustu návštěv z celé republiky, protože se o rekonstrukci knihovny a o té ceně prestižní evropské psalo hodně, takže se lidi dozvěděli třeba i na Moravě, i v Praze o tom, že v Broumově je nějaká skvělá knihovna a opravdu, když jsou tady v Broumově přímo nebo poblíž někde v okolí na dovolené, tak se přijdou podívat i do knihovny a chtějí vidět, jak to tady u nás vypadá. Takže změní Mělo se to, že téměř denně provádíme nějaké návštěvy po knihovně. To je takové, jako s tím jsme úplně až nepočítali, ale je to taky nějaký ten efekt ty rekonstrukce a toho, co se nám povedlo vybudovat. Ale co se týká provozu, tak nám se rozhodně změnily možnosti aktivit, které můžeme v knihovně organizovat. My jsme od začátku, kdy se projekt knihovny připravoval, tak jsme chtěli, aby se knihovna stala takovým kulturním, kreativním centrem města, takovým obývákem města Broumova. A tudíž, aby to nebylo jenom půjčovna a místo, kde se veme knížka a odchází, ale aby tady lidi mohli trávit čas smysluplně v hezkém prostředí. A myslím, že se nám to povedlo. Knihovna je zrekonstruovaná, je to zrekonstruovaný dům téměř stoletý, ve kterém bývala v minulosti pojišťovna, ještě za Němců, za původních obyvatel a po válce si nacházela různé využití. Byl tady internát chvíli, ubytovna nějaká a pak dlouhá léta tento krásný dům stál schátralý. A tak jsme se do toho pustili, město Broumov teda za výdatné pomoci Ministerstva kultury a Národního plánu obnovy, od kterých jsme získali velkou dotaci od Královéhradeckého kraje a spousta dalších malých dotačních titulů, které jsme využili a využíváme do dneška, aby jsme dovybavili ten velký prostor, který máme, tak třeba naposled jsme vybavili naši terasu venkovní, kterou máme v knihovně, markízou, takže můžeme a krásným sedacím nábytkem, takže tam můžeme pořádat v létě různé akce. Tu markízu a to další vybavení jsme pořídili díky projektu z masky broumovské ze Státního zemědělského intervenčního fondu, za což moc děkujeme. Pro nás to mnoho znamená. Dále jsme pořídili dataprojektor do sálu, který taky ve staré knihovně nebyl, takže teď tam pořádáme různé přednášky, besedy, projekce. Je to jako perfektní. Pro nás asi největší význam má to, že knihovna v těch starých prostorách nebyla bezbariérová a teď v nové knihovně máme výtah, protože tahle budova má 4 patra, takže bez výtahu by to ani nešlo. Což je pro nás hrozně fajn. Prostory pro děti, pro dospělé se úplně změnily, protože už to není jenom půjčovna, ale vždycky je tam místo na odpočinek, na nějakou kreativitu. Máme tady kreativní dílnu, pro dospělé máme literární kavárnu, to znamená, že je to hezké posezení, kde si můžou číst, setkávat se, můžou si dát tam dobrou kávu, něco dobrého ke kávě. Je to samoobslužní provoz, k tomu navazuje terasa venkovní, takže oni s tím kafíčkem a s knížkou časopisem si můžou sami vyjít na tu terasu, sednout tam a trávit čas, scházet se s přáteli v knihovně. Máme tady studovnu novou, tichou, co ve staré knihovně nebylo, čítárnu, ve které realizujeme výstavy. Takže řekla bych, že budova, ve které teď jsme, má obrovský potenciál a říkám si, že zatím se nám ho úplně nepovedlo jako naplnit, že to je ještě otázka dlouhých měsíců, kdy využijeme všechny ty prostory naplno, tak jak byste zasloužili. Ale už teď si myslím, že máme asi pětkrát víc akcí, než jsme měli třeba v minulém roce za celý rok za sebou.
0: Já z vás cítím to nadšení. Vy jste mě vůbec nepustila ke slovu, protože těch věcí, které jsou nové, je tolik, že to je úplně úžasné, ale vy jste zmínila, že máte teda teď momentálně zázemí k tomu, abyste mohli dělat spoustu různých akcí. Teď aktuálně můžete na něco třeba pozvat zájemce nebo i výletníky do Broumova, aby se u vás stavili?
1: Určitě, třeba jenom na to kafičko posedět si v hezkém prostředí, kdyby chtěli, a na terase v klidu, protože to je v takovém zadním směřuje do zadního dvorku, takže je taková tichá, ale máme na srpen nachystaných pár akcí, třeba pro maminky s malými dětmi, i týká se to nejenom Broumováku, i třeba návštěvníci Broumova jako turisté, co tady jsou, nebo na dovolené. Book Start, to je setkání s knížkou, program s knížkou pro malé děti a jejich rodiče, nebo třeba pak tady budeme mít v srpnu Petru Hůlovou, známou českou spisovatelku, a sezení s ní nad její novou knihou. Pak nás čeká taky v srpnu Broumovsko a turismus, udržitelný turismus, jak cestovat, rozvíjet region chytře, přednáška to bude. Pak literární kafe, což je typ akce, kterou děláme v knihovně pravidelně z rezidenty českého literárního, teda klášterního literárního domku a ve spolupráci s Českým literárním centrem. Nebo křest knihy na konci měsíce, kulturní diskontinuity. Mm-hmm. Máme tady momentálně dvě výstavy v knihovně. Výstavu obrazu Art klubu, výstavu fotografii z Toskánska. Takže...
0: Vy máte určitě web, že jo, na kterém to všechno je?
1: Máme
0: nebo nějaké
1: web,
0: sociální... Tak jaká je? Jaká je adresa vašeho webu?
1: www.knihovna.broumov.net, máme Facebook, máme Instagram, všechny ty programy najdou naši zájemci o naše programy na našich stránkách nebo plakáty po městě.
0: No a na závěr ještě musíme zmínit, že jsme dvakrát zmínili, že byla rekonstrukce knihovny v Broumově oceněna velmi významnou evropskou cenou. Neřekli jsme jakou, tak je to cena New European Bauhaus. Ano, a je to opravdu jako cena velmi významná, tak proto se k vám asi hrnou ty návštěvy zblízka
1: určitě
0: i zdaleka. A věřím, že i teď jsme třeba inspirovali naše posluchače, kteří se chystají na Broumovsko, třeba na dovolenou, aby se u vás zastavili. Pozvala vás ředitelka Broumovské knihovny Marta Lelková. Děkujeme, ať se vám daří. Hezký den.
1: Děkujeme, tak nashledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte 27. července. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Zámecké léto vám nabízí zajímavosti z jednotlivých šlechtických sídel. Kam se dnes podíváme, to nám teď poví náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavil do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že je vyrobené ze dvou různých materiálů. Do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo. A nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: zasažen.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

Václav Neckář a pohádková písnička ze Šíleně smutné princezny. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dneska se nám to trochu kaboní tu a tam i sprchne, tak pokud máte právě dovolenou, určitě si nějak poradíte. A pro vás, kteří jste nebo se chystáte na prázdniny do Krkonoš, máme v Českém rozhlase Hradec Králové inspiraci na program V nejistém počasí. Krkonoše jsou totiž součástí Křišťálového údolí. Tato 70 kilometrů dlouhá přímka, proplétající se mezi horskými masivy, je jedinečným dědictvím. Místem, kde se potkává unikátní příroda s vášní pro sklářskou tradici a řemeslo. V našich nejvyšších horách jsou s touto tradicí spojena dvě místa. Harachovská sklárna a Rautis v Poniklé. Pece sklárny Harachov sálají nepřetržitě 300 let. Nesmí totiž vyhasnout. Sklárna prošla samozřejmě modernizací, ale dodnes funguje v mnoha věcech stejně jako kdysi. V huti se fouká ručně, památkově chráněná brusírna, postavená na pohonu vodní turbínou, jede naplno. Můžete se vydat na prohlídku přímo k hutím, kde pracují skláři, jejichž žádný stroj nenahradí. Kolem chladící pece nebo až do unikátní brusírny. Sklárny Harachov jako vzácnou technickou památku najdeme na seznamu UNESCO. Po prohlídce můžete zkusit sklářské řemeslo na vlastní ruce a vyzkoušet si sklo namalovat, vyrýt nebo brousit v tvořivé dílně v přízemí muzea skla. Exkurze do výrobny se konají každý den od 8 do 15 hodin. No a je to skvělý program třeba právě když zrovna v Krkonoších nepřeje počasí.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Verichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Nové město nad Metují zvažuje další využití hotelu Metuji. Hradec Králové posiluje zálivku zeleně a zítra bude polojasno s teplotami do 26 stupňů. Krásné odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
4: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo odcizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
3: Novela bude fungovat postupně. Většina změn nabyde účinnosti v polovině příštího roku. Zbylá ustanovení pak od roku 2028. Radnice v Novém Městě nad Metují zvažuje další využití

0: Technické služby v Hradci Králové kvůli pokračujícímu suchu výrazně posílily zálivku městské zeleně. Veškerá dostupná technika, která může převážet vodu, teď pracuje ve dvousměnném provozu. Do terénu pravidelně vyjíždějí dvě velká kropicí auta a přibližně desítka menších cisternových vozů. Aby pracovníci zvládli zajistit navýšený objem dodávané vody, museli dočasně omezit některé ostatní plánované práce na údržbě městské vegetace.
1: Posílená zálivka potrvá v Hradci Králové ještě 1 až 2 týdny. Technikům totiž nepomůžou ani případné krátké deště. Půda je po dlouhém suchu natolik proschlá, že se podle nich voda ke kořenům stromů stejně nedostane. Středisko údržby městské zeleně proto do terénu nasadilo dalších 150 zavlažovacích vaků pro mladé stromy, pro ty vzrostlé využívají velkoobjemové vaky s kapacitou přes 1200 litrů vody. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Slávie budou hrát své zápasy v Lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením s posledním ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro letošní sezónu nedostal výjimku pro působení na Pražské Královce. Českému rozhlasu to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, teploty klesnou k 12 stupňům, na horách bude minimálně 9. Ráno bude chladnější, přes den ale čekáme polojasno, na horách až oblačno a teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů, na horách ke 20 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Záchranné práce po nehodě dvou osobních aut komplikují provoz na silnici 299 mezi Dvorem Králové nad Labem a Zbožím. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Po 15. hodině pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Naše reportérka Zuzana Boučková se nám dnes hlásí z Hořic. Navštívila tam člověka, který žije retromotorismem. Tak další informace vám nabídneme už za chvíli. Turistické informační centrum v Hronově nabízí inspiraci pro ty, kteří teď hledají netradiční místa a výlety. Uslyšíte před 15:30 a nezapomeňte na Radiobazar inzerovat v našem vysílání. Můžete po 15:30. Hezký poslech.
2: S Romanou Joudalovou.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A kdo s námi hraje tentokrát? Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den.
2: Dobrý den, Lucie.
1: Paní Lucie je na telefonu?
2: Ano.
1: Ano, a odkud voláte, paní Lucie?
2: Ze dvora.
1: Ze dvora Králové. Ano?
2: Ano.
1: Ano, dobře, a voláte proč?
2: No, stejně jako paní přede mnou. Kdyby se tak poštěstilo.
1: Se vám poštěstilo dovolat se do soutěže. Ano, dovolala jste se správně, můžete letět balónem a ještě vzít někoho sebou, když se na vás usměje štěstí v závěru naší soutěže na konci července. No a můžete také s někým vyrazit do Hronova na festival Jirásku v Hronov, na kterékoliv představení, které si v těch 8 dnech, skoro 9 dnech vyberete, protože vám tady právě posíláme 2 vstupenky. Tak vám gratuluju a napíšu si na vás, paní Lucie, kontakt, takže nezavěšujte telefon, zůstaňte na lince, hezký den.
2: Děkuji.
1: Zůstaňte na telefonu, naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Reportérka Zuzana Boučková dnes vyrazila do Hořic a objevila jednoho člověka, který doslova žije retromotorismem. A právě teď se nám opět z Hořic hlásí. Dobré odpoledne, Zuzko. Odkud?
2: Pěkné odpoledne z Hořic přeji.
1: Tak odkud přesně?
2: No, nevím přesně, je to ulice Žižková a nerada bych prozrazovala dál, protože nevím, jestli pan Hellinger, kterého jsem navštívila, by byl rád, když teď budu vypravovat o těch motoristických skvostech, že řeknu přesně i jeho adresu, takže popisné číslo zamlčím.
1: Tak začni o těch skvostech rovnou.
2: Dobře, tak z těch jsem plná dojmu, protože jsem před chvílí řídila nádherný retrovůz Volkswagen Brouk a teď stojím před tím domem u Hellingeru a kolem mě je to jako v ráji, tedy především pro vás, kteří milujete vůni benzínu. Pan Jiří Hellinger se veteránům věnuje už od svých 10 let, přesně od roku 1982 a ta vášeň ho dodnes nepustila. Všechno to začalo rodinou Škodou Octavii z roku 1961 a motorkou ČZ 175, kterou si jeho tatínek koupil jako student v 60. roce. A představte si, tu ČZ tady mají dodnes plně funkční. Jiří mi ukázal i legendární Javu 250, jinak řečeno Péráka. Když ji v roce 1986 dostal od souseda, byl to totálně zrezlý vrak, roky pohozený venku. A dnes je zachována v patinovém stavu a její motor tu pěkně vrčel.
1: No a ty úplně záříš, to vidím i na dálku, i když tě nevidím. Skrz ten mikrofon je to cítit. Můžeš nám říct, jak to teda tehdy 14-letý pan
2: ano.
1: Hellinger, tehdy Jirka, stíhal se školou a hlavně s řidičákem?
2: No to je právě ta nejlepší historka. Pan Jiří mi vyprávěl, jak ve 14 běžel do autoškoly se staršími spolužáky, že chce jezdit na mopedu stadion. Samozřejmě ho poslali domů, že ještě malý, protože 15 mu bylo až za rok. Ale později, hned jak řidičák dostal, už ho nikdo nezastavil. Mopedy, javy, pak ta rodinná ČZ, vozil prostě domů vraky za pár korun a učil se za pochodu. Dokonce v 19 letech byl tažen 30 kilometrů v mrazu na laně ve slavném tříkolovém Velorexu. Neměl auto, tak s tímto opraveným hadrákem normálně jezdil.
1: No, takže láska k historickým strojům ho nakonec dovedla až k tomu, že si začal plnit sny a pořádat akce.
2: Ano, to říkáš správně. Založili s manželkou Monikou a dcerou Anou spolek Hellingerovic veteráni a pořádají na zámku v Holovousech úžasnou akci, která se jmenuje Motokavárna. A také byli pozváni na největší výstavu aut ve střední Evropě, Prague Car Festival. A tady v Hořicích u Hellingeru se měla možnost vidět v předrenovačním stavu vůz Moto Guzzi Ercole, což je motorka křížená s nákladňákem. Pokud si to nedovedete představit, podívejte se na náš web, protože jsem ji nafotila i natočila, a nebo přijďte za rok do Holovous na další ročník motokavárny. Pan Hellinger mi potvrdil, že pro něj toto všechno, co dělá, není biznis, ale hlavně setkávání s přáteli. No a já mu po dnešku moc fandím.
1: No a já ti trošku závidím, že jsi se svezla v Brouku. Zuzana Boučková se nám přihlásila dneska z Hořic, jak jste sami slyšeli, fotila a natáčela. Takže se podívejte na web a sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové a retro skvosty pana Jirky Hellingera uvidíte i tam. Zuzano, děkujeme, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Hostem letní reprízy bude skvělá vypravěčka oblíbená Veronika Walterová, která si získala i hosty veřejné nahrávky. Opět se vydáme za Indiány, mezi kterými tráví sympatická žena každoročně spoustu dní. Poletíme do Ekvadoru, na slavnosti slunce i do kraje lososů a medvědů, tedy na Aljašku. Zastavíme se v Kyrgyzstánu a u Veroniky nepřekvapuje důvod. Zamířila tam na trénink lukostřelby ze sedla pádících koní. V pondělí po 18. hodině.

0: Český rozhlas Hradec Králové, pondělí odpoledne 27. července. Turistické informační centrum v Hronově je inspirací pro turisty, kteří hledají netradiční místa a zajímavé výlety, protože je to region kopců. Vyrazit tam můžete i na elektrokole. Co Hronovsko nabízí, zajímalo kolegu Karla Sladkého, který natáčel v informačním centru s Radkem Podolou.
1: Každý, když přijde do Hronova, tak ví, že to je jiráckovo rodné město. No a tak ostatní osobnosti, ty samozřejmě buď znají, anebo neznají, anebo se s nimi můžou seznámit právě v takové nové expozici. Expozice ve starém mlýně, ze staré papírně. Tak tam je taková jednoduchá expozice, která připomíná jednak bratry Čapkovi, kteří tam jezdili za svým dědečkem Novotným na prázdniny. A pak je tam ještě část expozice, kde jsou připomenuti významní rodáci hronovští. Připravujeme taky ještě takovou knižní záložku, kde jsou uvedeny ty čtyři hlavní, z mého soudu, čtyři hlavní osobnosti, jako Jirásek, Josef Čapek, Egon Hostovský a Jan Špáta.
2: Čím osobně je pro vás Hronov? Řekněte, když se řekne Hronov, tak co je ve vašem srdci?
1: Bydliště. V 84. jsem projížděl na kole tady Hronovem a nějak se mě ta krajina vetkla do srdce, takže nezapadlo to a někdy na přelomu tisíciletí jsem se rozhodl, že se z Moravy přestěhuju sem.
2: A nelitujete?
1: Rozhodně ne.
2: A když si třeba vy chcete odpočinout, někam se tady podívat, vypravit, anebo se projít, tak kam rád, kde to máte rád tady?
1: Pěkný to je, když se vydáte Oříškovou stezkou. Je to po červené trase z Hronova od kostela, kde můžete začít a jedete, je to 5 kilometrů na Vysokou Srbskou. Když vyšlapete ten kopeček, od křížku potom se vymaníte z toho lesa, tak se před váma otevře tak přenádherná krajina, tak samozřejmě krásná a tak neokázale pěkná, že vždycky vám najede vráz na zádech. Jako opravdu nádherný, pěkný místo. Jo? Vidíte tam všechny ty stolové hory, Hajšovina Malá Velká. Je to moc pěkný místo, takže je to dostupný. A samozřejmě mám to rád ještě na Slavným, no. Když si člověk sedne na Homoli Pískovcovou a sedí nad tou zajíčí roklí a dívá se tím vinglem mezi lesama na tu Broumovskou rovinu, no tak to je něco úžasného.
2: No, ale jsou to tady kopečky. Člověk si mákne.
1: Jo, jsou to kopečky, ano, je to tak. Teďka má kdekdo elektrokolo, takže si myslím, že to není žádný problém, jako i pro ty starší nebo méně zdatný, tak je to to zvládnout.
2: Tak já vám děkuji za tyto tipy. V turistickém informačním centru jsem si povídal s
1: Radkem Podolou.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, tak chcete-li v pondělí 27. července inzerovat v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové, tak teď to chce vytáčet naše telefonní číslo do studia. Dobrý den, tady je Radiobazar, jaká je vaše nabídka?
2: Dobrý den, mám na prodej rezu tovární výroby, značka DKV, má to uzávěrku a je k tomu veškeré příslušenství a cena by byla do 12 tisíc. A mám tady traktůrek domácí výroby, motor je Jigul, má to dvě převodovky, jsou spojeny haty spojkama, má to závěs, je to kapotovaný, osvětlený a na pneumatikách 8 25 na 20. To by bylo do 15 tisíc. A ještě bych měl na prodej, mám tady klece pro drobný ptáky a mám tady jednu větší klec a ta by byla pro koleu, tak nějako. To by byla cena dohodou a je to na Náchodsku a číslo telefonu je 720 573 005.
1: 005, pětka na konci.
2: Ano, na konci. Tak,
1: hezký 0, den. 0, 0. Ano, mějte se.
2: Taky nashledanou.
1: Tak máme tady frezu s příslušenstvím, traktůrek domácí výroby se závěsným zařízením a klece na drobnější ptactvo a jednu větší klec, třeba na korelu. 725 573 005 je telefon na pána, který z Náchodska volal do Radiobazaru. Tak a další inzerát tady máme. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Já bych nabídla nový nepoužitý kryt poklopu s rámem na septik nebo na nádrž na vodu, je uzamykatelný. Průměr poklopu s přírubou je 75 cm a světlost otvoru je 59 cm. Všechno je to PE plast. Mm-hmm. Je to v Náchodě a telefonní číslo 606 910 748.
1: Dobře, tak se i vymějte
3: Děkuji
1: pěkně.
3: Moc.
1: Naslyšenou.
3: Vy taky, naslyšenou.
1: Tak také nabídka z Náchodska. Nový kryt poklopu septiku a paní má telefon 606 910 748. Je to plastové i s přírubou, rozměry a všechno vám upřesní na tomto telefonním čísle, když si zavoláte, pokud máte o takovou věc zájem. A pokračujeme. Dobré odpoledne, vaším inzerátem Radiobazaru.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Já bych prodal známky albumů, lištu, rastekačku a pak bych prodal obracák konský, připravený za traktor a obrace časknová špice na vary a ještě bych prodal pracovní elektrotřígolku. A je to 603 710 960.
1: Odkud voláte?
4: Tady od Třebechovice.
1: Třebechovice, dobře, pěkný
4: Děkuju.
1: Den. Naslyšenou, pan volá od Třebechovic, nabízí známky, sbírku známek, dále lištu, nasekačku, obracák za traktor, obraceč a schrnovač píce na vary a elektro tříkolku pracovní. 603 710 960 a Radiobazar pokračuje dalším inzerátem. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, zdravím, tohle skvostní rádio, mohu si dát inzerát seznamovací?
1: No, zkuste to.
5: Tak děkuju velice, tak já jsem Pavel a chtěl bych znovu najít nějaké děvče, dámu do nepohody, jak se říká. Je mě přes 70 let a dáma by měla být i přiměřeného věku. Jinak rád cestují, malují a jiné tvořivosti, třeba i sochaření a podobně. Rád tančím, když právě netrocuju. Jsem hodně veselý a umím veškeré práce pro domov, domácnosti, tedy i vaření, pečení a ostatní. jsem dosud svobodný, ale dvě děti mám, jsou už ale velké. No a podávně žádám pouze slušné a rozumné jednání, aby dle štíhlého blondiáka chlapa moc nevyčnívala. Jinak dovednosti mám daleko víc, to se dá tady říkat, a to pod dal bych si ten vizera pod značkou hezký žít je krása. Mm-hmm. A telefonní číslo moje je prosím pěkně 605 434 291.
1: A odkud by ta dáma tak jako měla být, z jakého...
5: Helejte, od Jičína Hořice do okruhu 100 kilometrů můžou volat všichni a já se všem, no, já se všem ozvu. Já
1: objezdíte
5: jsem,
1: jako to,
5: víte.
1: Jo.
5: Ne, objezdím, helejte, já jezdím na Čepru a vlakama, autobusama.
1: Super.
5: Ale za telefonu zpět každému, kdo se ozve, jo, jako to, já, ne, že bych něka, a tak dále, nebudu to...
1: No tak, hodně štěstí vám přeji, mějte se krásně.
5: Jo, děkuju velice. A přidaj dámy odvahu. Děkuju.
1: Naschledanou. Tak, milé dámy, sami jste to slyšeli. Štíhlý blonďák, trošku přes 70 let, umí všechno, včetně vaření, a schání k sobě dámu přiměřeného věku. 605 434 291. Zavolejte, on už vám to všechno potom rád poví. A my jdeme dál na další inzerát dnešního radiobazaru. Dobrý den, můžete inzerovat?
6: Dobrý den. Já bych nabídnul pšenici, letošní sklízeň, někomu pro sklepice,
1: mm-hmm,
6: a bylo by to na číslo 608 52 93 64 a je to jako Dobruško.
1: Dobruško, mm-hmm, tak jo, tak hezký den i vám a naslyšenou.
6: Děkuju, naschle.
1: Poslední nabídka pšenice, třeba pro slepice, kdybyste potřebovali, tak na Dobrušsku. Zavolejte pánovi na číslo 608 52 93 64 pšenici nabízí. No a pro dnešek je to všechno. Radio Bazar zase zítra odpoledne po 15:30.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Rádio na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Robbie Williams vám zpívá v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové, Miroš Birka ještě nebo kapela Otavan a pak zprávy s Tomášem Myslivečkem. Hned pak začne Humoriáda a těšit se dnes po 16. hodině můžete na Aleše Cibulku a Patrika Rozehnala. Příjemně se bavte.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Náchodě plánují novou hasičskou stanici. Od konce týdne bude u týniště přerušený plavební provoz na Orlici. Vláda omezila plochu na výstavbu větrných elektráren a zítra teploty vystoupají na 26 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Pěkné odpoledne. Profesionální hasiči v Náchodě získají novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál a sídlo územního odboru Východ má vzniknout v místní části Běloves u polských hranic.
3: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Vodáky na Orlici čeká od konce tohoto týdne až do 16. srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí u týniště nad Orlicí. Silničáři tam budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
4: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Stýniště na Torlicí, Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: Vláda omezila plochu pro výstavbu případných větrných elektráren. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Takzvané akcelerační zóny kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak

0: kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů. Sport. Reprezentační házenkářka Eliška Desertová přestoupila do týmu německého ligového šampiona Blombergu. Zahraje si tak i ligu mistryň. Klub o příchodu 26-leté spojky informoval na webu. Desertová patřila v dresu Dunajské Stredy k nejlepším kanonýrkám československé interligy. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, teploty klesnou k 12 stupňům, na horách bude minimálně 9. Zítra polojasno, na horách až oblačno, teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 20 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehoda 3 osobních a jednoho nákladního auta uzavřela pravý jízdní pruh na 106. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu u Černožic. Na místě jsou hasiči i policie. A vyšetřování nehody máme hlášeno i v Hradci Králové. Pozor, dejte v okružní ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
4: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
3: Ano, a kdo komu víc?
4: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů. A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže smějeme se.
1: Humoriáda.

0: Hana Zagorová na úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malej... vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kusy jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: Vytrvalost píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, jako jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale co vytrvalost píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl dreja vždycky, a takže barvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát na tlouct. Bych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic
3: nezbude. Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala, a my jsme vysílali přímo z hospody u Tigra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou, a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi, podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně, a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímý přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, se mu ten pulitr svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice, a ono je to kvůli sobě, navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chodinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme. Prává.
3: A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, u telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Je to povídka nebo co bude?
2: Ano, ano, je to bratrova svatba, povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: A se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To samo předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, vy si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná také podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No, to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí. Teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažen. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápali, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkal, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a dostaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak, jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme se z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě, jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90. Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a
2: Josefa Dvořáka? Já jsem využil, ano. No, byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, no. Vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: No, samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že?
4: Ne,
3: uvidí
4: no,
3: vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 000.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte,
4: no, no.
3: Že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez kamer.
4: Lidově, to ví, juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no, o té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: Tak jak ty věci.
4: Kozy no. Odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no, tak...
4: Okay. Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 000 korun. Pojedeme k moři, se ženou na starý kolena a sedou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Jo, dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý. Kar.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou,
4: pane,
3: kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Jedu.
6: Výherce po druhé.
5: Stop! Sakra, co to tam děláte?
4: Víte, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Tohle je příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady
3: kamera.
4: Potom.
5: Jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
6: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil, víte. Klap. Hakrnce, já jsem dobrý.
6: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop! Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: vždycky
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Klap.
6: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 tisíc let.
3: Stop!
4: Rád bych se...
3: Stop!
4: Stop? Halo?
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka František.
4: To je nesmysl, jo?
3: Že vám bude co nejdřív 200 tisíc let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je ano. Předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovali i mezi zeměmi ty scénky, my jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle? Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. To si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu. Mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji jinou, tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já v tomhle všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepy na jejich rodinu a protože on ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí, do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci, ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Ano. Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A, ještě jednou opakuji pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnou Havlovou, anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: A na téhle stanici pro vás humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmarou Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu. Když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, po vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale přeho vidíte, taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídleška asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak. Připátrání,
3: že ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, já co bych tady pověděl, to je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to jdeme ještě jednou na skoč.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
10: Tak. No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda to.
9: Ne, seďte, pane spousta, máte tam jenom bednu, víte?
10: Ano.
9: Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. To mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košili, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klad.
11: Výherce po šesté.
9: Mluvte.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta. Nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych teda doma o korunu nezavadila. My hráli, no, a teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. A Až do Prahy s dcerou, tak na prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu bych zvednul opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: než
10: k moři.
9: Než abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Rouškovou, a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. On říkal, ano. Ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, je, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no.
3: Ano,
5: díky
3: tak,
5: Bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní, a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon, a ještě jednou dnes i SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela Sustina z Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Saskijou Burišovou.
1: Hvězdné návraty.
3: Mm-hmm.
1: Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano. Moc krát děkuju.
1: My děkujem taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a statečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme, dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkuji moc, díky.
1: Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naschranou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den. Tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky se teď dáme na závěr dnešní humoriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dává jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn.
3: Hezké léto, doufám. Mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčeni někde úplně jinde. Takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Areál kempu na Stříbrném rybníku v Hradci Králové změní majitele. Vonkův most v Pardubicích je v plném provozu. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami a teploty zítra vystoupají na 26 stupňů. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Hradec Králové převede areál kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy. Ta kemp provozuje od roku 2020. Převod pozemků a budov v hodnotě přibližně 200 milionů korun má zjednodušit jeho správu a umožnit rychlejší investice do dalšího rozvoje. Městské lesy do obnovy zanedbaného areálu už dříve investovali desítky milionů korun a pro letošní sezónu rozšířili lůžkovou kapacitu.
3: Městské lesy po převodu získají větší autonomii a přestanou městu platit nájemné, které dosud činilo necelý milion a čtvrt ročně. Radnice si u majetku vymínila předkupní právo. Převod se netýká samotné vodní plochy Stříbrného rybníka. Tu si město ponechá a v budoucnu v ní plánuje vybudovat novou výpust a potrubí, které umožní rybník vyčistit od cenic. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Řidiči v Pardubicích ode dneška projedou přes most Pavla Vonky bez omezení. Po více než dvou letech stavebních prací se na most vrátil plný provoz. Otevřených je všech pět jízdních pruhů, včetně odbočovacího pruhu na nábřeží Václava Havla. Dělníci opravili vozovku, chodníky i samotnou konstrukci mostu. Rekonstrukce vyšla přibližně na 235 milionů korun. Na místě už zbývají jen drobné dokončovací práce, které dopravu nijak neovlivní, říká ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.
4: Rekonstrukce byla technicky velmi náročná. Vyměnili jsme lana volného předpětí, obnovili izolaci, vozovku, chodníky, odvodnění i další mostní vybavení. V průběhu prací se navíc ukázalo, že skutečný stav některých částí konstrukce byl jiný, než předpokládala projektová dokumentace a bylo nutné upravit některé technologické postupy.
2: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a se záměrem už souhlasila i umělcová rodina. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z hnutí ANO půjde o podobný pohřeb, jako měla například herečka a disidentka Věra Chramostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera ve věku 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. Věnoval se taky architektuře, módě, fotografii a poezii. Patřil mezi dlouholeté příznivce.

0: počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, teploty klesnou k 12 stupňům, na horách bude minimálně 9. Ráno bude chladnější, přes den ale čekáme polojasno, na horách až oblačno a teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů, na horách ke 20 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Stavební práce pokračují na silnici 1/16 mezi Sobotkou a Dolním Bousovem. Počítejte tam s krátkým zdržením. Doprava je v místě řízena kyvadlově.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Pondělí 27. července po 17. hodině rekapitulujeme události dnešního dne. Ředitel České lesnické akademie v Trutnově tvrdil, že při problematické cestě do Dánska na hokeji reprezentoval školu. Půlku výpravy ale tvořila jeho díl, jeho rodina. Za chvíli uslyšíte více. Na počasí se zeptáme meteorologa Tomáše Popelky. Ředitelství silnic a dálnic dnes dopoledne představilo novinky ve výstavbě silničního obchvatu Náchoda. Byli jsme u toho a vše důležité uslyšíte v této hodině. Na slavnost předpremiéru nové české rodinné komedie Dovolená v Českém ráji bude ve středu 29. července od 20 hodin v kině Biocentrál v Hradci Králové. Vás pozve producentka filmu Eva Váchová. Turistické informační centrum v Hronově je inspirací pro turisty, kteří hledají netradiční místa a zajímavé výlety. Co Hronovsko nabízí, uslyšíte před 18. hodinou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
2: Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled dnešních událostí a zpráv připravil Tomáš Mysliveček.
2: Zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun, nebyla podle dosavadního vyšetřování nijak napojena na pachatele. Policie dnes na webu uvedla, že pracuje s verzí, podle které byla žena obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání. Při dopravní nehodě u obce Holovou si na Jičínsku zemřela řidička, uvedla to policejní mluvčí Karolína Hinková. Ke střetu osobního a nákladního auta došlo krátce před 11. hodinou, poté co osobní auto přejelo do protisměru. Dechová zkouška byla u řidiče nákladního vozidla negativní. Příčiny nehody policie řeší. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Silnice byla po dobu záchranné akce uzavřena. V okolí Náchoda pokračuje stavba 6,5 kilometru dlouhého silničního obchvatu za víc než 3 miliardy korun. Stavba by měla být hotová za necelé 2 roky. Novinky prozradí náš reportér v této hodině. Technické služby v Hradci Králové kvůli pokračujícímu suchu výrazně posílily zálivku městské zeleně. Veškerá dostupná technika, která může převážet vodu, teď pracuje na dvě směny. Do terénu pravidelně vyjíždějí dvě velká kropicí auta a přibližně desítka menších cisternových vozů. Pracovníci proto museli dočasně omezit některé ostatní plánované práce na údržbě městské vegetace.
3: Posílená zálivka potrvá v Hradci Králové ještě 1 až 2 týdny. Technikům totiž nepomůžou ani případné krátké deště. Půda je po dlouhém suchu natolik proschlá, že se podle nich voda ke kořenům stromů stejně nedostane. Středisko údržby městské zeleně proto do terénu nasadilo dalších 150 zavlažovacích vaků pro mladé stromy, pro ty vzrostlé využívají velkoobjemové vaky s kapacitou přes 1200 litrů vody. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Lovčice na Chlumecku chtějí změnit způsob zimní údržby na území obce. Podle nezávislé starostky Petry Petrovické se nepodařilo prodloužit smlouvu se soukromníkem, který se dosud o úklid sněhu staral.
4: Bohužel už nastal čas u něj pro změnu a dál to nechce vykonávat. Takže my nyní scháníme, jak tu zimní údržbu provádět vůbec, jakým způsobem a jako nejlepší se nám nyní jeví koupit použitý traktor a vlastními pracovníky vyhrnovat sníh.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Naši reportéři zjistili další podrobnosti o tom, jak bývalý šéf České lesnické akademie v Trutnově nakládal se školním majetkem. Podle kontrolorů, kteří ve škole provedli audit, si například bezplatně vzal školní dodávku a jel s ní na výlet na hokejové mistrovství světa do Dánska. Ředitel se bránil tím, že akademie takto dlouhodobě podporuje aktivity studentů i zaměstnanců. Podle fotografie, která z cesty vznikla, ale půlku pasažérů tvořila ředitelova rodina. Podrobnosti má Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Martine, co to tedy máš za fotografii?
1: No, je to rockstará fotka několika lidí v hokejových dresech. Sedí v restauraci a fotí se s panáky alkoholu. Uprostřed toho snímku je ředitel České lesnické akademie v Trutnově, Miloš Pochobradský. A kromě něj je tu ještě jeho syn, synovec a bratr. Ta fotka vznikla z cesty na hokejové mistrovství světa do dánského Herningu. Ředitel si na tuhle cestu vzal bezplatně školní Volkswagen Transporter a podle kontrolorů, kteří řešili hospodaření školy, šlo o neoprávněné bezúplatné zneužití školního majetku. Ředitel Pochobradský to obhajoval tím, že půjčování auta akademie podporuje aktivity studentů a zaměstnanců školy. Z fotky ale nevyplývá, že by na hokej byli studenti nebo učitelé, ale ve skutečnosti půlku pasažérů tvořila jeho rodina.
0: A co na to říká Miloš Pochobradský? Měl v Dánsku nějakou jinou práci než hokej?
1: Na to přesně jsme se ho chtěli zeptat, ale neodpovídá nám. Na SMS ani přes aplikaci WhatsApp nereagoval a telefon má nedostupný. Jeho manželka nám řekla, že je na dovolené v Chorvatsku a netuší, kdy se vrátí. Pochobradského rodina to nekomentovala.
0: Martine, můžeš připomenout ještě ten audit, který konci Miloše Pochobradského ve vedení školy předcházel?
1: Audit si zadal Královéhradecký kraj a probíhal od loňského října do letošního března. My jsme získali ten kontrolní protokol. Kontroloři v něm kromě té epizody se školním Volkswagenem popisují i další problémy se školními vozy. Ředitel Pochobradský třeba podle kontrolních zjištění z knihy jízd řídil dvě svá služební vozidla naraz v různých částech republiky. Celkově s nimi najezdil obrovské množství kilometrů. Podle propočtu kontrolorů to vyšlo loni průměrně na 366 kilometrů za den. Pochobradský, který na funkci v červnu rezignoval, pochybení odmítá a pokračuje mluvčí kraje Dan Lechman.
2: Rada kraje současnému vedení školy uložila, aby do konce srpna přijalo nápravná opatření vzešlá z proběhlé kontroly. Následně rada kraje rozhodne o termínu další kontroly, která se zaměří zejména na tato opatření.
1: No a další informace najdete na našem webu iRozhlas.cz.
0: Říká reportér Martin Štorkán.
3: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v pondělí 27. července. Dneska bylo trošku zamračeno, ale meteorolog Tomáš Popelka nám poví, jak to bude dál. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Takže dneska sem tam nějaká ta závlaha spadla v Královéhradeckém kraji. Bylo toho dost?
2: Tak je to v podstatě o 3, někdy bylo až 10 mm, a to bylo hlavně v těch horských oblastech.
1: Takže vlastně na to sucho nic moc.
2: No, chtěl tak takový drobnější, než aspoň týden.
1: Jak to bude dál, pane Popelko? Co večer, noc, zítra, týden?
2: Tak pomalu nás začne ovlivňovat tlaková výše a kolem nich tam začne proudit hodně teplý vzduch. Takže dneska v noci zpočátku, no vlastně dneska ještě v podvečer, oblačno až polesno s dozimajícími přeháňkami a během večera bude postupně polesno až jasno a v druhé polovině noci nám zase přechodně přibude oblačnost na polojasno až oblačno a jak to vypadá někde na Krkonoších, by se mohla objevit slabunká přeháňka, ale nic významného nad ránem zase ubývání oblačnosti a teploty nám klesnou na 16 až 12 stupňů. Vítr nám teď bude foukat ještě od severozápadu 4 až 8 metrů a postupně bude slábnout na slabý severozápadní západinu 4 metrů a zítra ráno a večer skoro jasno, nebo polojasno a přes den převážně polojasno a na horách až oblačno a skáče trošku bujité oblačnost, už to bude bez srážek, teploty 23 až 26 stupňů a vítr bude foukat přes den mírný od 2 do 6 metrů a večer se bude stáčet na severovýchod.
1: No a když je pondělí, tak takový stručný výhled dál, říká se, že bude vedro.
2: No, teplo bude, v podstatě asi nejhezčí bude středa, tam bude jasno nebo skoro jasno, ještě chladnější rána 16 až 12 stupňů a přes den do 32, na čtvrtek jasno až polejasno, ráno teploty minimální kolem 16, ale odpolední už kolem 38, nejteplejší bude pátek. Tam sice bude zpočátku jasno polesno a odpoledne večer začne přibývat oblačnost až na zataženo a zase, jak to vypadá hlavně na Krkonoších, by se mohla s velmi malou pravděpodobností objevit slabá přeháňka. Teploty v pátek po ráno kolem 19, nejnižší teploty na odpoledne kolem 39. Na víkend by se potom mírně ochladilo, jenže to ochlazení to je mezi 27 a 30 stupni a můžu se odpoledne objevit i slabé přeháňky.
1: No, tak děkujeme, tak se zahřejeme. Jak nám předpověděl Tomáš Popelka z Hradeckého hydrometeorologického ústavu. Pěkný den, pane Popelko, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: okolí Náchoda pokračuje stavba silničního obchvatu. Stavba za víc než 3 miliardy korun má vyvést z města tranzitní dopravu. Aktuálně dělníci betonují vnitřní stěny více než 360 metrů dlouhého tunelu v Dolní Radechové a podrobnosti doplní reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, tak tunel v Dolní Radechové má 33 bloků. Stavbaři dnes betonovali blok číslo 22. V tunelu je teď speciální bednící vůz, do něj se pomocí čerpadla vtlačuje beton, vůz je dlouhý 12,5 metru a to je právě délka jednoho z víc než 30 těch zmiňovaných bloků. No a na každý z nich dělníci použijí 15 tun oceli a 160 kubíků betonu. Ta betonáž tunelu je hotová zhruba ze 70%. Byl jsem dnes u toho a vypadá to velice zajímavě. Právě před tunelem v Dolní Radechové se v pátek na 3 dny úplně uzavře hlavní silniční tah z Náchoda do Broumova a důvodem je to, že dělníci budou z mostu nad komunikací sundávat bednění. Zanedlouho začnou hlavní práce i na druhém tunelu silničního obchvatu Náchoda v nedaleké obci Kramolna. Ten není ražený, ale ten tunel je hloubený, bude mít délku 100 metrů. Hlavní jáma pro tunel je téměř hotová a zbývají odstřelit zhruba 2 metry tvrdé horniny. Asi za 2 týdny dělníci začnou pokládat betonové prefabrikované díly a vytvoří tak vlastně začátek konstrukce nebo tu hlavní konstrukci samotného tunelu.
0: Práce mají podle smlouvy skončit na jaře roku 2028 a postupují tedy podle plánu?
1: No i na to jsem se dnes ptal. Ano, postupují, potvrzují to zástupci ředitelství silnic i dálnic a samozřejmě zhotovitele. Připomínám, že součástí obchvatu je kromě zmiňovaných 2 tunelů také 15 mostů, mimoúrovňová křižovatka v Náchodě Bělovsi anebo třeba ploti protihlukové stěny v celkové délce přes 2 kilometry.
0: Je to veliká stavba a opakovaně si na ní stěžuje část obyvatel, kteří žijí v okolí. Reaguje na to ŘSD?
1: No, ptal jsem se i na tohle, nejvíci lidé podle zástupců stavby stěžovali na začátku prací, tedy zhruba před rokem a půl, teď už prý je stížností méně. Nejčastěji samozřejmě lidem vadí hluk a prach, případně když je déšť, tak bláto na silnicích. Stavbařům zákon ukládá uklízet okamžitě, na stavbě obchvatu v tom pomáhají i 2 automatické myčky, které mají za úkol tu těžkou techniku očistit. Jedna stojí právě tady u tunelu v Dolní Radechové. Co se týká hluku, tak v některých částech stavby je možné pracovat prakticky nepřetržitě, jinde jenom od 7 do 21 hodin a stavbaři tvrdí, že postupují individuálně, snaží se hluk především během víkendů minimalizovat. Na druhou stranu připouští, že třeba kvůli potřebným dodávkám materiálu se jim to nevždycky daří.
0: Z aktuální informace ze stavby silničního obchvatu Náchoda nám nabídl Václav Plecháček. Děkujeme. Pěkný den, naslyšenou.
1: Napodobně, naslyšenou. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Nová česká rodinná komedie Dovolená v Českém ráji bude mít slavnostní předpremiéru také v Hradci Králové. Bude to ve středu 29. července od 20 hodin v kině Biocentrál. A ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vítám producentku filmu Evu Váchovou. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Paní Váchová, kdo byl v minulých dnech v některém z českých kin, tak asi viděl ukázky z nové prázdninové komedie Dovolená v Českém ráji. Takže asi tušíme, že to není jenom o krásách přírody, ale že je to hlavně a především o vztazích.
1: Ano, je to přesně tak. Je to film o rodině, která jede na dovolenou a možná i vy posluchači už jste někdy zažili to, že jet na rodinnou dovolenou možná není někdy taková dovolená a že právě v manželství je to někdy celkem náročné. Vlastně film už začíná první scénou, kdy se rodina balí a dávají tašky do auta a už tam nastává trošku malá krize, že už to je zátěžová zkouška vztahu. A o to je vlastně celý ten náš film o tom, jak jsme vlastně hrozně rádi s tou naší rodinou, s tím naším partnerem, manželem, dětma, ale vlastně někdy je to hodně o kompromisech.
0: Je tam to pnutí prostě, ale je to komedie, takže to bude i zábava, nebo především zábava.
1: Bude to, je to rozhodně ze života, takže je to film samozřejmě velice pravdivý a zároveň i vtipný, protože prostě někdy si z těch vypnutých situací, napjatých situací musíme taky udělat legraci.
0: Komedie Dovolená v Českém ráji je tedy filmovými místy velmi úzce propojena s naším královéhradeckým krajem, ale Český ráj není v tom filmu jenom kulisou, on je takovou, jako řekla bych, až součástí příběhu, že má roli.
1: Ano, je to přesně jak říkáte, snažili jsme se ten Český ráj z toho opravdu udělat jednu z hlavních postav, protože prostě Český ráj je naprostý ráj a je tam hrozně hezky.
0: Je to i tím, že režisér a scénárista filmu Adam Koloman Rybanský je rodák tady z našeho kraje.
1: Ano, je to přesně tak. Adam Koloman Rybanský je Střebechovec pod Orebem a hrozně rád si vezme do batohu spacák a celý Český ráj několikrát si prošel a rád tam tráví čas. A právě toho inspirovalo k napsání tohoto scénáře.
0: Předpremiéra bude tedy v Biocentrál. Kdo přijede film představit, doprovodit s filmovou delegací?
1: Film bude mít předpremiéru už tuto středu 29. od 20.00 a přijedu já a můj muž, takže Eva a Pavel Váchovi, přijede režisér Adam Koloman Rybanský a naše hlavní postava Tomáš Jeřábek.
0: No a je to vlastně poslední z toho seriálu předpremiér, kterými jste objeli celou republiku, takže kdy jde film do kin potom už?
1: Hned druhý den, ve čtvrtek, čili od 30. července, opravdu můžete tento film vidět ve všech vašich kinech.
0: No a na předpremiéru do Biocentrál v Hradci Králové na středu 29. července od 20 hodin vás pozvala producentka filmu Eva Váchová. Děkuju, že jste to za mě tak odmluvila i přes tu moji hlasovou indispozici. Už je to v pořádku. Přeji filmu šťastnou cestu mezi diváky a vám děkuji. Hezký den.
1: Děkuji mnohokrát, že jste si mě pozvali a doufám, že všichni přijdete na náš film. Děkuji moc, hezké odpoledne.
0: Nápodobně.

Rádio Na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Turistické informační centrum v Hronově je inspirací pro turisty, kteří hledají netradiční místa a zajímavé výlety. Protože je to region kopců, tak vyrazit můžete i na elektrokole. A co Hronovsko nabízí, to zajímalo kolegu Karla Sladkého, natáčel v tamním informačním centru s Radkem Podolou.
1: Každý, když přijde do Hronova, tak ví, že to je jiráskovorodné město. No a tak ostatní osobnosti, ty samozřejmě buď znají, anebo neznají, anebo se s nimi můžou seznámit právě v takové nové expozici. Expozice ve starém mlýně, ve staré papírně. Tak tam je taková jednoduchá expozice, která připomíná jednak bratry Čapkovi, kteří tam jezdili za svým dědečkem Novotným na prázdniny. A pak je tam ještě část expozice, kde jsou připomenuti významní rodáci hronovští. Připravujeme taky ještě takovou knižní záložku, kde jsou uvedeny ty čtyři hlavní, z mého soudu, čtyři hlavní osobnosti, jako Jirásek, Josef Čapek, Egon Hostovský a Jan Špáta.
2: Čím osobně pro vás Hronov? Řekněte, když se řekne Hronov, tak co je ve vašem srdci?
1: Bydliště. V 84. jsem projížděl na kole tady Hronovem a nějak se mě ta krajina vetkla do srdce, takže nezapadlo to a někdy na přelomu tisíciletí jsem se rozhodl, že se z Moravy přestěhuju sem.
2: A nelitujete?
1: Rozhodně ne.
2: A když si třeba vy chcete odpočinout, někam se tady podívat, vypravit a nebo se projít, tak kam rád, kde to máte rád tady?
1: Pěkný to je, když se vydáte Oříškovou stezkou. Je to po červené trase z Hronova od kostela, kde můžete začít a jedete, je to 5 kilometrů na Vysokou Srbskou. Když vyšlapete ten kopeček, od křížku potom se vymaníte z toho lesa, tak se před váma otevře tak přenádherná krajina, tak samozřejmě krásná a tak neokázale pěkná, že vždycky vám najede vráz na zádech. Jako opravdu nádherný, pěkný místo. Jo? Vidíte tam všechny ty stolové hory, Hejšovina Malá Velká. Je to moc pěkný místo, takže je to dostupný. A samozřejmě mám to rád ještě na Slavným, no. Když si člověk sedne na Homoli Pískovcovou a sedí nad tou zajíčí roklí a dívá se tím vinglem mezi lesama na tu Broumovskou rovinu, no tak to je něco úžasného.
2: No, ale jsou to tady kopečky. Člověk si mákne.
1: Jo, jsou to kopečky, ano, je to tak. Teďka má kde kdo elektrokolo, takže si myslím, že to není žádný problém, jako i pro ty starší nebo méně zdatný, tak je tohle to zvládnout.
2: Tak já vám děkuji za tyto tipy. V Turistickém informačním centru jsem si povídal s
1: Radkem Podolou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: děkuju ti.
1: Po 17. hodině jsme shrnuli události dnešního dne v Královéhradeckém kraji a čemu se ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové budeme věnovat zítra. Pondělí 27. července máme, co se zpravodajského servisu týče, tedy za sebou. Zítra si naši reportéři vybrali tato témata. Stát vůbec poprvé přispěje na obnovu německých hrobů. Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělí téměř 10 milionů korun mezi 55 projektů po celém Česku. Peníze zamíří také do Královéhradeckého kraje. Podrobnosti k tomu zítra bude zjišťovat reportér David Macháček. Zaměstnankyně správy nemovitostí Hradec Králové, která poslala podvodníkům 46 milionů korun, nebyla podle zjištění policistů nijak napojena na pachatele. Vyšetřování dál pokračuje a zítra v našem vysílání uslyšíte podrobnosti, které policie zjistila. Příspěvek chystá Tomáš Lerenc. Město Police nad Metují na Náchodsku buduje na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za asi 4 miliony korun vznikne přístřešek a inovativní WC a na místě natáčel Václav Plecháček. Na vlakovém hlavním nádraží v Trutnově bude od zítřka do 2. srpna stát legiovlak. Součástí expozice je 14 historických vagónů představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
1: Teď bude 18 hodin a po zprávách s Tomášem Myslivečkem se vydáme k Indiánům v Ekvádoru, také za medvědy na Aljašku a také v koňském sedle Kyrgyzstánem s Veronikou Walterovou a to v repríze pořadu Na cestách s Petrem Voldánem. Po 18. hodině přeji příjemný poslech a hezký večer s Českým rozhlasem Hradec Králové. Naslyšenou zítra se těší Romana Joudalová.

0: Agroservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Vláda odmítla návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod. Miletín chce investovat do údržby silnic. Nové Město nad Metují zvažuje další využití hotelu Metuj a úterý bude polojasné, na horách až oblačné. Tomáš Mysliveček má zprávy. Pěkný podvečer. Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový. Město Miletín na Jičínsku hledá stavební firmy na plánovanou opravu a výstavbu ulice ve městě. Podle nezávislého starosty Miroslava Noska jsou odhadované náklady kolem 10 milionů korun. Na část bude město čerpat úvěr.
4: Podáváme druhé výběrové řízení na kompletní rekonstrukci ulice na Pláckách. Bylo první výběrové řízení, ale ohlásil si jenom jeden zájemce a strašně přestřelil cenu. Takže teď se pokoušíme po druhý. A druhá věc je velká akce, je to vlastně vybudování nové ulice Lacinova, kde vznikla nová výstavba 10 rodinných domů.
3: Radnice v Novém Městě nad Metují zvažuje další využití hotelu Metuj. Třípatrovou budovu nedaleko centra město před 6 lety odkoupilo za 15 milionů korun. Dřív sloužila jako soukromý domov pro seniory. Naposledy hotelový dům využívali uprchlíci z Ukrajiny, ale město ho uzavřelo kvůli havarijnímu stavu rozvodu. Plány do budoucna popisuje starosta města Milan Slavík z ODS.
5: Co s hotelem Metuj dál je určitě na zvážení, musíme to zvažovat, spadne to určitě do kompetencí dalšího zastupitelstva. Za mě by to mělo nadále sloužit nějakému standardnímu ubytování. Kdo to bude nakonec provozovat? Za mě by to asi těžko mělo provozovat město, budeme hledat nějakého partnera. Sport.
3: Fleretista Alexandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. V soutěži žen dnes Michaela Ileková skončila v prvním kole a celkově na 38. příčce. V kvalifikaci přitom neprohrála ani jeden ze 6 soubojů. A moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa 5. Stejnou pozici obsadil v litevském Kaunasu Dan Vorlíček a pomohl českému týmu k zisku bronzové medaile. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, teploty klesnou k 12 stupňům, na horách bude minimálně 9. Ráno bude chladnější, přes den ale čekáme polojasno, na horách až oblačno, teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách ke 20 a biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna české

0: Kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. No a tady možná už jste zaslechli lehký smích, protože moderátor tohoto pořadu přišel v ozdobě, která se hodí k dnešnímu hostovi, protože na místě, kam za chvilku usednu, sedí Veronika Balterová, kterou znáte už, protože jednou byla hostem našeho pořadu. A proč já teď vypadám, no... Veroniko, vy se smějete hodně. Jak vypadám?
1: Hezky, překvapilo mě to. A díky, že jste se takhle stylově připravil na naši přednášku.
0: Tak já trochu pelichám, protože mám na sobě něco, co má vypadat jako indiánská čelenka. Už je to hodně ojetý exponát, ale je to prostě proto, že Veronika Balterová od svých středoškolských let jezdí každý rok prakticky za Indiány. Začínala v Dakotě u Sioux-ů. A to zřejmě na to měli vliv indiánky, jako třeba Vinnetou a podobně. No a my si ale dnes nebudeme v pořadu Na cestách povídat jenom o těch indiánech, protože Veronika je takový extrémní cestovatel, byť byste to do ní neřekli. Podívejte se na fotografie na webu Českého rozhlasu. Subtilní kráska, kterou byste netypovali na extrémní cestovatelku. Takže zůstaňte s námi, budeme cestovat. Já vám hned prozradím na Aljašku, do Kyrgyzstánu, Ekvádoru a také do severní Argentiny a nebude to jenom tam.

0: Jak už jsem říkal, máte v pondělí správně naladěno, posloucháte další vydání pořadu Na cestách, které vzniká v kavárně Muzea východních Čech a je tady dnes opravdu natřísknuto. Já to nebudu počítat, že bychom to nějak dokázali. Dnešním hostem je Veronika Walterová, která je antropoložka, ale také extrémní cestovatelka a průvodkyně. Já už jsem některé destinace připomněl. Proč tentokrát si budeme povídat třeba o Aljašce, kde nepředpokládám čelenku, já jsem si vzal jenom drobné vybavení, ale nevím, jestli by na Aljašce takové rukavice stačily.
1: No tak, jelikož je Aljaška hodně na severu, tak tyhle podobné rukavice jsem sebou měla. Nicméně teďka naposled jsem tam byla na konci května, kdy je ještě relativně zima, ale už jsou dny plný slunce, takže rukavice se určitě hodí, ale já jsem si tam spíš užívala jiných věcí.
0: Co je to relativně zima na Aljašce?
1: Relativně zima znamená, že stejně musíte mít všude zimní bundu, čepici a rukavice, ale ještě se tam nebalíte do peřový bundy a nemusíte mít termospacáky a takhle. Záleží taky, kdy tam jedete.
0: A kolik bylo mínus tedy?
1: Jenom 5.
0: No tak to není žádná zima. To můžeme na Aljašku skoro všichni, ale četl jsem na vašich stránkách, že jste byla v zemi lososů a medvědů. Já jsem se zarazil u těch medvědů, protože tam byla potom fotografie losí lebky, poté, co už tam tudy medvěd prošel. Potkala jste medvěda?
1: Ano, mnohokrát. I grizzlyho, i medvěda černého, kterých je mimochodem na Aljašce se říká, že medvědů je mnohem víc než lidí, což není překvapení, protože Aljaška, přestože je obrovská, dvakrát větší než Texas, tak má obyvatel asi tak jako Brno. No prostě málo. To znamená, že tam máte mnohem větší šanci narazit na medvěda nebo na losa, než na člověka.
0: No já kdybych narazil na medvěda, tak ani nevím, jestli by tak rychle ta hlava pracovala, že bych si zkusil vybavit ty poučky, co dělat, když vidím medvěda, ale asi si to budu muset zopakovat, protože teď už se medvěd objevil i nedávno v Čechách někde a na Slovensku je to docela běžná záležitost, takže co dělat, když vidím černého medvěda?
1: Říká se, že byste měl pomalu ustupovat.
0: Já bych ustupoval strašně rychle.
1: Tak to je chyba.
0: Takže první
1: neměl byste, chyba. Neměl byste utíkat před ním, to je číslo 1.
0: A on to ví, že když nebudu utíkat, takže má být hodný?
1: Já v to doufám a doteď se mi to zatím vyplatilo, ale víte co, existují výjimky. Ale to už prostě k tomu cestování patří, no.
0: Já jsem říkal, že to bude extrémní cestování. Viděl jsem jednu fotografii, tam byla černá medvědice a ještě byla s medvíďaty. To je možná nešikovná situace, protože ve chvíli, kdy medvědice má obavu nebo chrání svá mláďata, tak asi se chová trošku jinak.
1: Jo, je pravda, že tohle jsou nejhorší situace, když člověk potká medvěda s medvíďaty. To není poprvé, co se mi to stalo. Ale zrovna tu fotografii, kterou jste viděl, ta byla pořízena z cesty a tam jsem doufala, že vítr šel proti, takže si mě nevšimne. Medvědice si mě sice všimla, ale nic se nestalo, jak vidíte, jsem tady, takže byly horší chvíle.
0: No, jsem tady. Je to přesně ten přístup dnešního hosta pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Veroniky Walterové k těm extrémním situacím. Ona po jedné z těch výprav napsala: nic dramatického se mi nestalo, možná až na červy v noze. Mně se v tu chvíli, když jsem četl tu první část bez těch červů, vybavila ta hláška z Černých baronů a majora Teraskyho: po dobu mojej služby se nic zvláštního nestalo, ale ty červy, ty by mě zneklidnily. Už vám vylezly z té nohy?
1: Já doufám, že jo. Byla to levá noha, kdyby vás to zajímalo.
0: Nebudem to kontrolovat, ale jsou pryč.
1: Ne, víte co, jak jezdím vlastně většinu času z roku, trávím buď to na prériích, nebo v Andách, v horách, na pampách, anebo v amazonských pralesech. No a asi víte, amazonský pralesy jsou pro nás bělochy celkem nehostinný místo a každá moucha, každý komár v podstatě přináší nějaký druh nebezpečí. Takže ve srovnání s tím, co se mi tam může stát, je tady ten červ, co se mnou dlouho žil v noze, v podstatě takový jako nevinný zvířátko. Ale já jsem byla na konci června právě v pralese a pak jsem cítila, že mě něco bolí na noze.
0: No a jelikož... Bolí a nebo se tam něco vrtí?
1: Ne, bolí právě. A on to byl jiný druh červa, než na který jsem zvyklá. Byla to amazonská blecha a vlastně ta rána nevypadá jako, že tam máte čera, to vypadá jako obyčejný puchejř a zrovna se mi to udělalo v místě, kde končí bota. Takže já jsem dlouho chodila, říkám, mám tak blbý boty, musím si koupit nový, to je hrozný. Pak jsem ještě jela do hor, chodila jsem s tím dlouho po horách a když jsem se vrátila do Amazonie, tak Indiáni říkají, Veroniko, ty máš, říká se tomu nígua, ty máš nígu v noze. Říkám, ne, to je puchejř. Ale pak si říkám, nebudu přece spochybňovat amazonský indiány.
0: Asi o tom něco
1: vědí. Asi o tom možná něco vědí. No tak mě chytli, vzali nůž, chvilku se v tom rejpali a opravdu vytáhli takovýho kulatýho červa, který už v tu dobu měl v sobě další vajíčka. Takže příběh dopadl dobře, mám tam jizvu, byl pěkně hluboko. No, ale to k tomu patří, k těm cestám do Amazonie.
0: No, nevím, jestli jsme teď některé z posluchačů pořadu na cestách neodradili od cestování do extrémních destinací. Vidím trochu zděšené pohledy některých účastníků veřejné nahrávky tady v Hradci Králové v kavárně, ale nebojte se, bude to zábavné i dál, protože já teď vyndám jinou rekvizitu a zůstanu ještě s prominutím teda u těch červů, jestli dovolíte. Ne, že bych tady něco předjímal, ale tohle to je obyčejná špejle a já jsem viděl nějaký obrázek, kde na něčem takovém se točilo něco, co mi strašně připomínalo toho červa, kterého jste teď popisovala. To byla večeře?
1: Jo, to, co jsem viděl na té fotce, to byly červy, kterým se říká Chontacurus. To jsou speciální asi 3 cm, až může být i větší červy, který se líhnou v palmě, která se jmenuje Chonta, proto Chontacurus. No a to je největší pochoutka amazonských indiánů. Teďka už i moje největší pochoutka, nebylo
0: tomu tak vždy. A kde to tady scháníte?
1: Právě ještě jsem na to nepřišla, jak je dostat sem. A v noze ne, protože to je úplně jiný druh. Ale třeba v Ekvádoru, v Peru, prostě v amazonském regionu se tyhle červy považují za jednu z největších pochoutek, ale syrový. V začátku jsem se syrových bála, takže jsem si je opíkala právě takhle na špejli, kdy mají chuť jako sýr pečený, takže dobrý. No, ale jak už jsem tam dlouho, tak už jsem se naučila jíst i ty syrový červy nebo živý, protože indiáni často nemají čas si je někde opíkat. A ty mají zas úplně jinou chuť, to vám je zajímavý.
0: Jakou? K čemu se to dá přirovnat?
1: Takovou skoro až ovocnou, no.
0: No já nevím. Když se dívám tady po stolcích v kavárně Muzea východních Čech, tak tady jsou různé zákusky a nevím, jestli některým těm konzumentům nezhořkly ty klasiky tady, co jsou. Ta Aljaška, mě zaujaly fotografie těch zajímavých, nádherných srubů. V nich jste spala?
1: Pokud to šlo, protože na Aljašce je spoustu oblastí z našeho pohledu opuštěných, takže některé sruby jsou celoročně otevřené, protože je to třeba v oblasti, kde je hodně medvědů nebo mimo park. A já jsem většinou jela, jak asi vás to nikoho nepřekvapí, do oblasti místních indiánů a inuitů. Zejména mě zajímají místní indiáni Diné a Tabaskové. A v té oblasti to není přímo turistická oblast. A jelikož už směrem do jejich rezervací, je to směrem na Yukon, což je pro nás něco jako konec světa, tam už nic není, jedete celý den a nepotkáte lidi, tak je tam spoustu starých srubů právě od různých těch zálesáků, ale i od místních, který už nikdo nevyužívá. Jsou to třeba sezónní sruby, lovecký. Takže párkrát jsem v nich spala.
0: No, mě to nepřekvapuje vůbec, protože jedno z hesel nebo takové motto Veroniky Walterové, která je dnešním hostem pořadu na cestách, je: hledám nejraději cesty vzdálenější od klasických turistických lokalit. Tak co víc k tomu dodávat? Takže ta Aljaška, vy jste tam ale nebyla poprvé.
1: Ne.
0: Vy jste tam začínala jednu ze svých dlouhých cest Amerikou.
1: Je to tak, vlastně na Aljašce jsem byla ještě těsně předtím, než mě kamioňák vyhodil na prérii v Jižní Dakotě, odkud začal můj příběh mezi Lakoty neboli Siouxe, který mě později adoptovali do kmene. Tak jsem byla právě na Aljašce a ta cesta asi nastartovala celou moji, jestli můžu říct, cestovní kariéru, protože Aljaška je pro mě synonymum divočiny, takový ty syrový divočiny i dneska.
0: Takže tam se cítíte trošku doma?
1: Já jsem taková všude zdejší, já mám víc míst, kde se cítím.
0: No, protože já jsem si připsal u Ekvádoru, tam se ráda vracím jako domů, tak teď nevím.
1: Tam taky.
0: Tam taky. Dobře, a všechno jsou to destinace, které mají k té mé představě domova trošku daleko, ale budiš, to byla Aljaška s Veronikou Walterovou, dnešním hostem pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Jak už jste slyšeli, je to vtipné, zábavné, trochu extrémní, někdy i na poslech si myslím náročné dnešní cestování na rozhlasových vlnách, tak zůstaňte s námi, budeme ve stejném duchu pokračovat.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Cestujeme dnes v pořadu Na cestách s Veronikou Walterovou. Už jsme proletěli v podstatě, protože to se nedá všechno zvládnout v 45 minutách až necelé hodince s písničkami. Jenom třeba tu Aljašku, takže se posuneme jinam, posuneme se do Ekvádoru. A tam byly cílem slavnosti slunce. Jak vypadá slavnost slunce? Všichni se opalují a dívají se na slunce.
2: Překvapivě ne. Slavnosti slunce jsou obřady vlastně nejposvátnější bývalý inský říše, Tavantinsu. To znamená, že kolem 21. až 24. června, kdy je na jižní polokouli zimní slunovrat, kdy se vrací slunce, což pro Indiány bylo a je vlastně jedno z nejdůležitějších období, protože když se vrací slunce, tak se vrací život. Takže probíhají slavnosti a podle mě jedny z nejzajímavějších slavností jsou právě v Ekvádoru, v regionu And, v provincii zejména Otavalo, ale Imbabura je jich mnohem víc. A já pokud jen trošku můžu, tak se snažím tam na ty slavnosti být. Je to proto, protože je to za prvý pro mě jako antropoložku, ale i jako cestovatelku strašně zajímavý. A na druhou stranu mám tam svoji už rodinu, kam se vracím třeba 15 let.
1: Počkejte, máte jednu rodinu, která vás adoptovala u Indiánů úplně jinde, takže
2: no jo.
1: Jako existuje mnohoženství, tak u vás je to mnohorodinnost.
2: Je to tak.
1: Kolik máte sourozenců v těch rodinách dohromady?
2: Hodně. Hodně. Myslím, že tak 30, ale bratránku a sestřenic mám na stovky.
1: No a k té slavnosti slunce?
2: Tam celá ta slavnost může trvat několik dní, třeba i týden, někdy i 10 dní a začíná rituální koupelí, tomu se říká v kečuštině Armajčiši, kdy všichni ty indiáni z hor, představte si, že v Ekvádoru ty horský indiáni mají ještě dlouhý vlasy, chlapy, ženy, takže to je takový magický a oni jdou k nějakým vodnímu zdroji, často k vodopádu, který je považovaný za posvátný a s pochodněma o půlnoci a jdou se tam rituálně za přítomnosti jačach. Jačach je šaman, vlastně očistit. I léčit. A takhle se spustí ty slavnosti. Pak probíhá spoustu obřadů, ale co je pro nás takový zajímavý, je, že se ze všech komunit schází lidé a tanečníci. Mezi těmi indiány je spousta muzikantů, ekvádorští, andští indiáni jsou slavní právě tím, jak dělají výbornou muziku, to znáte možná i tady občas z Prahy, nebo z Brna, nebo z Hradce, když tady hráli andští indiáni. A ze všech těch komunit a ze všech těch vesnic oni tančí, a tančí a scházejí se a do každého domu, do každé chýše ty indiáni vejdou a ta rodina jim musí dát nápoj, jídlo a takhle to trvá 7 dní. Samozřejmě ten nápoj je čiča, to je kvašená buď kukuřice nebo jiný obilný nápoj, takže je tam i alkohol, ale má to všechno právě jako tu symbolickou hodnotu znova té rovnováhy, harmonie, vrací se slunce. Protože indiáni tu spiritualitu nevyjadřují pouze potichu někde v klidu, ale vlastně i tělesně tancem, s muzikou. Je to takový trošku jiný než tady v Evropě.
1: Kdybyste teď viděli, vážení posluchači, to, co vidí účastníci veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech, tak to slunce má Veronika Walterová, dnešní host, přímo v očích, protože pro mě nebylo složité si představit tu slavnost. Ona říkala, tak si to představte, já jsem si to představoval, ona úplně září, jako kdyby byla na slavnosti slunce. Já jsem se snažil si to nějak promítnout s tím obcházením těch domů a s tím občerstvením i s tím alkoholem. Možná i s tou muzikou mi to trošku připomnělo masopust, ale tam je to na sněhu a na ledu dost často. Ale když bych to transformoval k nám, tak bych to přirovnal možná k něčemu podobnému. V té ryzí formě.
2: Dalo by se to přirovnat k masopustu.
1: Ale pojďme k realitě jiné. Slavnost slunce, to je veselí, to je zábava, to je všechno, co bychom asi možná chtěli zažít na cestách. No ale pak tam přijdou takové věci, jako je třeba tohle. Mm-hmm. Tak co to ukazujem teď z kufříku?
2: Koukám, že jste vytáhl pavouka.
1: No plastovýho. A já jsem si někde přečet, že tam jsou pavouci všude. Vy jako žena pavouky můžete? Většinou ženy prchají daleko, i když je pavouček malilinkatý.
2: No, abych pravdu řekla, já, když jsem byla malá, tak jsem se pavouku strašně bála. Ale věděla jsem, že budu jednou cestovat a musím to nějakým způsobem zvládnout. A teďka už jsem ve fázi, že ty pavouky tak beru, že jsou, už se jich nebojím, protože zejména v amazonském pralese je pavouků a jedovatých pavouků opravdu strašně moc. Já například každý pobyt se dozvím o nějakém novém druhu, který jsem neznala. Já často ty pavouky znám třeba pod indiánskými názvy, Vím, že jsou jedovatí, ale teď naposledy mě zaujal jeden pavouk, kterýho jsem už viděla roky, takový zelený s tečkama, takhle velký, ukazuju jako ruku.
1: Ano, teď když jste to viděli, tak je to zhruba kolem skoro až 10 cm.
2: Indiáni mě vždycky říkali, že na ně dám pozor, že je jedovatý, ale nevěděla jsem o něm nic víc. A letos jsem se spojila s kamarádem, co je arachnolog, a konečně mě osvětlil, že to je takzvaný palovčík, banánový pavouk, a kdyby mě kousnul, tak pokud má člověk slabou imunitu, tak samozřejmě, to je jako všechno v Amazonii, tak umřete. Ale u muže to je taková specialita, představte si, a to je pravda, jo, to si nevymýšlím, že tenhle pavouk, když vás kousne, tak muži mají potom tři až 4 hodiny bolestivou erekci. A pak teda umřou, když mají slabou imunitu.
1: Se obávám, že teď mnozí nadšenci začnou pátrat, kde se to dá sehnat.
2: Nicméně, já to teď neříkám, jako bych vás šokovala, ale opravdu se na tohle pavouku teďka dělají výzkumy. Je o něj docela zájem ve světě. No, tak to jen tak jako novinky z pralesa, no.
1: Novinky z pralesa. Vidíte to, my i poradíme v pořadu na cestách, rozesmějem, přineseme štěstí do některých domácností možná. Prostě s Veronikou Walterovou jsem na to už zvyklý, protože my jsme dokonce v minulém vydání pořadu na cestách dávali recept, jak léčit cosi sexem. Takže vidíte, že nejsme daleko od podobného tématu.

0: Cestujeme dnes v pořadu Na cestách s Veronikou Walterovou. Veroniko, to vaše cestování to opravdu je samé překvapení, takže nejenom pavouci, ale i hadi. Já nevím, takové zvířátko, které já tady mám zase v té neškodné formě, trošku chlupaté, tak to pro vás asi je nezajímavá záležitost, když potkáte lamu někde na svých cestách.
1: No, tak to je taková...
0: Jestli se to dá vydávat za lamu, tohle.
1: Když jste mi to teď prozradil, tak už v tom lamu vidím. Myslel jsem si, že to je bačkora.
0: Tak bačkora, no, není to bačkora, je to chlupaté. No, ale i taková zvířata potkáváte.
1: Jo, tak v Banském regionu je lam hodně. Je to teda často i hlavní potravina.
0: No, ale vy jste prozradila několikrát, že vlastně vás nejvíc, třeba i v tom Ekvádoru, ale vůbec zajímají ti lidé. Jací jsou Ekvádorci? Zní nám to strašně exoticky, takže předpokládám, že to bude trošku něco jiného než Češi, anebo než Angličani a podobně.
1: Myslíte ekvádorští indiáni anebo ekvádorci obecně?
0: No, zůstaňme u těch indiánů, To je vaše specializace, takže poznávejme indiány.
1: Aby to nebylo tak jednoduchý, tak tady se musí ještě specifikovat, z jakého jsou regionu, jo? Protože tam jsou indiáni jak na pobřeží, tak v Andách, tak v Amazonii, kde zase je důležitý třeba, pokud to jsou původem zemědělci, anebo jestli to jsou třeba původem válečníci, nebo pochází z válečníci.
0: Tak nám je rozdělte schválně, ten indián od moře a ten z hor, čím se liší krom toho, kde se pohybují.
1: Já se zaměřím na ty horský indiány, na ty andský a amazonský. Budu to brát z pohledu mě, jak se mi k ním, na ty první cesty, jak se mi k ním dostávalo. Takže obecně myslím si, že platí, když to byli většinou zemědělci, tak ty lidi líp vás přijmou, jsou milí, přívětiví, cítíte se tam dobře, necítíte na sobě, je tam jedna výjimka teda, jo, a to je Bolívie, ale bavíme se o Ekvádoru. Cítíte, že ty lidi jsou prostě přívětiví a že vám pomůžou. Nemusíte tam vydávat nějaký velký úsilí, aby vás třeba přijali. Na druhou stranu pak jsou amazonská etnika, například válečnické společnosti Chuar a Chuar Xiviar. A tam, když přijete poprvé někdy do nějaké komunity, tak tam cítíte takovou tu podezíravost. Ty lidé jsou strašně opatrní a tam už vás něco stojí se dostat mezi ně.
0: Nějaké peníze? Nebo něco, čím vzbudíte důvěru? Čím se dá vzbudit důvěra u nepřátelsky naladěného indiána?
1: Tam hraje velkou roli čas. Když máte čas a můžete jim nějak dokázat, můžete tam s nimi žít, aby si vás ty lidi oťukali a viděli, jaký máte s nima úmysly, když to takhle řeknu, tak je to dobrý. Když ho nemáte, tak se musíte buď spolíhat na to, že víte dostatečně dost informací o tom etniku, protože obecně na cestách, nejen u indiánů, tak platí, že neznalost neomlouvá. To je prostě moto, který někde tesat. To, že vy nevíte, jak to v nějakém kmenu funguje, to nikoho nezajímá. Takže kolikrát jsou to i maličkosti, které rozhodnou o tom, jestli vás ty lidi přijmou nebo ne konkrétně o těchto těch.
0: Máte takový příklad? Svůj maličkost, která vám otevřela vrátka k indiánu?
1: Já mám obecně výhodu, je to jediná výhoda, jo? To, že jsem žena, že nejsem pro ně na první dobrou podezřela, nebo necítí ty indiáni ze mě nějaké ohrožení. Tím končí ty výhody, být žena cestovatelka, jo?
0: No, já si představuju, jak musí být indián, který předtím nikdy neviděl Evropanku, vykulený, a já bych měl i strach jako indián, když se tam objeví pohledná Evropanka, která je blondýna a teď tam stojí štíhlá a on neví. Jak na vás koukali v prvním tom momentu? Vybavíte si ten moment?
1: Spíš zvědavost než strach.
0: Šli si třeba šmátnout, jestli jste živa?
1: Šli si šmátnout na vlasy.
0: Na vlasy.
1: A jinak ale indiáni obecně, oni se teda zeptali, protože indiáni pro ně jsou vlasy posvátný a vy si nemůžete jen tak jim šáhnout na vlasy. Jo, to je hrubý porušení nějaký ty osobní svobody a respektu. Ale to víte, že první k vám vždycky přijdou děti. Tak děti se neptají, ty prostě přijdou a šahají na vás. Pak ženy a muži až někdy úplně nakonec. Ale jak jsem mluvila o těch detailech, je to třeba v extrémním případu, je to i to, jestli vy, protože vy většinou konkrétně u amazonských komunit, když vy přijedete do nějaké vesnice, někdo vás tam přivítá, já budu říkat náčelník, ale tam náčelnictví není, jenom pro nás, abychom si to představili. tak většinou vám první nabídnou čiču, což je fermentovaný nápoj, připravovaný z manioku nebo z juky.
0: Takže ne kočku, ale čiču, čiču. Nápoj.
1: Nápoj, brzy z nápoj.
0: Ne, to jsou takové přesmičky, to, když v jiných zemích vám dají čaču třeba v Gruzii, tak to vás nevyzývají k tanci, ale dávají vám pálenku. Takže tady čiču, pozor, když budete v Ekvádoru, nečekejte kočičku.
1: Ne. A v podstatě ta miska, ve které se ta číča podává, mimochodem se vyrábí tím, že ženy žvíkají maniok rozvařený a plivou to zpátky, pak to fermentuje. Tak vy ji musíte vypít a taky záleží, kolik třeba má ten náčelník nebo ten hlavní, co vás vítá, kolik má manželek, protože každá manželka dělá svoji vlastní číču.
0: A všechny vám nabídnou.
1: A všechny vám nabídnou, takže když ta miska může mít třeba litr, a vy byste to měli vypít. A teďka v těch modernějších částech Amazonie, už když to nevypijete nebo odmítnete, tak je třeba urazíte ty lidi, ale už se vám nic nestane. A nebo ve vzdálenějších komunitách by se vám taky mohlo stát, že tím, že byste odmítli, tak by to mohla být velká urážka a taky byste hned byli podezřelí, protože tím byste vyjadřili nedůvěru k těm lidem a mohlo by se vám to teda zle vymstít.
0: Takže vážení posluchači pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, rozmyslete si, kam cestujete. Já jsem i tady zachytil různé takové pochybovačné pokyvování hlavou. Myslím si, že by tu nebylo moc zájemců o čiču, zvláště když jsme slyšeli ten proces výroby a vzniku, ale to patří k tomu cestování a pro Veroniku Walterovou to asi není až tak složité. A to jsou ale ty drobnosti a ty detaily, které mě na tom vašem vyprávění baví, protože to běžný turista až tak nezažije. Většinou nemá ani tolik času, aby se tam dokázal adaptovat. Když si představím tu faktickou situaci, přicházíte k Indiánům, jste dlouho na cestě, co máte sebou? Máte batoh a v tom pár drobností, co máte na sobě?
1: Tak pokud je to Amazonie, tak samozřejmě snažím se mít nějaké oblečení dlouhými rukávy, protože asi si všichni představíte všechnu tu havěť, co tam lítá.
0: No my jsme probrali čas, takže to si umíme představit.
1: Normální cestovatel má repelenty, protože zkrátka je to pro nás nutnost. Jenže já, když jsem tam dlouho, nebo se podílím nějak v té rodině na chodu, teď to zní blbě, na chodu domácnosti, ale třeba děláme právě čiču nebo vaříme.
0: Takže žvíkáte a plivete?
1: Jo, jo, já to umím. Kdybyste měli zájem, tak pomůžu vám vydobit čiču. Tak víte, v Amazonii to je důležitý, protože podle toho si chlap vybírá manželku.
0: Už jste takhle našla chlapa v Čechách? Přes čiču.
1: Překvapí vás to, ale nenašla.
0: Já se trošku divím, jsme v jiných zeměpisných šířkách. Dobře, tak se podílíte na chodu té domácnosti.
1: Takže nemůžu, protože ty repelenty silný, to je vlastně strašný svinstvo, že to leptá i oblečení a to. Takže já, když jsem tam dlouho, tak ty repelenty tady z Evropy nemůžu používat. V tom to je těžší, proto taky dílku toho, jak dlouho jsem v Amazonii, určuje to, kdy mám nějakou infekci kůže, jo? To je bohužel pravda. Ale používám jejich repelenty a to je třeba, to je zajímavý, termitiště, jako ty termity, oni rozdrtí ve dlaních a potřou se tím.
0: Jo, takže to čistě třeba přírodní, ekologické.
1: Ale nesmíte se vzdalovat moc od ohně, no, pak už.
0: Těch podmínek je moc. Radíme, ale nevím, jestli si to zkusíte, vážení posluchači pořadu Na cestách. Radí dnes antropoložka a průvodkyně Veronika Walterová a je to tedy jízda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dozněla nám další písnička v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Veronikou Walterovou. Je mi docela líto, že i hrajeme, protože to vaše povídání je velice sugestivní. Lidé tady v kavárně Muzea východních Čech se nejenom usmívají, smějí, ale také napjatě poslouchají. My jsme se moc daleko nedostali. Já bych teď navrhoval opustit Ekvádor. Veronika Walterová zveřejnila, že se chystá do Kyrgyzstánu, protože se chce naučit střílet z luku z jedoucího koně. Kam jinam se to jet učit, než do Kyrgyzstánu? Přitom tam jela poprvé. Další šílený nápad.
2: Ale to takhle vidíte vy, to vůbec nebylo šílený. Jo, já jsem měla jeden z mnoha snů, já mám hodně snů. Ale jeden z nich byl právě naučit se tradiční lukostřelbu v Kyrgyzstánu z koně. Já tam mám kamaráda, jmenuje se Jura, který žije v Čolpon Ata. Takže můj cíl byl naučit se tohleto umění. Hrozně mě to bavilo, budu se vracet. A dalším cílem mojí cesty do Kyrgyzstánu bylo poznat tam dvě oblasti horský, takže jsem se tam pronajela, půjčila jsem si tam koně a celý jsem to tam projela na koni.
1: Normální je, když někam přiletíte, že si půjčíte auto a projedete si tu zemi. Veronika Walterová si prostě půjčí koně a v zemi, která má 80% povrchu hor, průměrná výška je tam 2750 metrů nad mořem, takže jsme v průměru mnohem výš, než kam se dostanete v Čechách, tak tam si půjčí koně a vydá se s koněm na cesty. Vy se domluvíte v Kyrgyzstánu?
2: Takhle. Já jsem na té cestě v horách potkávala hlavně pastevce, který mluvili kyrgyzsky, kde já se vždycky snažím i u indiánských jazyků, tak indiánský jazyky už plus minus
1: se domluvím. Takže to...
2: Ale tu kyrgyzštinu nebo kyrštinu ani nevím. Tam jsem se naučila hlavní fráze, hlavně děkovat. A potom jsem se snažila učit rusky, protože většina vlastně obyvatel Kyrgyzstánu plus minus nějak rusky umí. Já teda rusky mluvím asi jako mix slovenštiny, polštiny, moravštiny a nevím čeho, ale domluvila jsem se a zaujalo mě právě to, že jsem někde byla úplně poprvé, ale viděla jsem tam ty podobnosti mezi právě třeba paradoxně Kyrgyzstánem a Argentínou, kde žijou v podstatě poslední kovbojové a taky pastevci. Takže já jsem si to hrozně moc užila, přestože jsem nerozuměla, ale o to víc jsem mohla vnímat jiný věci. A zjistila jsem, že některé formy se opakují, pastevci, ta lidová moudrost, že opravdu ta forma těchhle těch přírodních lidí je hodně podobná, jedno jestli jste v Asii nebo v Americe.
1: Jsou ti koně kyrgyzští jiní, než které znáte třeba od nás anebo z té Ameriky?
2: Jsou jiní, ale v podstatě ty, co jsem já měla možnost poznat, taky nejsem expert na Kyrgyzstán, jo. Ale přišlo mi, že mezi těmi pastevci oni vychovávají ty koně určitým způsobem, protože pro ně, tam se říká, že v Kyrgyzstánu v podstatě nemůžete být bez koně. Jo. Koně jsou každodenní součástí života těch lidí a mně přijde, že ty lidi se s těma lidma právě rozumí na té úrovni, jako třeba, jak jezdím do té Argentiny, mezi ty gauchos, mezi ty indiány. Takže tam mě to v tomhle tom přišlo hodně, hodně podobný. Jinak bych neřekla, že jsou výrazně jiní, ale ta pastevecká kultura je v tomhle tom stejná.
1: A luk vám půjčili, abyste mohla trénovat?
2: Půjčila jsem si luk, ale pravda, nebrala jsem si luk na to putování. Jo. Tam to bylo takový drsnější, takže tam bych ho ještě někde zlámala, ale... Nemám teda luk doma, no, bohužel.
1: No ale teď už umíte střílet z jedoucího koně lukem.
2: Tak umím je silný slovo a řekněme, že jsem tomu dala, co jsem mohla.
1: Další specializace Veroniky Walterové. Napadá mě otázka, to už jsme ve třetí destinaci za rok 2025. Ještě nekončí ten rok. Dokázala byste odhadnout, kolik dnů jste byla v Čechách z té doby? Dá to dohromady měsíc?
2: Jo, to dokonce, já jsem si říkala, že chci být v Čechách častěji, protože já dokážu tvořit jenom z klidu, že já dodělávám tu svoji kolekci indiánských věcí, oblečení a na to potřebuji být v Čechách. Takže jsem si letos dala nějaký 3 měsíce dokonce, takže příští rok...
1: Mně to vůbec nejde dohromady. Sami jste to slyšeli, vážení posluchači pořadu Na cestách, i z toho zaujetí vyprávění Veronika Walterová a klid, to prostě dohromady pro mě nejde. To extrémní cestování, ty zážitky, prérie, hory, pralesy, pampy a tak dále. A to ještě jsme nebrnkli ani o severní Argentinu, divoký západ, jeden z posledních. A tam prý si Veronika Walterová užívala hlavně to ticho.
2: No tak on celkově pobyt v divočině je hodně právě to ticho. Ten klid, i když paradoxně to někomu tak nepřijde, ale on se právě člověk v té divočině víc vrátí k sobě.
1: A v čem je pro vás ticho, dejme tomu, na divokém západě v severní Argentině jiné, nežli ticho v lesích v okolí Ústí nad Orlicí, odkud jste?
2: Možná právě tím, že ať už je to Aljaška, Argentina, jakákoliv v podstatě divočina, tak tam jsou určitý nebezpečí, které třeba my tady nemáme. Já si strašně vážím toho, že jsem z Čech, že jsem se narodila tam, kde jsem se narodila, u Ústí nad Orlicí. Víte, že v lese nepotkáte medvěda. No dneska už jo, pardon. Tak jinak.
1: Byl bych
2: že tam nebudou jedovatý hadi.
1: Vlk taky už není tak.
2: To je pravda. Ale pořád tady máme bezpečno. Než to tady v těch oblastech, to takhle samozřejmě není. A on si člověk v takový té své surovosti, té přírody uvědomí takovou tu pomývost, takový ten respekt a pokoru, kterou by měl každý mít. A hlavně tu vděčnost. No, to zní jako kliše, ale ono to tak je. A mě vlastně pobyt v té divočině vždycky vrátí k sobě na ten základ, abych tu vděčnost měla, protože nemůžete cestovat bez nějaký pokory a respektu k životu a k místním obyvatelům obecně. To nejde, podle mě.
1: No já myslím, že lepší tečku za pořadem bychom si nemohli ani přát, ani bychom nedali dohromady. Už se mi to nechce ani ničím nastavovat, takže Veroniko, popřejeme, i když to je paradox, vy, abyste dokázala najít cestu sama k sobě v tom tichu, tak jedete do ticha, kde na vás číhá za každým stéblem, za každým stromem nebezpečí, ale možná v tomto právě je ten zážitek. Tak ať se vám ty cesty daří, já si troufám tvrdit, že se opět neslyšíme naposledy. Aby se vám dobře cestovalo, tak pro štěstí tu pro vás mám jednu podkovičku.
2: Já děkuju.
1: Velkou jsem nebral, protože na cesty byste ji sebou určitě nevozila. Je to výrobek podkovářů učňů střední školy řemesel v Jaroměři, tak ať vám přináší štěstí a někdy zase naslyšenou a moc děkujem, že jste přišla.
2: Já děkuju za pozvání. Děkuju vám všem.
1: Věřím, že jsme zaujali i vás u přijímačů a za týden v pondělí mezi 18. a 19. se už opět na cestách těší Petr Voldán.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren. Ve Svobodných dvorech vznikl fitpark. Frekventovaná nádražní ulice v Turnově je průjezdná s omezením. A úterý bude polojasné, na horách až oblačné. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy.
2: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
3: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
2: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
4: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
2: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou například požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a taky zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krejčou. Ve Svobodných dvorech v Hradci Králové vznikl nový venkovní fitpark. V ulicích Jabloňová a Drtinová lidé najdou 8 cvičebních prvků, které můžou kromě začátečníků využívat i aktivní sportovci nebo seniori. Fitpark je dalším dokončeným projektem z takzvaného participativního rozpočtu. Město za něj zaplatilo přibližně 300 tisíc korun. Veřejnosti se hřiště otevře už tento týden, jakmile dostatečně vytvrdnou betonové základy jednotlivých cvičebních prvků. Silničáři budou do konce srpna pracovat v nádražní ulici v Turnově. Krajská správa silnic tam vymění asfalt. Staveniště si převzala dnes. V ulici budou provoz řídit semafory nebo pracovníci stavby. Po opravě bude ulice sloužit i jako objízdná trasa. Ředitelství silnic a dálnic se totiž chystá opravovat silnici první třídy číslo 35, vysvětluje starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Budou dělat celoplošnou opravu silnice 1/35 a 1/10. Začnou na křižovatce u hodin a budou vlastně pokračovat až na sjezd do Ohrazenic, takže zasáhne to i křížení ze silnice 1/10 na Harachov.
0: Sport. Na start 18. ročníku cyklistické Czech Tour, která se letos poprvé pojede jako závod z druhé nejvyšší kategorie UCI Pro Series, by se měl postavit i Jan Hirt. Organizátoři dnes uvedli, že mezi účastníky figurují také Francouz Turgis, Australan Hake nebo Brit Swift.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, na horách až oblačno, teploty vystoupají na 23 až 26 stupňů, na horách ke 20 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do listopadu je kvůli výstavbě kanalizace a dalším pracím uzavřena silnice Poděbradová mezi obcemi Úpice a Radeč na Trutnovsku. Objízdná trasa vede přes Libňatov a Maršov u Úpice. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.

0: zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často váháme, jestli slovo, které chceme říct, je ještě v obecné češtině a tím pádem nespisovné, anebo už přišlo do hovorové češtiny, která v mluveném jazyce už je jako spisovná, ta hovorová čeština.
2: Tak pro upřesnění, hovorová čeština se považuje za vrstvu spisovné češtiny a dnes už se ani příliš neodlišuje.
1: Jestli v mluvené nebo v psané. Dokonce, takže je to benevolentnější. Přemýšlíme o tom často, jestli je to prostě spisovné. Třeba takové slovo fotka. To jsem řešil nedávno poměrně často, jestli už to přišlo do té spisovné nebo ne.
2: No, můžu vás ujistit, že už dávno, protože i ve slovnících, které zachycují maximální možnou část slovní zásoby češtiny a které byly vytištěny, a už je tady máme několik desítek let, tak už tam se slovo fotka vyskytuje jako samostatné heslo a je u toho poznámka, že je to hovorová varianta slova fotografie. No. Pokud takto váháme, můžeme se podívat, máme-li tu možnost, na internetovou jazykovou příručku, kde už dnes žádná poznámka o stylové vrstvě není. Řekněme, že máme škálu. Obecná čeština, tedy nespisovnost,
1: hovorová,
2: potom spisovná neboli neutrální, řekněme u toho
1: nebo
2: slova.
1: Nebo už je to neutrální,
2: máme ještě tu vyšší knižní, řekněme, dobře, pro zjednodušení. Takže když si vybereme nějaké slovo jako třeba pololetky nebo základka, tak ho tam nenajdeme, neboli to znamená, že do spisovné části slovní zásoby nepatří.
1: Mm-hmm.
2: Záchranku ano.
1: No, na to jsem se chtěl zeptat, takže záchranka, to už je hovorová.
2: To už patří do hovorové
1: varianta.
2: Vrstvy, ano.
1: Mm-hmm. Co záchytka?
2: Ačkoliv bychom si mohli říct, že je to též mimo tu spisovnou vrstvu, tak jak internetová příručka, tak tištěné slovníky uvádějí, že je to hovorová varianta k významu záchytná stanice.
1: A hovorové je spisovné, připomínám, milí posluchači, co minerálka, to taky často používáme. Minerální voda.
2: To je už bráno jako zcela neutrální výraz, mm-hmm, a myslím, že ani moc uživatelů jazyka, zvlášť z mladší generace, by nepřemýšlelo o tom, že je to jednoslovná stylová varianta k původnímu dvouslovnému minerální voda.
1: No a pokud si chcete najít další názvy, můžete internetová jazyková příručka, je to nejrychlejší, anebo si koupit pěkně tištěný slovník jazyka českého, vidíte.
2: No, některé jsou více svazkové, takže...
1: To je i posilovna zároveň, víte, to potřebujeme. Mějte se pěkně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne, pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Leto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Pesničku Krásne dni spievala Zdenka Predná. Krásne dni, pokiaľ máte radi horúce leto, máme, zdá sa, práve pred sebou. Tak si to užite. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Srlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Po požáru přístavby bytového domu v Ivančicích na Brněnsku muselo 10 lidí do nemocnic. Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce prvního kola nejvyšší domácí soutěže vyhráli. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Hasiči dnes odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Část domu je poškozená. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich museli převést do nemocnic. Součástí budovy je také pobočka České pošty. Tu ale požár nijak nepoškodil.
3: Sery byly doma. Našla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat. To zvolali 112 a popletla mu se nikomu z baráku nestalo.
4: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
5: Zasažený je jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
4: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Vodáky na východočeské Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí nedaleko Týniště nad Orlicí. Silničáři tam totiž budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
6: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchozí, lidé ale musí být velmi opatrní. Práce potrvají přibližně jeden měsíc.
7: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skalních masivů a ochranných prvků přes 7 milionů korun. Z této částky zaplatí také kontroly zabezpečených svahů nebo údržbu záchytných bariér v Čajkovského ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže radují ze zisku 3 bodů. V dohrávce prvního kola totiž zvítězili v Brně nad domácím Artisem 4-2. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, místy může být až oblačno a hlavně na severu a severovýchodě republiky ještě možnost přeháněk. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela nízké mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude většinou opět vyjasňovat. A maxima zítra už vysoká, budou letní mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco málo chladněji. Tam čekáme maxima většinou kolem 23 stupňů. Vítr zpočátku jen slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude opět slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion a na kilometru 33,5 se stále projíždí pouze levým pruhem. Kolona ze 30. kilometru je zhruba na 15 minut, až přijede těžká technika, dálnici kvůli odklízení uzavřou. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše

0: Naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé, a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejí jsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
0: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá, v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
0: Tak já jsem si všiml už jako dítě. To pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů. Maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických býtníků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky. To, že bychom byli dneska 6. nebo 7. největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet jaksi příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se smiřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Česká vláda výrazně omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů energie. Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici a počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil zhruba na 11% původně navrhované plochy.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál a sídlo územního odboru Východ má vzniknout v místní části Běloves u hranic s Polskem.
6: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Policie vyšetřuje tři cizince, kteří okrádali řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži působili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji a způsobili tam škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího pustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, potvrdila to mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
7: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
1: Sport.
2: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby na hřišti Opavy. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme po ránu polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude opět většinou vyjasňovat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směr Brno-Praha stojí za Měřínem na kilometru 124. Porouchaná dodávka je v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u pořadu plného romantiky, kterou může prožít kdokoliv.
9: Na začátku dnešního příběhu lásky byla jedna vzácná květina. Svedla dohromady křehkou 18-letou dívku a 27-letého světáka.
8: Z letního poblouznění nejdříve u rybníka a pak u moře se zrodil pevný vztah, ve kterém už oba vědí, že láska není jen vášeň, ale i pochopení a touha žít spolu naplno každý další den.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek zajímavých lidských příběhů jsme dnes vybrali ten, který už 58 let spolu prožívají Jiřina a Jan Krapcovi.
1: Jí je 75 let a on je ještě o 9 let starší. Věkový rozdíl ale nic neznamená. Mají se rádi.
0: Jak vnímají city, které k sobě chovají a co v životě prožili, se vydal zjistit Patrik Rozehnal na Šumavu do Dešenic, kde oba bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Ticho, šátek přišel.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Honza Krabec, musíme se představit.
5: Ano, Patrik Rozehnal.
4: Krapcová, dobrý den. Už to je pro mě.
5: To je pro vás.
4: Děkuju, ta je krásná. Děkuju moc, kytičky mám ráda.
5: Abyste zazpomínala třeba na tu vaši svatební.
4: No tak to já jsem měla bílý karafiáty a takový dlouhý asparagus. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem si nechala udělat stejnou. Takže já jsem měla retro svatební po 50 letech. A víte, co byl největší problém?
5: Sehnat asparagus.
4: Dát dohromady ten dlouhý klasický asparagus. A můžu vám říct, že ta kytka vydržela 3 neděle.
5: Nádhera. Tak vy na nás čekáte už venku, také na zápraží. Jste připraveni vyprávět?
3: Děkujeme. Jsme připraveni na všechno.
0: Potkávali se dávno předtím, než mezi nimi vzplanula láska. Znali se od vidění z města Stříbra, kam se Jan dostal na umístěnku po absolvování vysoké školy. Nastoupil tam jako veterinář.
1: Naproti přes ulici stála spořitelna, kde Jiřinka bydlela jako dcera ředitele tamní pobočky.
0: Pak ji na čas zmizel z dohledu, ale těsně po Vánocích roku 1966 se vrátil z ročního pobytu na Kubě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No tak já jsem se šla podívat jako na exota. Samozřejmě, když jsem na něj koukala, on koukal na mě, nic moc. No, tak to skončilo na tom, že jsme se potkali, řekli jsme si ahoj a tím to skončilo. No, jako tak nezaujatý, no, tak on je starý a navíc teda, no, tak on je namyšlený.
5: Jste si říkala?
4: To jsem si říkala, no. No, protože ho bylo plno, oni všichni tak jako hltali ho, všichni ty zážitky, který měl. No, ale jsem tam stále.

0: jako takovej IT. No prostě vypadalo to, že ani jeden jsme si nemysleli, že to skončí, jak to skončilo.
1: No a byl květen a já už jsem v té době měl, jako první z těch mladších kluků, jsem měl svoje vlastní auto. Na to jsem si našetřil, teda pomohla tomu samozřejmě Kuba. Byla to bledě modrá Octavia kombi tehdy. Takže jsem přijel s tím, že pojedeme, byl krásný květen, krásně teplo, pojedeme k rybníku, celá parta. A já jsem si zapomněl v Tachově plavky. Shodou okolností jsem potkal Jiřinku, jak tahne nákupní tašky domů. Říkám, hele, ahoj, to je dobře, tě potkávám, půjč mi bráchový plavky a my tě za to vememe k rybníku. Načež Jiřinka mě řekla, já bráchu nemám. A teď už se nedalo vzít zpátky, my tě vememe za to k rybníku. Tím jsme se vlastně blíž poznali, vezla si sebou učení, protože to bylo těsně před maturitou. No já jsem ji viděl v plavkách, čili jsem zhodnotil exteriér, dostala kladné body, ale navíc, a to je podstatné, ona velmi dobře plavala. Já měl určitou zkušenost, že holka, když je u rybníka a neumí plavat, tak s ní nikdy nic není, protože ona se té vody bojí a veškeré pocitečky jdou stranou. Takže jsem říkal, tohle je holka do života.
2: Abychom se v tom nestratili. Vy jste neměla bratra, tudíž nebyly pánské plavky, takže jako na Ostro nebo na Adama, jak to bylo?
0: No v trenýrkách, jako vojáci všichni, Stříbro byla vojenská posádka a tam všichni se poznali na plovárně, kdo je voják, zelený trenýrky. Takže on šel taky v trenýrkách. Tak já jsem se učila a on tam laškoval s těma svýma vrstevnicema, se kterýma laškoval vždycky. Říkám, já jsem tam furt byla takový jako dovažek, já jsem tam byla navíc, mě vzali jako znouzecnost, jak to povídal, když teda ten brácha nemá ty plavky, nebo není ten brácha, aby půjčil ty plavky.
2: Kdy konečně ta jiskra nějaká přeskočila, nebo jak k tomu došlo?
1: Ono to chvilku trvalo, ale skutečně od toho památného dne u rybníka jsme se už začali víc potkávat a hlavně jsme měli občas nějaké společné téma, mohli jsme si povídat. Tím pádem jsme také před sebou odhalili společné zájmy. No a přišli jsme na to, že nás zajímají věci okolo přírody, kytičky a Jiřinka přišla s tím, že ví, kde kvete bělozářka liliovitá. To je jedna z kytek, kterou jsem neznal. Já ti ji ukážu. A tím jsme se dostali na počátek Hracholské přehrady, na kraj lesa, k takovému kroví ve své podstatě, a tam byla ta bělozářka. A teď přijde to rozuzlení. Bělozářka byla hezká, já jsem ji poznal, pochválil jsem Jiřinku, že mě ji naučila znát. A teď jsme tam byli sami na kraji lesa. Svítilo sluníčko a mě nenapadlo nic jiného, než zachovat se pozorně. Takže Jiřinka dostala, já to řeknu v hudebním slengu, stakáto pusu. A první její reakce byla, ne, že se otáhla rychle, ale řekla, no kvůli tomu jsme sem snad nejeli. Ale tím byly prolomené ledy. To byla ta první pusa. A pak už to šlo pozvolna, samo, úplně pěkně všechno.
0: A my jsme to léto užili, to bylo prostě nejkrásnější léto, co bylo.
3: Toho léta 1967 slíbil Jan své mamince, že ji v září vezme na dovolenou do Bulharska.
4: Povolení s ním jet dostala od své maminky i mladičká Jiřina. Byl měsíc před jejím nástupem do prvního semestru na vysokou školu v Českých Budějovicích.
2: Co se tak významného stalo v tom Bulharsku, kam jste tedy jeli, že jste se tak jako vrátili, vy jste pak na školu šla už jako zamilovaná a tam asi muselo dojít něčemu, že jste si řekli, jo, tak my spolu budeme chodit a pak se to nějak prostě vyvine. Co se tam odehrálo? Máte tam nějaký takový okamžik, kdy si říkáte, tohle je ta chvíle, kdy se o tom rozhodlo?
1: Tak ona seděla za mnou v autě vedle mé maminky. Ten Pepa, ten kamarád, seděl vedle mě a navigoval v uvozovkách. A každou volnou chvilku, to se už pak nikdy neopakuje, taková situace, se nahnula a šimrala mě jedním prstejčkem v zátylku. Bylo to až dojemné. No, takže jsem věděl, že teď už se z toho vycouvat nedá.
2: Cítíte i vy, Jiřínko, že jste kývla udělala dobře, že jste prostě se takhle s Honzou našli?
0: No, já jsem v podstatě nikdy nikoho jiného nepoznala. Říkám, já jsem byla doma držena, ne zkrátka, to chraň Bůh, ale tak prostě byly nějaký mantinely, který jsem musela dodržovat a tohle se všecko vlastně stalo, ty prázdniny, než já jsem nastoupila na vysokou školu. Takže já už jsem na vysokou školu jela a byla jsem zamilovaná, tak já jsem to prostě brala, jako že to je to, co má, tak to má být.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh manželů Jiřiny a Jana Krapcových začal v západních Čechách, naplno se rozvinul na pláži u Černého moře a uzrál po návratu z dovolené.
2: Chtěli si postavit svůj vlastní dům, kde by žili s rodiči. Ale k povolení potřebovali razítko, že jsou manželé.
1: 29letý Jan porušil slib, který dal sám sobě, že se nebude ženit dřív než ve 30.
2: A tak si na léto 1969 naplánovali svatbu. Jan šel žádat rodiče nevěsty o ruku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Popravdě řečeno, to je okamžik, za který se trochu stydím. Protože já si myslím, že umím formulovat občas nějakou větu. Tam vám je vlezl do pusy infinitiv u sloves zakončeným ti. Dovoluji si požádati. A už to jelo a já jsem se z toho celý ten proslov v rodině nezbavil. To bylo něco příšerného, jak se budu starat, jak se budu snažit, jak budu pozorný a budu pečovat. No prostě za ten projev v rodině se doslova stydím.
4: To byl projev k rodičům Jiřinky.
3: To, říkám, to bylo něco příšerného.
4: Co na to rodiče řekli, když jste teda to tak nějak jako řeknu do kokta?
3: Ano, to skutečně. Já mluvil asi plynule, akorát jsem tam měl to ti na konci pořád. Ale přesto zřejmě jsem zapůsobil vystupováním a tak dále, takže mě dceru dali. Bez ztráty kytičky.
4: No a potom to plánování svatby, tedy jak jste zvolili termín, byla to už jenom vaše dohoda a věc?
5: Termín byl jednoduchý, ano. Protože moje maminka byla Anna, Honzova maminka byla Anna, moje babička byla Anna, druhá babička byla Anna, moje sestra byla Anna, teta byla Anna, takže co jiného? Na svatou Anu. Musí to být na svatou Anu, protože už tenkrát mu pondělí, úterý, 1., 3., 10. nic neříkalo. To věděl jenom, co musí teda udělat, ale jako kalendář to si nikdy nepamatoval. Ale to, že na svatou Anu, svatá Anna, ta je v kalendáři jenom jedna. A jak on vždycky říká, a to byly anenský zábavy. Takže to si pamatoval, že na svatou Anu se oženil.
3: Ona je plagátovaná vždycky, ta zábava, takže já nemůžu prošvihnout výročí svatby. Vždycky je to aspoň o týden dopředu, už to někde na nějakém kandelábru visí, že bude anenská zábava.
4: Kde jste to měli?
5: Obřad byl ve Stříbře, nevím, jestli jste tam někdy byl, je krásná renesanční radnice. A v té době vlastně byl městský úřad vedle v baráku. Tady v té renesanční radnici byl archív, knihovna, ale začínalo se přemýšlet nad tím a začínalo se to teda i jako tradovat republikově, že tady na těch radnicích bývalých, protože opravdu je moc pěkná, že budou jako ty městské úřady. No a tenkrát, když jako, že se budeme brát, tak já jsem řekla, že na tom starém baráku se brát nechci a že chci se brát, aby jsme se vzali na radnici. Takže víceméně se kvůli nám dodělávala aspoň obřadní síň. Ještě jsme šli, nebylo doděláno, ale obřadní síň byla moc pěkná. Měla v okna, dneska je tam kancelář starosty a měla v okna do náměstí, on to náměstí teda bylo taky hezký a neměli jsme ani fotografa, protože no, zapomněli jsme si ho objednat. Takže my máme ze svatebního z obřadu asi 4 fotky, který dělal takový nějaký kamarád, vyfotil a pak to ještě zboral. Takže prostě fotky ze svatby my máme asi 4. Ale přesto to nebránilo ničemu, aby to vydrželo těch 55 let.
4: Pamatujete si, v kolik to bylo hodin třeba, Honzo?
3: Bylo to dopoledne, ale hodiny nevím, ale vím jednu věc jistě, že jsme tam šli pěšky. No. Protože ta radnice byla nějakých 50 metrů od bytu, kde bydleli rodiče Jiřínky od té spořitelny. No takže jsme to tam docupitali. Vím akorát, že měla moc hezké šaty, to se pamatuju, které jsem samozřejmě musel vidět až přímo při obřadu, nebo prostě až v okamžik svatby vlastní. To proto, a toho já si taky vážím hodně, Jiřínky maminka uměla ušít cokoliv. Takže ušila jí krásné okorálkované svatební šaty, které jí slušely, a navíc se to dělalo tak, že se to ještě v různých kombinacích pak dalo použít při různých plesech a kam jsme s odstupem času potom běžně chodili několikrát do roka.
4: Víte co, já si myslím, že na vás je krásně vidět a cítit z toho, jak to Jiřinku máte rád, taky obdivujete, protože málo který ženich si myslím pamatuje a vnímá to, jak hezké šaty měla nevěsta a ještě takhle dopředu dokáže ocenit a má ten hezký vztah i k jejím rodičům. A že by o tom mluvil. Takže i z toho si myslím, že je patrno, jak spolu máte hezký vztah, když na tohle dokážete takhle hezky vzpomínat.
3: No, ono by to bylo smutné, kdyby to člověk nějak tak vzal jen tak jako samozřejmost. Já skutečně prožil jsem lecos v životě, i vážnější chvíle, a musím říct, že dovedu ocenit to, co je pro člověka přínosem. Co člověku něco dává navíc, vytváří to nějakou nadhodnotu v tom životě. A to myslím, že my jsme společně skutečně zvládli toho hodně. A mohu vám říct, jsou takové ty okamžiky, kdy někdo říká, pochybuji o tom druhém nebo něco takového. Já mám dojem, že tohle to mezi námi nikdy nevzniklo. A teď řeknu něco, co bude možná znít hloupě. Ale odstup času, už jsme měli děti, jo, všechno bylo v pořádku. Já jsem jezdil na všelijaké semináře, školení, atestační a já nevím, co všechno bylo. Jiřínka obdobně potom, jako jednatelka firmy, taky musela leckam jet. A člověk ví, jak někdy ta školení probíhají, ty večery, mezi, když je to několika dení, mezi jednotlivými akcemi. Já vám můžu říct, že nikdy mě nenapadlo, skutečně, mě nikdy nenapadlo, že by se tam dělo něco nepřístojného.
4: Když se vzdálíte na čas od sebe, stýská se vám?
5: No to mi vyprávějte, protože takhle, jak jsme spolu teďka už 24 hodin denně, ale když jsme odloučení a když jsme pryč takhle nadlouho, jakože já jsem byla, když mě dělali ty klouby, tak jsem potom vždycky byla na slapech. 3 neděle, měsíc a vemte, že 4 klouby, tak to bylo 4x. A to nám bylo ouvy. No a to potom si telefonujeme a teďka díky teda, dneska už to nebejvalo, měli jsme jeden telefon na chodbě, ale teďka díky těm mobilním telefonům, tak teď už to je, ale jako zkonstatujeme oba dva, že je nám smutno. Že si nedovedeme představit, že bychom zůstali jenom jeden někde.
3: Ale jinak trávíme veškerý čas a činnosti hlavně společně, to je důležité a myslím si, že by to tak mělo být.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku prožívají dnes Jiřina a Jan Krapcovi. Jak říká jedno přísloví, ten, kdo miluje, se neptá, co udělat. Udělá všechno.
2: Svůj vysněný dům stavěli po víkendech během celého studia na vysoké škole. Na své děti ještě čekali.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem měla podmínku, že dostuduju. Takže já jsem dělala státnice a po státnicích mi bylo tak strašně špatný. Neskutečně, já jsem říkala, no to snad někdo, mám strach, to je to. Jo, ne, já už byla těhotná. Takže já jsem to přesně zvládla, takže na Žonza jsem v 72. roce v červnu promovala a v 73. v lednu se narodil na Žonza. Takže to bylo přesně, jsem dodržela podmínky mých rodičů, že musím doštudovat.
4: Vy jste si teda skoro nedal pozor, řekl bych, jako jo.
5: Ne, to už bylo, to nešlo pozor.
4: Už jste si to spočítal.
5: Na to už stačila prostá algebra, ano, ale v každém případě my vlastně jsme k tomu dospěli zcela logicky. Jo, i proto dítě byly vytvořené podmínky. No a za 2 roky přišlo další. Akorát, když se narodil Honzík náš, tak já jsem v té době byl někde na Slovensku zrovna. Přijel jsem domů, nic zlého netuše, a otec Jiřinky, bydleli jsme v tom jednom baráku, Honzo, seš tatínek, jásal tam jak orangután radostí, a já jsem si myslel, že si dělá legraci. Ne, bylo to, protože mezi tím Jiřinku teda odvezli, porodila úspěšně a zrovna v té době byl ještě zákaz chodit do porodnice, takže já jsem si musel počkat až na odvoz, jinak tam jsem se nedostal do porodnice. Ale vynahradil jsem si to při druhém dítěti.
4: Je po porodu a teď poprvé vidíte toho kluka před sebou svýho.
3: No, byla jsem ráda. A jak říkala babička Máti, maminka Honzovo, říkala, a je zachovaný rod. Máme Krapce. Ale no, bylo to krásný miminko. No, no a ten druhej, ten byl žlutej, protože my máme rozdílný RH faktory, já mám mínus a on má plus, takže náš Jirka měl tu kojeneckou žloutenku nebo novorozeneckou žloutenku. No a tam hrozilo, že nám ho odvezou do Chebu, to tenkrát ještě nebyly nikde ty žlutý lampy, ty měly jenom v Chebu, takže ho odvezou do Chebu. Takhle měl napíchaný ručičky, jak mu brali furt krev. No a pak se to srovnalo.
4: Měla jste o něj tehdy strach?
3: Třeba? No to víte, že jo. To víte, že jo, protože já jsem to neznala, co to je. Jenom byl žlutý jak citron.
4: Když jste začali tyhle těžké chvíle, přišli v tom manželství obecně, teď nemyslím jenom s dětmi, ale vůbec i nějaké chvilky krušné, kdy jste si ověřili to, že v životě je třeba překonat i něco komplikovanějšího, že prostě ten osud nastaví nějaké překážky, nebo že jste měli strach o toho druhého, nebo něco, co vám třeba přineslo to zjištění, že je fajn, že jste na to dva?
5: Mě potkala, to bylo v roce 5 let, je to teďko, už to jde do 6. roku. Něco s ledvinama, močil jsem krev, není to hezké téma pro vykládání. No a výsledně tedy se z toho vyklubala papilární karcinom levé ledviny, čili zhoubná rakovina v pánvi ledviné to bylo. To víte, že člověk se lekne. Seštudoval jsem, co se dalo. A byla taková doba nejistá, navíc jsem to na sobě nechtěl dávat znát. To zase člověk, jaký trochu frajer. A dělat dalším starosti. No, nakonec to, jsme se dohodli, doslova dohodli, že nebude to jenom taková dílčí operace, že něco odstraní, ale že vemou celou ledvinu pro sichr. A je klid. Mám klid, jsem spokojený, bez jakýchkoliv omezení.
4: Ale měl jste tehdy strach?
5: Ale měl jsem strach, ale ne ani tak o sebe, ale co by bylo dál. Jiřinka by tady zůstala sama. A jsem přesvědčený, že ve dvou zvládneme cokoliv. Ale v jednom to je prostě pro nás neřešitelný stav.
4: Vy jste strach o něj, nebo jak jste prožívala, když jste se dozvěděla tehdy tu diagnózu Honzovu?
3: No, takhle, to začalo tím, že jsme odjížděli na dovolenou s dětma a jeli jsme do Šarváru, do Maďarska. A on v Maďarsku v noci, tu první noc, mi oznámil, že ve své podstatě, že má problém, že se nemůže vyčurat, že to nejde a že to je krev. A to jsem se vypašla. A to jsem mu teda, jsem se zlobila, protože jsem říkala, proč to neřekl v Budějovicích, kdy si to zjistil. Proč čekáš až teda takhle daleko, takže zítra ráno jedeme domů. A ono se to teda potom spravilo, srovnalo, ale ten problém tam zůstal. No to víte, když potom přišel s tím, že vlastně jsou to ledviny a že přijde o ledvinu, tak To už člověk jako zavětří a začne mít strach, protože...
4: Co se v tom mozku odehrává? Maluje si nějaké černé scénáře, snaží se hledat světlo na konci toho, jak se říká, nějakou pozitivnost?
3: No, přesně. Já nejsem člověk, který by jako hledal černý scénáře. Já jsem takový člověk, který hledá a jako optimisticky přemýšlí a chce na tom vošklivým najít to, co bude dobrý. Takže v okamžiku, kdy se domluvil, protože řekl, že operaci ne, že si nechá tu ledvinu vyndat, že to bude jako řešení asi dobrý, tak to jsem kvitovala ráda a jako se mi ulevilo. Protože jinak člověk si nedovede představit, co by se bylo dělo. Tady kolem sebe člověk to vidí dnes a denně, že jsou takovýhle případy. Takže máte strach, samozřejmě. To nejde jinak.
4: Ten okamžik, kdy byl v nemocnici, třeba i na té operaci, tak o to víc asi člověk na to myslí.
3: No, samozřejmě, že si říkáte a teď jako nevíte, protože tam se dovídáte něco všecko s nějakým zpožděním, tam se nedovíte všecko hned a... No, byly to ošklivé doby. Ošklivý čas, na který člověk radši moc nevzpomíná, nemyslí. Protože zatím musím zaťukat, je to dobrý a hlavně nenechává to jako, že by, ano, teď jsem zdravý, ale je pod kontrolou, takže jezdí do Plzně na kontroly a tím pádem máme oba dva, jsme takový uklidněný, protože víme, že to tam je v pořádku.
4: Jak to vypadá? Mám si to představit, tak já bych to asi tak dělal. Dáte si pusu, obejmete se, protože je to nějaká úleva, nebo řeknete si, ježiš, tak to je dobrý, máte radost společně, jak no, si to dáte najevo?
3: Společnou radost, máme radost toho oba dva, že je to v pořádku. No, asi tou pusou, no, to srovnáme.
5: No a navíc my hned začneme plánovat něco dalšího, protože my skutečně, s tím jsme asi trošku potrefení, ale my máme málo času, ne protože nám všechno na stará kolena trvá déle. To v tom není, ale spíš proto, že pořád něco vymýšlíme, co by se ještě dalo. Neusínáme tak jenom u televize, aby se tak řeklo. Prostě potřebujeme stále ještě něco dalšího zažívat.
2: Spisovatel Thomas Mann napsal: kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje. A ten, koho nikdo nemiluje.
1: Jiřina a Jan Krapcovi se dokáží ze svého života radovat. Zkouší nové věci, cestují, pomáhají druhým. To vše dělají spolu a s láskou.
2: Za to jim patří dík. A od nás také jeden praktický dárek, který jsme poslali po Patriku Rozehnalovi.
1: Tajně jim v jejich kuchyni nainstaloval velký automatický kávovar. A teď je k němu dovede.
3: No, takže to jste teda... No to ta kuchyně teda na to není připravená. Dítě, já jsem ani nádobí nestačila umýt. A to je jako na kafe, jo? Mm-hmm. Aha, tak to je pro mě. On kafe nepije.
4: Je to i na čaj.
3: Jo, tak
5: ten piju.
3: Takže ty kafe, já kafe, ty čaj, dobře. Ježíš, tak děkujem.
5: Je to krásný dárek, akorát si myslím, že za trochu řečí našich toho povídání, že to je až příliš velký dárek. Skutečně je to kus nové domácnosti do dalšího života.
3: No jo, ale tak a co pošleme my jim?
4: Tak máte dobrou buchtu.
3: No ne, no tak tu buchtu jim nebudeme balit, protože na to je moc velký horko. Co teda pošleme my jim? Tak já už vím co.
5: Ty už víš?
3: Já už vím co. Tak můžu? Můžu jako odejít a zase přijít?
4: Zmizet a zase se objevit? Vrzla se jde všechno a dovedeme to zkrátit. Takhle lusknutím prstu.
3: No. Budou Vánoce, takže jim pošlu skleněný betlém.
4: Ten je krásný. Takhle jako, jak říkala naše paní profesorka umění, jsou tam krásné vitraje.
3: Ano, ano, ano. Protože já dělám i vitráže.
4: No, vy jste
3: šikovná. Já dělám kromě keramiky, jsem se naučila a dělám i vitráže.
4: Takže vy jste taková Jiřina Tiffany Krapcová.
3: Ano, já jsem taková holka pro všecko, takhle.
1: Jiřinko, moc děkujeme. Je krásný. Ať i vám svítí na životní cestu Boží světlo.
6: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám vyprávějí svůj příběh lásky a odhodlání manželé Jiřina a Jan Krapcovi.
2: Oslavili už smaragdovou svatbu a jistě pro ně nebude těžké shodnout se v odpovědích na Patrikovy otázky v manželském testu.
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. Neslyšeli se.
3: Jaké nosila náušnice vaše žena, když jste spolu začali chodit, víte to?
4: Malé zlaté s malým rubínkem.
3: Prozraďte mi, jaké jste nosila náušnice, když jste spolu začali chodit?
5: Zlatý, no asi s kamínkama nějaký.
3: Kdo má poslední slovo?
4: V tomhle případě rozhodně Jiřinka.
5: To jo, to si trefíš, to já.
3: Čeho se bojíte nejvíc?
5: Nespomínám ničeho, nevím.
3: Nemáte strach nebo fobii z něčeho?
5: Z pavouku. Takže já, když je velký pavouk, tak začnu ječet a to ho odnesu. Ano, pavouk.
3: Čeho se vaše žena bojí?
4: Pavouků, což nedovedu pochopit.
3: Kdy jste si naposledy zaspívali?
4: Jiřinka zpívá skoro pokaždé v autě, když hraje dechovka. A já si občas brouknu, ale jinak můžu vám říct, že bez doprovodu zpívá falešně.
3: Jakou muziku máte ráda, nebo u které si zpíváte?
5: Dechovku.
3: Kdo vytáhne peněženku v restauraci?
5: No, náš děda, manžel.
4: V restauraci já, pokud se neplatí kartou. Kartu já nemám.
3: Váš oblíbený nápoj?
4: Já to mám jednoduché. Přes den vodu, jinak pivo.
3: Jeho oblíbený nápoj?
5: No, pivo.
3: Ve které zemi se vám líbilo, že byste se tam klidně vrátili ještě jednou?
4: Mně se moc líbilo Finsko. Jinak spíš, kde jsem ještě nebyl, kam by se chtěl podívat, to je Island a Potsdam.
3: Do jaké země by ještě rád jel?
5: O Islandu mluví pořád.
3: Kdo z vás dvou je větší smíšek?
4: Když je příležitost, tak určitě Jiřinka.
5: Jako já se ráda směju. Já se směju ráda.
3: Váš největší zlozvyk?
5: Možná, že si ráda odplic něco řeknu. To je jako to asi, jo, to on to prská, že používám někdy i silný slova. Ale, no.
3: Její největší zlozvyk?
4: To poslední slovo.
3: Kdo balí kufry na dovolenou?
5: Já.
4: Ona, protože já bych toho zabal moc málo.
3: Kde si nejraději čtete noviny?
4: Noviny se u nás moc nečtou. Rozhodně ne na záchodě. U nás, pokud něco čteme, tak to čteme u stolku v obýváku.
3: Kde si nejraději čte noviny?
5: Tady v leže. Ne, on musí všecko v leže. Když čte, tak v leže.
3: V čem je vaše žena nepřekonatelná?
4: Já si myslím, že ve vaření. Vůbec v těch domácích činnostech, takových tvůrčích.
3: V čem jste nepřekonatelná? Nebo muž to nejvíce oceňuje?
5: No tak vaření, to víte, že jo. Vaření, pečení, to jako to i pochválí.
3: Kdy jste si dali poprvé francouzský polibek?
4: To bylo až někdy při procházkách u řeky.
5: No, tak někdy asi potom u té vody, když jsme potom už chodili to, protože ta pusa u té bělozářky, to se nepočítá. To opravdu bylo, no asi, no a potom, když jsme spolu byli tu první noc, no.
3: A teď mi prozraďte, jestli si vzpomenete, na jakém originálním místě jste strávili noc.
4: To bylo v hotelu v Taškentu, když jsem sledoval tenisový přenos, už nevím, kdo hrál s kým, a najednou mezi televizor a mou hlavu se nasunula Jiřinka a toužila po pomilování. Slušně vychovaný člověk vyhoví.
5: Tak to si to nepamatuju.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Prožít s někým po boku víc, než 55 let. To znamená toho druhého opravdu milovat.
1: Jak vypadá láska v pozdním věku? Nad čím tak lidé přemýšlejí? Na co se těší? A co jim dělá radost? To nám prozradí Jiřina a Jan Krapcovi.
5: Když je hezky a můžeme se jít vykoupat. Ten, když potřebuje, aby byl v klidu, tak uteče ke včelám. Já, když potřebuju být v klidu, tak uteču do keramické dílny. Jako, to jsou takové chvilky, kde jsme každý sám. A jinak všechno ostatní vlastně děláme spolu.
3: Takže ta krása toho vztahu je právě i v tom, v té touze a síle dělat to spolu?
4: A na to jsme byli ale celý život vlastně zvyklí a víceméně i připraveni. To jsou ty společné zájmy, společné činnosti.
5: A to jsou naše společné lásky a vzpomínky.
4: A popravdě ono není třeba někdy mnoho slov, někdy stačí pohled a už člověk ví, co ten druhý vlastně má na mysli a snaží se mu vyhovět. A to myslím si, že je dost cenné.
3: Máte úžasného chlapa doma, on vás takhle hezky myslí.
5: No, to já vím.
3: Jaké srdce má Honza? Co všechno se do něj podle vás vejde?
5: Mám říct, že zlatý. Mám mě rád.
3: A vy jeho?
5: No samozřejmě, že taky.
3: Otevřeně se zeptám. Padlo to tu xkrát. Jste starší než Jiřinka. Uvažujete i vy dva o tom, že jednou z toho světa každý z nás musí odejít. A i tenhle věkový rozdíl, že se třeba nesplní tak, jako každý pár si přeje, aby odešli spolu. Myslíte i na takovéhle věci, jaký bude odchod jednou z toho světa?
4: My se snažíme si to nepřipouštět. Jiřinka stále tvrdí, s ohledem na tu genetiku, že já tady budu déle. A že teda, která to se mnou potom další vydrží, to tak občas si povzdechne, ale je to pochopitelně s nadsázky. Ale prostě nepřipouštím si myšlenku, že bych tady byl sám a bez ní.
3: Je to tak, že s odchodem jednoho odchází kus i toho druhého?
5: Samozřejmě, protože ten život je spojený. Jsme sice dva, ale ten život je jeden. Nás dvou. Takže když ten jeden odejde, odejde půlka člověka a to bude smutný. Ne. Jsme dva. Takže dokud to půjde, tak budeme dva.
4: Samozřejmě, že v dobách mládí to všechno bylo takové živelnější, vášnivější, živočišnější. Teď je v tom víc toho vzájemného pochopení a touhy prožít další dny co nejlépe. Ten cit je dokonce v současné době spíš ještě silnější, než byl za mlada, kdy byl člověk lehkomyslnější. Řeknu to nadneseně, že lepší výběr, než s Jiřinkou jsem udělat nemohl.
3: Je něco, za co byste mu poděkovala?
5: Za všechno. No, že ho mám ráda, že prostě takový, jaký je. On je milej, on je takovej, nechci říct rozdávačný, to ne, ale srdce na dlaní. Mám ho ráda a mám ho ráda takovýho, jaký je, takže život s ním, to bych mu řekla, co jsem s ním prožila, tak byl pěkný. No, já to mám tady v sobě a jsem ráda, že ho mám.

0: Manželé Jiřina a Jan Krabcovi se bezpodmínečně milují a dokáží si říct tisíc věcí, aniž promluví. Vědí, že láska nepotřebuje slova. Stačí jí dvě otevřená srdce.
1: Jak kdysi napsal Saint-Exupéry, skutečná láska se nikdy nevyčerpá. Čím více dáváš, tím více ti zbývá.
0: A tak milujte. Budete bohatší, klidnější a ve stáří spokojenější. Láska je tu pro všechny a přitom jí stačí tak málo.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
3: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by už nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Převod auta budou moci lidé v celé České republice zřejmě vyřídit online. Místo chození na úřad by nově mělo být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který právě dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Hasiči dnes brzy odpoledne předali společnosti Krým zničenou budovu číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
7: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Záchranáři ze sousedního Rakouska nebo Německa mohou ošetřit turisty v příhraničním území. Umožňují to dohody mezi jihočeskými zdravotními záchranáři a jejich zahraničními kolegy. Nejčastěji pomoc využívají pacienti v sousedství Horního Rakouska. Podrobnosti doplní mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěch Míra.
8: S Dolním Rakouskem jde přibližně o nižší desítky přeshraničních výjezdů za rok. Ve spolupráci s Horním Rakouskem a Bavorskem jde spíše o jednotlivé případy. Přeshraniční spolupráce se týká i letecké záchranné služby. Tyhle ty zásahy ale nejsou časté. V praxi máme jednotky případů ročně. Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně. V dohrávce prvního kola zvítězili na hřišti Nováčka Artisu Brno 4-2.
0: Počasí.
3: V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, místy může být oblačno a hlavně na severu a severovýchodě ještě přehánky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Večer se bude vyjasňovat, maxima zítra mezi 25 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude slábnout. Oteplovat se bude také v dalších dnech a ve druhé polovině tohoto týdne by maxima měla často překračovat hranici 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Jede se ale plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No, považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout.

0: jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýšek, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak, takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc. To létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořená...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Hm. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. Hm. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: No ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? Na co?
0: No až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. 5. dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: Uh-huh. I květiny, které mají trny.
1: Tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak... tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: Jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květin...
2: Ale kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo. Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal a celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk a nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, Malý princi. Květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

bývalého dru. Když si nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji dům. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvít.

0: ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, aby jsi zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych jí poslechla, mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poroučím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuji tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1 jsou 2 a 1 jsou 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit 3 a 2 je 5, 5 a 7, 12, 12 a 3, 15. Dobrý den, 15 a 7, 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28 a 5 je 33. A 5, 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 milion 622 tisíce a 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze třikrát. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji, jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál, já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži. Zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší, posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je, to je tlustá kniha.
0: Velmi správně, protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející.
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě je k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: O, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že jsi mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak, podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tedy pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exupéryho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ, a přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají, v jediné růži nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé, musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se. Ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě se mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, abych ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květin. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas na naši noční linku. Budeme si povídat o znameních zvěrokruhu. Věříte tomu, že datum narození může něco napovědět o naší povaze? Nebo jsou pro vás horoskopy jenom příjemným čtením pro chvíle odpočinku? Možná jste se někdy v charakteristice svého znamení úplně poznali. A možná jste si naopak řekli, že na vás nesedí vůbec nic. I to je zajímavé. Každý z nás je totiž jedinečný a právě o tom si dnes budeme společně povídat. Zavolejte mi a podělte se o své zkušenosti. 731 800 900. Věříte na astrologii? Máte oblíbené znamení, talisman nebo příběh spojený s horoskopem? Těším se na vaše názory i zážitky, které můžete také psát, a to na rozhlas.cz/linka anebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a ať je dnešní noční linka příjemným setkáním.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se někde možná podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu, alespoň jednou za život. Někdo horoskopy čte každý den, někdo pro pobavení, jiný v nich hledá odpovědi, zajímá se o povahu lidí kolem sebe. Možná podle znamení hledá i určitou souhru mezi partnery, přáteli nebo rodinou. Právě o astrologii si budeme dnes povídat v noční lince. A kdo nám to hezky začne? Krásnou noc přeji.
1: Krásnou noc, moment, já vypnu rádio.
0: Paní Dana je napřímo. Tak i vás se budeme ptát, jestli víte, v jakém jste znamení, zajímalo vás někde, co o vás vypovídá a tak dále. Tak
1: zaujalo, je tady Dana z Ježíště. A já bych k tomu řekla asi tolik. Já mám zkušenost, já vycházím hodně ze zkušeností životních, protože už taky mám něco odžito. A v podstatě o astrologii se velice zajímám, stejně jako o numerologii, ale astrologie mě zajímá z toho důvodu, že prostě já jsem jako blíženec, zrozenec blížencí, tak jsem kompatibilní celkem s každým znamením, dá se říct. Jo, ale je to o těch životních zkušenostech, jak se snažíme s lidmi vycházet a tak dále. Ale třeba měsíc nebo lunu mám třeba ve váhách, takže jsem takový váhavec, hodně zvažuju, než se pro něco rozhodnu. To je jedna věc. No a

0: řeznější nade mě. A já to prostě nemám ráda, jsem takový pokorný člověk.
1: Mhm. Beran. Tak ano, o nich se říká, já jsem si tady pro vás připravila takové krátké informace, když někdo z vás řekne nějaké znamení, tak abych ho doplnila. O nich se říká, že jsou odvážní, průbojní, plní energie, přímí, upřímní, samostatní, soutěživí. No, ano. No,
0: oni jsou tak, až příliš soutěživí a příliš takový tvrdohlavý, ano. Já bych řekla, že jsou tvrdohlaví, když si něco umanou, tak to prostě chtějí. Za každou cenu. A já třeba, já jsem měla rodiče ve znamení lva, tatínek byl, můj milovaný tatínek byl ve znamení ryb. S tím já fakt, já nemám žádný znamení jako konflikt, jo. Ale u toho berana prostě...
1: No tam... mají tady slabší stránky, netrpělivost, impulzivnost, tvrdohlavost, sklon jednat dříve, než vše promyslí, rychle vzplanutí.
0: Jo. Mm-hmm. Přesně tak, Věruško. A proto jsem byla ráda, že jste mi do toho vstoupila, do toho mého monologu vlastně, že jste mi to upřesnila. Já prostě vycházím z těch životních zkušeností, samozřejmě. Nedám na to, co si přečtu v týdenním horoskopu, to vůbec ne. No, jo, mě spíš zajímají.
1: Dobře, paní Dano, jestli dovolíte, to je teda ta...
0: Ano.
1: Astrologie. A teď kdybyste mi zkusila ještě osvětlit, vy jste říkala, že se věnujete numerologii. To je zajímavé, tak kdybychom to druhou část povídání věnovali tomu.
0: Ano. Ta je velice zajímavá, protože tam to totiž je o číslech, o datu narození vlastně a to se musí sečíst vlastně celé datum narození včetně roku. A teď vám vyjde nějaké číslo, který vlastně pokrátíte a já jsem třeba dvojka. Jo? A dvojka je prostě takový člověk, který jako myslím si, že to mám v hlavě celkem srovnaný a že se snažím opravdu nacházet na každém nejen ty zápory, ale i ty klady. Jo?
1: Paní Dano, a to vám teda říká něco o vás, vypovídá to něco o vás. V numerologii je toto vaše teda číslo a ano? V té astrologii je to to, v jakém znamení z věrokruhu jste se narodila,
0: tak,
1: ale jak je to s tím,
0: jo,
1: když chcete nějakou jako odpověď, tak jako můžete se zeptat nějakým způsobem, jako, nebo něco vyčíst v té numerologii, aby vám dali odpověď.
0: No, v té numerologii se dá vyčíst úplně mnoho věcí a jako když si uděláte tu mřížku numerologickou, což je takový vlastně čtverečky vlastně z 9 políčky a teď vy vlastně musíte zkoumat v té numerologii, musíte zkoumat i která políčka vám chybí, v čem jste prostě a tím pádem vlastně přicházíte na to, v čem jste dobrá, vynikající a v čem třeba máte trošku na sobě zapracovat, jo, to je druhá věc. No a ono se to těžko vysvětluje takhle, je to prostě 9-místná mřížka a já jsem třeba, já mám 2 6 v datumu narození, jo, takže já vám řeknu pro příklad a ta 6 je symbolika toho, kdo má 6 anebo 2 6, tak je symbolika toho, ta je vlastně uprostřed je 6. A to je symbolika toho, že ten člověk má vztah k rodině, k rodinným hodnotám. Posloucháte mě ještě?
1: Ano, takže byste se vlastně, jakoby, byste se mohla zeptat někoho na jeho datum narození, pak si to sečíst za to, co mu vyjde, tak byste si řekla, to je rodinný typ, tak s ním...
0: No, ale víte co, oni všechna čísla vlastně mají smysl. Všechna čísla. A ty chybějící také. Jo? Když vám, to, co vám chybí v té mřížce, když si prostě tam převedete do té mřížky, jako když si představíte 9 políček, prostě, jakoby malý čtvereček, tak těch 9 políček, tak vlastně to, co vám chybí, a nebo to, co tam máte. Ale co je podstatné, a myslím, že už jednou byla řeč o numerologii, jako takové, že jsme se shodli v tom, že prostě je to víceméně originálnější způsob, jak si člověka rozebrat, jak přijít na jeho hodnoty i

0: nedostatky ještě před tím, když znáte datum narození, včetně roku. A já jsem navíc ještě na konci, vlastně já jsem taková radší povaha, protože já jsem na konci, já jsem vlastně v třetím dekanu těch blíženců, takže já už jsem spíš rak. Já jsem takový, hodně, hodně pro mě rodinný hodnoty znamenají mnoho. Tím bych to asi chtěla uzavřít. A tam říčka, to se těžko se to vysvětluje takhle jako nikomu, kdo se nevyzná. Ale prostě ty čísla si převedete. Dáte si je do té bříšky, devíti místné, a zkoumáte ta čísla, která máte ve většině, nebo i vícekrát, a nebo i ta čísla, která tam chybí v té bříšce. V těch od jedničky do devítky je numerologie, jo? Takže tak to je.
1: No, tak děkujeme za ten náhled, ano, do světa numerologie.
0: A děkuju a budu dneska poslouchat velice pozorně, protože já vám děkuju za prostor a nechci mluvit dlouho a přeju vám krásné léto a co už konečně, ať přejdou ta sucha, ať máme konečně trošku vláhy, protože já už jsem z toho úplně tohohle toho horkého
1: léta. To musíte říct podle mě tak za 14 dní, nebo možná později. Ale když jsem se dívala na předpověď.
0: Já budu možná tak těžko předívat z toho, pak i usínám. Jo? Takže Jaruško, mějte se krásně, opatrujte se. Šťastně dojďte domů, mějte ráda svoji rodinu, ať už jste v jakémkoliv znamení, v jakékoliv numerologii. Jo?
1: Děkuju. Já jsem Lev, paní Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 17 minut. Astrologie provází lidi už po staletí. Pro někoho je zajímavým způsobem, jak přemýšlet o sobě i o druhých, pro jiného jenom milou zábavou. Ať už hvězdám věříte nebo ne, někdy je zajímavé zjistit, jak nás popisují astrologové podle našeho znamení a jestli v nich najdeme alespoň kousek pravdy v těch horoskopech. Tak uvidíme, co k tomu tématu poví paní Zdena, ta volá noční linku právě teď. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a dobrý večer všem posluchačům. Já jsem vodnář a to jako já jsem velký trémista, takže já asi toho moc neřeknu. Prostě když si přečtete charakteristiku vodnáře, tak to jsem úplně já vzdušný. Nemůže mě nikdo prostě držet nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla.
0: No.
1: Mám ráda lidi, prostě ráda pomáhám každému a hlavně prostě, kdyby mě chtěl někdo jako vlastnit to, v tom způsobu, tak to ne, prostě já musím mít volnost, jo.
0: Vodnář jste říkala, ano?
1: Vodnář. Když si to přečtete, tak to jsem prostě já, jo.
0: No a vidíte to, já tady mám nějaké základní rysy a nějaké takové, no možná vidíte, tady poslední bod, samostatní a svobodomyslní. Neradi se nechají omezovat, mají rádi svou vlastní cestu. No tak to sedí na vás, říkáte, vidíte, tak to možná nějak přeci jenom funguje. A vodnáři jsou originální, zvídaví, přátelští, společenští. Krásná vlastnost je spravedlnost, že jsou spravedliví.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: Nějaké výtky, tak to by jsem vám možná mohla vytknout, že někdy můžete působit trošku odtažitě, býváte tvrdohlava ve svých názorech, dáváte někdy rozumu přednost před emocemi. Sedí to?
1: Jo, ale sedí. Tak počkejte, jak to...
0: No ale jak je tady, že dáváte přednost rozumu před emocemi, tak tady vidíte, že to napsali jako vlastně výtku a no, ono jako být rozumný a řídit se hlavou, já bych to považovala třeba za přednost, no. Nevím, co vy.
1: No, já jakdy, no.
0: Možná.
1: Někdy. Když nedám právě.
0: Takže
1: na
0: říkáte,
1: ten
0: že to u vás sedí, tak to je jedna věc. A teď tedy, když třeba máte před sebou nějaké rozhodnutí. Možná jste někdy v životě byla postavena před nějakou věc, kdy jste musela říct si ano, ne. Poradila jste se třeba s nějakou vědmou, s nějakým astrologem, přečetla jste si horoskop?
1: Ne, to ne. Horoskopy čtu hrozně málo kdy, ale jednou prostě známá paní, tak jsem říkala, tak mě teda taky řekni, co asi, jaký vlastnosti mám, nebo tak, nebo co, no to, co se vlastně říká, že jo. A ona mi přesně řekla něco podobného. Já jsem říkala, tak už můžete být ticho, jako protože já skutečně jsem vodnář, tvrdý vodnář.
0: Dobře.
1: A někdy mě to je teda na závadu, jo, protože já bych každému pomáhala, já prostě mám ráda lidi a no, když já mám takovou trému, že nemůžu mluvit.
0: A myslíte si, že některá znamení si spolu lépe rozumějí než jiná. Věřila byste tady na toto spojení, že to může rozhodovat?
1: No, může, ale já jsem měla berana za manžela. A, no, beran je beran, jo. A já jsem vodnář. A ono to nesedělo dohromady. Jako byli jsme dost často v rozepří, jo. Ale když jsem se s ním chtěla poradit, tak on mě vždycky řekl, No, tak si to rozhodni sama, no.
0: Aha, tak spojení beran a vodnář podle astrologie citují, někdy mohou narazit na to, že oba chtějí jít svou vlastní cestou, ale vzájemný respekt jim může pomoci najít společnou řeč, ale bývá to velmi náročné.
1: No vidíte, že to je pravda, no.
0: Teda,
1: a mám syna lva. Mám syna lva. Aha. Jo. A to je teda skutečnej lev, jo. To je to samý prostě vládce, lev, vládce. On, prostě můj syn, já kolikrát jsem na něho až tak naštvaná, protože on prostě ten prosazuje úplně, jo. Nevědomky samozřejmě, ale to je skutečnej lev. Když si přečtete lva, tak
0: ano, on je tvořivý. Odvážní jsou lvy, věrní, ano. Velkorysí, společenští, ale sebevědomí, někdy pyšní a potřebují uznání.
1: On je hrozně šikovnej, on prostě všechno on dokáže udělat, jo. Ale tohle ta povaha prostě toho lva se tam teda opravdu projevuje silně. No a ten, co říkala paní Dana, tam ty dvě šestky, to je 1966 je druhý syn a no tak oni mají tak podobnou trochu povahu, ale on je jiný, je víc společenský a no pro rodinu, no tak tenhle, ten starší taky je pro rodinu, všechno pro rodinu.
0: To je hezké.
1: Dá se říct.
0: Tak to má být. Děkuju Zdeni za milé povídání, bylo hezké vás poslouchat, děkuju, že jste se podělila o svoje zkušenosti s astrologií a malinko jsme otevřeli i numerologii, tady s těmi čísly z datumy narození. Tak pojďme poslouchat příběhy ostatních a píseň od Marka Ztraceného, jestli souhlasíte.
1: Děkuju a promiňte, že já mám hroznou trému.
0: Zdeni, takže vůbec to nebylo poznat. Vůbec.
1: Všem přeju dobrou noc a vám taky.
0: I vám. Číslo si uložte a zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně se to poslouchalo. Marek Ztracený a Naše cesty. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, pokračujeme v povídání na téma Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Koho můžeme přivítat?
1: Dobrý večer, tady Jitka z Brna.
0: Milá návštěva z Brna, paní Jitka je s námi. Vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak já jsem 31.12.41 a jsem Jitka, to je 5. prosince. Jako dítě jsem byla strašně ukřivděná na to moje narození i svátky, protože 5. prosince je Jitka, 6. chodil Mikuláš. Pak byly Vánoce a pak jsem měla narozeniny. A takže nebyly v té době nějak moc penězky, takže jsem ještě naštěstí si měla maminku Švadlenu, takže ta mě obšívala, tak když jsem jela třeba do ozdravovny, tak si holky moje šastičky půjčovaly jako princeznovský. Takže já jsem tam byla taková středem pozornosti, že jsem všichni si snažili rozebrat můj šatník a já jsem málem neměla co na sebe.
0: Takže tak. No, ale zase je krásné, že jste měla tolik důvodu k oslavě v jednom období. To byla prostě trojnásobná radost.
1: No jo, trojnásobná, ale pro chápu, peněženku, chápu. Protože
0: pro
1: maminka...
0: Pro ty děti hlavně, ano, které čekají celý rok, až budou mít narozeniny a pak mají vlastně tři věci za nás.
1: Byla
0: narozeniny
1: jsem potom jenom s maminkou, protože náš táta měl široké srdce a tak to řešil po svým a maminka to nezvládla, takže byla se mnou sama. No ale říkám, když jsem byla v té ozdravovně, tak to byla paráda teda. Všichni, já jsem málem chodila jenom ve spodnice nebo v něčem takovým. To jsem měla jenom tak trošku. No ale tak jinak je to v pořádku. Mám, no, měla jsem dvě děti. Syna nemám už, což teda je nejhorší, když se může stát podívat se dítěti do hrobu, ale mám dceru a mám dvě vnučky a z těch mám radost.
0: Mm-hmm. Paní Jitko, poznáváte se v charakteristice svého znamení? Zajímáte se o to?
1: Ani jsem neměla tu příležitost, ani jsem to tak nestudovala nějak.
0: A vy jste tedy jaké znamení?
1: 31.12.41 Kozoroh.
0: Kozoroh, takže...
1: Měla bych trkat, ale najdu. To nejsem trkající.
0: Tak, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, praktická, rozvážná, spolehlivá, cílevědomá. Sedí to na vás?
1: Ano.
0: Aha. Jo? A schválně, teď vyzkoušíme si to obráceně. Jakou máte slabou stránku? Jestli to bude sedět.
1: No, nevím.
0: Mohou působit vážně nebo uzavřeně. Někdy bývají příliš přísní na sebe i na ostatní. Neradi opouštějí své plány a názory.
1: No, tak já jsem zlobivá, nejsem taková přísná.
0: Mm-hmm, tak.
1: Nebyla jsem.
0: Ano.
1: Já jsem totiž potom, manžel měl široké srdíčko, no tak nás opustil a byla jsem sama s dětmi. A takže jsem se měla to ohánět, takže jsem byla, musela jsem být přísnější, no ale tak zase nedovedla jsem to. Můj synátor už není, to je nejhorší, když se matka podívá dítěti do hrobu a husí kůže mě úplně naskočila a mám jenom dceru, ale mám dvě vnučky, ale jedna ta vnučka je až v Anglii, ta, která je taková dobrosrdečná, milá. Teď, co jsem dala chalupu, tak ta není spokojená, protože té druhé jsem dala tento byt napsat a když tady není, tak tady to závidí a to nemám ráda. Nemám z toho radost, že takhle jako ta druhá. Nejsou si ty vnučky vůbec podobný.
0: Někdy to
1: jsou
0: tak bývá,
1: jedné no.
0: A čtete někdy horoskopy, když na ně narazíte v časopise?
1: No, tak moc si nekupuju časopisy, mám jenom, no trošku, když jo, když mám nějaký časopis, tak se samozřejmě, že si to přečtu, ale někdy to sedí trošku a někdy ne.
0: Já jsem vždycky říkala, že to je napsané tak, aby to sedělo i nesedělo.
1: No, aby se v tom
0: každý našel. Tak,
1: ano, ano.
0: Já jsem se ale těšila, že by nám to třeba nějaký odborník vysvětlil, jak to vlastně funguje, jak se to tvoří a že by nám k tomu dal nějaké podklady. Tak uvidíme, třeba se někdo takový ozve. Vám poděkuju.
1: Třeba bude někdo, kdo se k tomu vyzná a řekne nám to. Tak se mějte krásně, ať vám to udíká a hodně zdravíčka vám přeji.
0: I vám, paní Jitko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 8 minut po půl 12. volá noční linku Českého rozhlasu paní Marie. Vítejte.
1: Halo.
0: Povídejte. Dnešní téma, věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika?
1: Já jsem stará přirozenice. Každým soulem.
0: Tak to hezky začínáme.
1: Zítra je úplněk, tudíž jsem se teď procházela po úplníku a podobně a věřím na tohle to všechno, protože to, a za prvé vy jste lvice a moje pravnučka je také lvice a všem dámám, které poslouchají, bych chtěla doporučit lunární kalendář Pavla Skáčela, což je syn mého bývalého republikána kamaráda, ale je úžasný, protože paní Žeškalnizová to má za 300 a on to má bohužel za 100 a je úžasný, protože tam bere léčitele lunární kalendář Pavla Skácela za 90 korun. To si každá dáma může doporučit, protože tam jsou půsy a všechno možné.
0: Jo? My většinou se tady snažíme nedělat reklamu, ale kdybyste povídala ze své zkušenosti.
1: Já na tohle věřím úplně báječně, protože jako ti vodnáři, já jsem zkusila, i manžela jsem měla vodnáře, i přítelkyně jsem měla vodnářku, které jsem mimochodem zapůjčila peníze, pak mi je to, ale to je jedno.
0: Takže věříte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský život?
1: Prosím?
0: Myslíte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský
1: osud? Určitě, jo, jako to je jasný, jako facka. Jo, to je prostě daný, to je příroda a s tím nic nenaděláme. Já tomu, podívejte se, bylo mi 71 let, takže zabývám se tímhle tím jako soukromně, já to nikomu nevnučuju. Já moje familie tady vždycky říkala, no jo, babička, no prababička, no jo, už hrabe a mě pohodičky nehrabe, protože to mám makovice srovnané a je to úžasné tohle, prostě přírodu se ještě nikomu, jako bohužel za Komančů se říkalo, poručíme větru dešti. Dneska zase, no, což jsem konzultovala ještě, když bylo ANO s panem Babišem, aby se zamývali chemtrajzem a podobně. Podívejte se, dneska je, já nevím, 8 stupňů, zítra bude 40 stupňů, ale to je jedno to. Prostě my to neovlivníme. Stejně ta příroda si udělá svoje. Jo? Co si budeme povídat. A všem dámám, kteří chtějí pro své zdraví a pro svůj půvab a podobně něco udělat, ať si zakoupí tenhle ten kalendář.
0: Dobře, tak paní Marie, moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku, přejeme vám pevné zdraví a budeme se těšit, že se spojíme zase někdy příště v noční lince. Bude to k jinému tématu, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Tak jo, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stalo se vám někdy, že vás někdo odhadl právě podle znamení? Máte doma nějaký talisman nebo symbol svého znamení, třeba na krku, přívěsek? A věříte, že se některá znamení k sobě opravdu lépe hodí než některá jiná? Astrologie provází lidi už po staletí a toto téma nás provází také dnešní noční linkou. Volejte, těší se na vás Jarka Barbuříková.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Je přesně 11:45, je tady noční linka Českého rozhlasu a další návštěva a tou je... Krásný večer přejeme. Halo, halo. A tak byl tam pan Petr, který volal od Prahy, ale vidím, že nás telefonní spojení zklamalo, ale mám obsazené všechny linky, takže hned můžu zvednout další. Tak koho vítáme teď živě do vysílání?
1: Dobrý den, Monika z Prahy. Já totiž trošku mám tady problém s tím, co řekla ta paní předchozí, protože úplně ke až ve středu, tady to čtu, ve středu odpoledne, tak to jako nemám důvěru ani v nějaký ty věci, co ona inzeruje, ale mně se zdá divné, taky paní Danu, kterou mám velmi ráda z Blatné, že si odporujou vlastně ta čísla a ta znamení z jirokruhu, protože uvedu příklad. Když se někdo narodí 1. 2. a 2. 1., což vlastně 1. února je od nás a 2. ledna je Kozoroh, tak a numerologicky je to stejné. To by mě zajímalo, jestli by zavolal nějaký numerolog nebo nějaká numeroložka. Vlastně to jsou úplně odlišná data a jako různá znamení zvěrokruhu, tak to taky nesedí, že jo. To jako člověk si tam vybere, já jsem Kozorog, mně se líbilo, co jste četla, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, to je úplně jako do čítanky, to je do CV. Ale paní Jarmilko, já mám velkou důvěru v ten čínský nebo tibetský, nebo jak se to říká, ten horoskop, jak tam je kočka nebo zajíc, jestli to znáte podle letopočtu.
0: No, minimálně, tak zkuste nám to osvětlit.
1: No, tak třeba, já nevím, Hana Zagorová byla ročník 1946 a byla pes a tam je jakože pracovitý a prostě to sedělo, takže vlastně to je vždycky po 12 letech se to opakuje. Teď já nevím, co je letos za rok koně možná, nebo no a jako řekla bych, že prostě ty čínské, ten čínský zvěrokruh, tomu bych trochu věřila, jenom pro zajímavost řeknu, že za hlubokého socialismu, když byl týdeník Ahoj na sobotu, tak tam vždycky byl horoskop a oni to opisovali z nějakého polského rokstarého časopisu, takže kdo by si chtěl ušetřit peníze za horoskopy, takové ty psané v časopisech, tak doporučuji si někde ve supermarketu prolistovat. V každém týdeníku je úplně jiný horoskop, jo? Že si přečtete, že tento týden budete mít štěstí v rodinném kruhu a problémy v práci a tam je to jako jinak. Takže a ještě mám problém tedy s letním časem, že vlastně když se narodí miminko, teď vlastně za pár minut bude jakoby nový den, ale on vlastně ještě není podle Boha, jak se říkalo, že za socialismu se říkalo, že je čas podle Boha nebo podle komunistů, tak teď je teda čas podle skutečnosti a nebo podle letního času, takže vlastně to mimino, když se teď narodí za pár minut, tak bude mít datum narození 28. července, ale ono se vlastně narodí až do 1 hodiny ještě vlastně 27., kdyby nebyl posunutý čas. Tak to bych taky byla ráda, kdyby mi někdo vysvětlil. A jinak všechny pozdravuju a přeju krásnou noční linku, je to zajímavé téma. Ta numerologie, tam mi vadí, že tam chybí nula v té mřížce, protože to by zase znamenalo, že lidi, kteří se narodí 30. nebo 3. mají taky stejnou vlastně jako věždbu nebo osud, tak...
0: No, já si budu ráda, myslím, když někdo, že to tak je. No, že
1: kdyby zkrátka... někdo jako zavolal, co znamenají ty jedničky, to by měl, já mám hodně jedniček v datu narození, jestli by mi to někdo vysvětlil, jestli jsem jednička nebo...
0: Jo, jste jednička, to je skvělé.
1: Tak vy jste jednička určitě, paní Barbo říká, krásný večer a všechny moc zdravím a mějte se hezky.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byla paní Monika, která volala z Prahy. Děkujeme jí za milý příspěvek a už teď se těšíme na další. A než někoho přivítáme, tak je tady kapela Elán a píseň Láska moje. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: až do posledních tónů kapela Elán, Láska moja. Romantická písnička. A uvidíme, s jakou náladou přichází paní Iveta z Olomouce.
1: Ano, děkuji. Nevím,
0: jestli bude romantická. V každém případě se těšíme na vaše vyprávění k tématu. Věříte na znamení z horoskopu?
1: Takže, mohu hovořit?
0: Ano, jsme ve vysílání.
1: Chtěla bych zaprvé říct k té první paní, jo? Jak tam mluvila o těch mřížkách, to je výborný, to je pravda. A jak tam říkala, tam si sečtete ta čísla svého data narození a tak dále a vyjde vám životní číslo. Jo, když si sečtete vaše datum narození, třeba vám vyjde dvojka, jo? Tak to je nízká karma. Ta duše se musí ještě několikrát narodit. To je neštěstí. A já mám třeba devítku, to už je vyšší duše, to znamená, že ta duše už je úplně u konce, tak snad se už nikdy nenarodím jako znovu, jo, jako duševně. A potom, jak ta poslední paní říkala, ať je někdo vysvětlí ty jedničky. Takže já mám datu narození 4 jedničky a to je neštěstí. To je neštěstí emocionální, to znamená, že ten člověk, jako i já, máme co dělat sám ze sebou emocionálně, jo? Že furt čekáme lásku, hodně lásky, jo? Že se nezvládáme, jo? Citově, emocionálně, se nezvládáme. Ale dá se to jako překonat, já už jsem to jako překonala, taky jsem to cítila na sobě, jo? Musíte hodně sportovat, abyste nemyslela na to, kdo vás má rád, kdo vás nemá rád. Jo, to jsou ty jedničky. Já mám 4 jedničky v datu narození, to je neštěstí. A potom, jak mluvíte o těch znameních, to je pravda. Já jsem třeba kozoroh, jo? A já jste říkala ty vlastnosti, to úplně sedí. To přesně sedí, pracovité a td. A teďka musíte si k sobě opravdu najít hodný znamení. A to není lehké, jo? To s někým se seznámíte a on je třeba jiný. Já jsem kozoroh a ještě chci říct lidem. Máte 2 znamení. Jedno sluneční, to jsou kozoroh, a potom je ascendentální takzvané, jo? Ascendent. Takže já jsem kozoroh vodnář. A ten vodnář, to druhé znamení, mě velmi ovlivňuje, jo? Já jsem celý ten vodnář je takovej free, do luftu, jako do luftu, jo? Obrazně řečeno. Já jsem ráda cestovala, športovala, jo. Já jsem byla taková free. Manžel mě nemohl ovlivnit. Manžel si dělal, co chtěl, a já jsem si taky dělala, co chtěla. Čili on surfoval, lyžoval, lyžovali jsme spolu, ale já jsem jezdila na kole a tak dále. A já jsem byla taková free, já jsem měla volnost, já jsem měla psí zahradu, jo, já jsem byla taková free, to je ten vodnář. A kozoroh jinak, jsem kozoroh, si rozumí. Se štírem, štír, bík, beran, rohatý znamení. Pře, kozoroh je rohatý znamení, jo. Kozoroh, bík, beran. A potom ještě jsem milovala raka, protože my jsme v tom zvěrokruhu takovým kulatým, jak jsou ty znamení vepsány v tom kruhu, tak on byl proti mně jako, jo, proti mně, jako protinožec. Rak, kozoroh. Tak ještě jsem si rozuměla s rakem. A jinak výborným znameníkem je ještě rybičky, ryba, protože oni jsou něžní a milují něžnost. A tenkrát ten můj kamarád byl ryba, a on hrál na kytaru a vždycky, já jsem mu vždycky říkala, ty zahraj mi něco na kytaru. A já jsem to milovala. Takže kozoroh, beran, ryba, pana. Jo a můj manžel byl, my jsme se pak teda rozvedli. Po 32 letech, to byla škoda. A my jsme měli spolu ty dvojčátka a můj manžel byl pana. A já kozoroh. A my jsme si strašně rozuměli ve věcech finančních, jo. Pana vydělávala, já taky, kozoroh. A my jsme fakt, to klapalo ve věcech finančních, rozpočet rodiny a tak dále. Takže Pána a Kozoroh, taky výborný.
0: No, vy se v tom vyznáte, paní Ivetko, mně to přijde,
1: já se tím zabývám. Já se tím zabývám jako holka. Normálně mě to vždycky zajímalo. Numerologie, chirozmatie, jo, astrologie. 20 let já se tím zabývám jenom tak jako holka. Mě to vlákalo vždycky. Ty znamení, četla jsem Kluckou, jo. Perfektně, mám tady knihy doma o té chiromantii. Ano, čtení z té ruky, to je pravda. Tam normálně tu levou ruku tak zmáčknete jakoby a tam se vám udělají na boku jedna nebo dvě rýhy, to znamená, kolik budete mít dětí třeba. Jo, já tomu rozumím.
0: No, už to, nebo už to čára zkouším.
1: Života a tak dále.
0: Ale no, já se toho vždycky bojím, já vůbec nechci vědět, kde je ta čára života, abych se na to podívala.
1: A normálně, no, se vám podívám do ruky, do levé a uvidím čára života, tam máte takový různý pahorky, pahorka Venuše a tak dále. Takže mě říkali, jedni lidi volali po mně a říkali, my bychom chtěli, aby ta paní Ivetka nám vyložila ty čísla. No. Jo, a ještě chci říct, té mřížce, jak tam paní mluvila, to je pravda. To je taková mřížka, 9 políček a tam si poskládáte to vaše datum narození, ale to musíte tam vědět, jak tam máte poskládat.
0: Ivetko, tomu rozumíme, že to je větší věda, že by jsme v tom museli umět první chodit, dobře to nakreslit nebo napsat, potom v tom umět číst, ale do detailů nemůžeme zabíhat, takže děkuju za váš telefonát, jde vidět, že vás toto téma opravdu zajímá, že v něm nacházíte něco, co vás nějakým způsobem obohacuje, takže díky ještě jednou za telefonu, protože o to líp se
1: tak
0: to poslouchá. Takzvaný
1: roviny, rovina, vize, odhodlání a tak dále.
0: Dobře. Ivetko, mějte se co nejlépe, musíme se rozloučit.
1: A víte, co mám já rovinu vize? Že vidím věci dopředu, kteří jiní lidi nevidí.
0: To je zajímavé. Je.
1: Zdravím všechny lidi, kteří mě mají rádi.
0: Tak doufám, že se někdy příště o tom daru popovídáme víc. Teď se ale náš čas naplnil. Led Zeppelin právě teď, 2 minuty po půlnoci. Ano, překročili jsme už půlnoční hodinu, takže jsme ve druhé půlce noční linky Českého rozhlasu. Je s vámi stále Jarka Barboříková a přeju nádhernou noc.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé další hodiny Noční linky. Děkuji, že jste s námi zůstali i po půlnoci. Naše povídání se stále točí kolem znamení zvěrokruhu, astrologie, numerologie a také kolem toho, jak různé symboly a výklady vnímáme v našem životě. Někdo bere horoskopy jenom jako milé zpestření, jiný v nich hledá zamyšlení, inspiraci, odpovědi na otázky o sobě i o lidech kolem nás. A právě vaše zkušenosti a příběhy dělají dnešní večer zajímavým. Tak pojďme pokračovat, zavolejte na 731 800 900 nebo nám napište na rozhlas.cz/linka a podělte se o to, čemu věříte, co vás zajímá, nebo co v souvislosti se znamením a čísly vás někdy překvapilo. Těším se na vaše další příběhy. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott zpíval 13 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Paní Jana je u nás. Voláte odkud?
1: Já volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Téma znáte. Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Otázky i na vás.
1: Která se ptala, jak je to možné, že máme letní čas, tak když se někdo narodí v tuto dobu, tak samozřejmě, že se započítává ten klasický čas, ten skutečný, když se vypracovává horoskop. Čili na tom není nic složitého. Počítá se ten skutečný čas. A ještě bych chtěla říct, ten, kdo říkal, že když má někdo v numerologii jakési nízké číslo, jako třeba paní Dana, má dvojku, takže je nízká, tak to vůbec není pravda, protože ta čísla nehovoří o nízkosti nebo výšce nějaké úrovně duševní. A navíc, kdo je na vysoké úrovni, když si myslí, že má devítku, tak takový člověk by měl vědět, že nikoho nesnižujeme. No, a já vás, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Ano, a já bych teda chtěla říct ještě, že já se astrologií zabývám a to, že jsme narozeni v nějakém znamení, vůbec ještě nehovoří všechno o nás. To je jenom o tom, v jakém archetypu vězí naše duše. Ale horoskop to není jenom to, v jakém znamení máme to sluníčko vlastně. Ale horoskop se musí vypracovávat, jak jsou přesně postavené planety v tu chvíli, i v tu vteřinu vlastně našeho narození, jak jsou postavené astrologické domy, jak tam působí různé body v horoskopu na planety a tak dále. Takže to není žádná jednoduchá věc a ty horoskopy, co jsou psané v jakýchsi časopisech, tak to jsou jenom nesmysly, to nejsou žádné skutečné horoskopy tohleto.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se?
0: Ano, tak toto téma je pro vás asi velmi zajímavé, provází vás celým životem, baví vás si o tom číst? Jestli se tomu věnujete víc do hloubky, jak moc se o to zajímáte, protože to vypadá, že to rozumíte.
1: Já se o astrologii zajímám od svých 15 let a už je mě hodně.
0: Tak to jste dobrá. Čím vás to tak fascinuje?
1: No, mě to začalo fascinovat tím, že jsem si jednou přečetla něco o blížencích. No, a sedělo to přesně na mě. A já jsem blíženec. A pak jsem začala pozorovat lidi podle toho, co se píše, jako vlastně o těch znameních, tak jsem měla kamarádku zase střelce a taky to na ní úplně sedělo. No, takže jako tím jsem se začala jako k tomu blížit, no a potom jsem to studovala do hloubky a pořád je pro mě důležité, kdo jaký má horoskop, jako jo. A když se jedná o vztahové horoskopy, tak to se nedělá jenom tak, jestli se k sobě hodí třeba to a to znamení. To taky může hodně napovědět, ale musí se udělat srovnávací horoskop mezi těmi dvěma lidmi, ať jsou to manželé, přátelé, nebo matka, dcera a tak dále. A tam se potom v tom srovnávacím horoskopu pozná, jak to mezi těmi lidmi asi tak bude chodit a jaké je to jejich osudové životní setkání a tak dále.
0: To zní zajímavě, paní Jano. Byla jste někde u nějakého odborníka, aby vám pověděl víc? U nějaké vědmy
1: taky byla,
0: třeba?
1: Taky byla, ano. A pověděl mě to, co jsem si vypočítala.
0: Takže vám to potvrdil. Perfektně.
1: No. A takže takhle a opravdu ty horoskopy v těch časopisech, to nemá ani cenu číst, to není horoskop. A víte proč? Protože ono nezáleží jen, že blíženci nebo to a to znamení se bude mít tak a tak. Protože každý, i když jsme třeba samý blíženci nebo samý jovi, Tak všichni jsme se narodili trošičku na jiném místě, narodili jsme se v jiný čas, jako v jiném roce třeba a tak dále, čili nebo v jiný den, takže to nemůže vůbec jako mít nějaký vliv, na, jako to není horoskop, to, kde stálo naše slunce v den našeho narození, tak podle toho udělat už celý horoskop, jak se těm lidem třeba v tom týdnu bude dařit. To když si můžu vypočítat, jak se mě bude dařit, ale musím vycházet z celého horoskopu, nejenom z toho, že jsem blíženec, ale i z toho, jak mám postavené planety a jak jsou ty ostatní planety momentálně postavené teďka v tomto čase, tak na tento čas si můžu udělat horoskop, no.
0: Dobře, tak děkujeme, Jani, za ten obšírný výklad, hezky se to poslouchalo, je to zajímavé, tak doufám, že budete poslouchat i příběhy ostatních, třeba na vás nějak navážou. Zdravíme vás do Trutnova. Loučíme
1: akorát
0: se.
1: Mě mrzí, že vás špatně slyším, a to se nedá nic dělat. Mějte se moc pěkně. Zdravím všechny posluchače i vás a pěkné poslouchání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Vendula je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás srdečně zdravíme. A i vám nabízíme dnešní téma. Znamení zvěrokruhu. Sedí na vás jeho charakteristika? Nemusíte odpovídat přímo na tuto otázku. Vemte a chopte se tohoto tématu, z jaké strany chcete.
1: Horoskopy jsou 3 dekády. A horoskop u ženy a u muže je jiný. Slyšíte mě?
0: Ano, pokračujte.
1: Je jiný a jsou 3 dekády. První dekáda, druhá a třetí, jak u muže, tak u ženy. Mm-hmm. A to se moc liší, ano. První dekáda je jiná, prostě ty 3 dekády jsou jiné. Z každého znamení. Jenom tohle jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně.
0: No počkejte, Vendulko. Tak jak to máme my jako pochopit, jak to máme my v té praxi potom aplikovat? Když teda se chceme dozvědět něco o nás, chceme se věnovat tomu horoskopu, tak co nám tady tato informace měla říct?
1: Prosím vás, já mám znamení lásky z roku 1990 od Lindy Gottmanové a tam právě je, že jsou 3 dekády u každého znamení. Ano. Aha. První dekáda, druhá a třetí a každý horoskop se liší jak od muže, tak ženy. Každý je jiný.
0: Uh-huh. A kde třeba najdeme tady takové horoskopy? Kde bych se chtěla přečíst na zítra, jako žena, tak kde najdu horoskop? A jejda. Tak. Všechny telefonní linky se mi právě teď odpojily. Občas se to stává, sice výjimečně, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nedozvíme odpověď, pokud se tedy nedovoláte opětovně znovu. Tak zkuste to, zavolejte znovu 731-800-900, abyste nám odpověděla na moji otázku. No a do té doby můžeme zvednout z někoho jiného. Kdo je tady s námi? Živě, tady teď jsem někoho překvapila. Že jdeme rovnou do vysílání.
2: Noc, Jarušku, tady Jarda z Pařibová.
0: Jarda, Jardo, tak povídejte, co máte k tématu?
2: Takže já jsem ve znamení ryb a tomu tématu, co ten horoskop jako značí ty ryby, a to přesně mě sedí. Mhm. Uh-huh. My jsme hrozně jakoby citliví a hrozně ohleduplný k okolí.
0: Ano, citlivý, vnímavý, laskavý, empatičtí, tvořivý, zasnění.
2: Zasnění, ano, rádi sníme. A také máme bujnou fantazii, což u mě je velice, velice to bujný.
0: Aha. A prý se špatně rozhodujete, je to pravda?
2: No, jak v čom? Jako, když se rozhoduju v nakupování, to rozhodování není tak těžký, to koupím hned.
0: Dobře, tak potom teda, ale
2: co je tam vlastně zajímavé, že máme zvláštní nadání, jakoby, jak se to dá, jakoby začíšeno, umělecké nadání, jsme tvořiví, Já třeba teď skládám básně. Takže... Ach,
0: směřujete k tomu, že byste nám chtěl něco zarecitovat, nebo ne?
2: No, ale je to spíše takové nevhodné.
0: Dobře, no tak možná o to víc teda by mě lákalo si to poslechnout, ale ne, jsme ve vysílání Českého rozhlasu. Takže Jaroslave, na vás tedy sedí znamení horoskopu nebo zvěrokruhu, co to tedy pro vás znamená? Když jste třeba někdy hledal nějakou partnerku, tak díval jste se, kdo by k vám seděl? Čtete horoskopy? Byl jste někdy u nějaké vědmy?
2: Ne, já jsem si nejvíc rozuměl s přítelkyní, když ta byla v 19. listopadu, což nevím, co je to znamení.
0: Moje sestra je listopad, je štír, ale nevím, který datum, jestli se to tam nějak třeba neláme. No, tak nevadí. Tak mi řekněte, jestli jste někdy byl třeba u nějaké věštkyně.
2: Ne. Ani bych to nevyhledával, spíš čekám.
0: A proč ne? Schválně mi řekněte, bojíte se toho, co by vám řekla, anebo tomu nevěříte?
2: Ne, že bych tomu nevěřil ani, já nevím, není potřeba to vyhledávat, radši se překvapím, co by ten druhý den přijde, tady se probudím.
0: Aha, dobře, tak jste praktik, možná, že i to máte ve znamení, i když teda u vás jako u té ryby, no.
2: Tak říká se, že třeba je něčem váhání, jo, v tom váhání je třeba, co mám problém, zbavit se věcí, váhám, jestli to vyhodit nebo nevyhodit.
0: Aha.
2: A dokončí, že to nevyhodím.
0: Dobře. Tak děkuju, Jaroslave, máte ještě něco závěrem, co byste chtěla říct?
2: No, zapomněl jsem pozdravovat všechny posluchače Noční linky a zvláště paní Danu z Brotné, která volala jako první. Když se ještě poslouchá a tím moc zdravím.
0: Tak určitě je ráda, že ji pozdravujete. My jsme rádi, že jste nám zavolal. Ozvěte se zase příště, až vám sednete.
2: Tak já vám, Jarušku, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji a krásnou
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, máme 8 minut po půlnoci. Dnešní téma vás baví, alespoň v to doufám. Každý z nás se někdy asi podíval, co o něm říká jeho znamení z věrokruhu. Někdo horoskopy miluje, někdo je čte jenom pro pobavení, jiný v nich skutečně hledá odpovědi, když má před sebou třeba nějaké závažné rozhodnutí. Dnešní téma zní, věříte svému z věrokruhu, sedí na vás jeho charakteristika. Kdo si s námi bude povídat? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer, zde pan Jan.
0: Ještě jednou to jméno?
1: Pan Jan, neboli Honza. Ano,
0: Jan, dobře, souzvěl. Něco mezi Damianem a panem Janem, takže Honzo, jestli dovolíte, tak vás budu oslovovat a povídejte, co máte k tématu.
1: Jasně, no já jsem si chtěl zeptat, jak vás to baví, tohle téma.
0: Hodně. Víte proč?
1: Jo,
0: protože dříve jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Já jsem nevěděla mnoho let ani v jakém znamení jsem narozená a pak jsem potkala kamarádku, která k tomu propadla. A bylo to velmi zajímavé, že ona se tím řídila od rana do večera. Takového člověka už jsem druhého nepotkala, asi ani nepotkám. Ale stále se tím řídila, chodila na různé přednášky, kurzy a proto jsem si říkala, jestli třeba i tady bychom našli nějakého takového nadšence, který by nám otevřel ten svůj svět. Tak jak jste na tom vy?
1: No tak já jsem na tom velmi pragmaticky, já jsem právě chtěl zmínit spíš takovou myšlenku, že přece není možný, aby lidi, kteří se narodí třeba ve stejném jako datu, úplně v jiném roce třeba a formuje jejich osobnost úplně jiný prostředí, aby měli stejnou povahu a aby se jim třeba v jeden týden děli stejné věci. To mně přijde jako z logického hlediska jako úplný nesmysl, takže já bych spíš znesl dotaz, jestli to vůbec může tohleto jako skutečně fungovat.
0: Ano, to by mě taky zajímalo, protože já jsem na tom asi tak podobně jako vy, jak jsem už řekla. A o to víc mě právě fascinuje vlastně každý ten pohled na to. Někdo bere tu astrologii, numerologii jako takovou inspiraci k zamyšlení, proto tam několikrát jsem mluvila o tom, že to někde bere třeba jako pro zábavu, ale jsou takoví, kteří to skutečně berou jako přesný návod na to, co člověka čeká. Takže možná nám to někdo vysvětlí, možná nám na to dá odpověď. Já vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli tomu věříme nebo ne, ať si věří každý, čemu chce, hlavně ať žijeme dobře. A pokud to někomu pomůže, pokud to možná někoho uklidní v něčem, tak jedině dobře, protože takových berliček potřebujeme v životě víc, tak ať má každý tu svou.
1: Je to tak, souhlasím s váma, je to dobrá věc třeba k zamyšlení, nicméně logicky si myslím, že to fungovat prostě nemůže.
0: Děkuju za ten názor. Teď úplně vidím, jak jste některé zvedl ze židle, kteří nás poslouchají. Tak já doufám, že jste židle, od té židle poběží k tomu telefonu a že nám zavolí a že nám to vysvětlí. Tak děkuju.
1: Tak jo, hezký večer, pevný nervy a hodně trpělivosti.
0: Naslyšenou zase příště.

0: Budeme končit, ale ještě před sebou máme jeden příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu.
1: Lidka z Brna, a já vám řeknu jednu věc, s čím jsem se potkala já. Já teda, mě ty horoskopy zajímají, já taky jako třeba občas jsem si nechala vyložit karty. Ale co se týče té numerologie, já jsem se kdysi potkala s jedním pánem, když jsem, už hovoříme do...
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Ano, takže všechny zdravím, já jsem, omlouvám se. Takže já jsem se kdysi setkala s jedním pánem, já jsem přišla o práci a chvíli mě zaměstnala, jako dneska už je kamarádka, ve sportovních potřebách. A přišel tam pán a tak jako jsem končila s tím, já říkám, tak já vám to spočítám. On říká, já vám to spočítám taky. Já jsem to brala jako takový žert.
0: Ale říká, to je vtipné, no?
1: No, a když mě řeknete vaše datum narození a datum narození vašeho manžela nebo přítele, tak já vám to řeknu, jak to k sobě ladí. No a tak já jsem samozřejmě, mě to hrozně zajímalo, ty tak jako kolegyně poslouchala, tak já, ona shodou okolností měla manžela ve stejném znamení, jo. Takže pán to, já jsem ještě řekla, tak já jsem řekla bývalýho manžela, to jsem byla rozvedená už s ním, a současného přítele, ale neřekla jsem, kdo je kdo. Vám to spočítal a říká, tak tento, jako můj muž, bývalý, to je ďábel, ten vám bude dělat zle a bude vám dlouho dělat zle a prostě absolutně se k sobě nehodíte. Uh-huh. A na toho přítele řekl, tak to je přímo soulož duší. Doslova toho výrazu použil. Toto je pro vás úplně ideální znamení. Já jsem blíženec, přítel byl beran a já jako blíženec, tak ten manžel bývalý byl pana. A pana mě nesedí jako muž, ale sedí mě pana jako žena. Jako jo, když jsem měla tchyně, byla pana a byla úplně senzační a nejlepší tchyně na celém světě, ale jako muž, jako ne. Takže já jako tomu věřím svým způsobem, kamarádku mám Kozora a to, co jsem tady poslouchala, tak to je úplná pravda o tom Kozorohovi. Já jsem teda neslyšela, co kdo vykládá, jenom paní se tam letmo zmínila, že jako je blíženec, nebo že to na ní sedí. Na mě taky. A není pravda, že blíženci mají dvojí povahu, to není pravda. Oni jsou takový jako, ono se říká, že blíženec je celý život dítě, jo, tak v tom dobrým slova smyslu. Je to pravda. Zvídavej, jako rád se jako učí novým věcem, pořád se do něčeho štoura. Ale ne, že by to bylo bezlým, jo? My jsme jenom takový jako opravdu ty děti do konce života, jo? Takže jenom to jsem chtěla říct, ráda vás poslouchám, teda vysloveně vás teda, jako všechny kolegy, ale vás teda obzvlášť. Máte pro mě velice příjemný hlas. Jako,
0: děkuji.
1: To se mě líbí. A všechny zdravím a já si myslím, že na tom něco je a někdy teda, až bude třeba jiný prostor na to, tak můžeme se na ten výklad karet zaměřit. A mám dvě paní, které dělají ty výklady a řeknu vám, naposled jsem se ptala taky na něco a sedlo mi to úplně přesně. Ale to taky nemůže dělat každý. To je pravda, jo, že tady někdo vás osloví u obchodňáku a řekne, já vám něco bylo, to ne. Ale tyhle ty dvě ženy, ty to umí. Opravdu to umí. Ještě to uměla jedna paní tady v Brně, ta zemřela. Ale věřím na to a na ty horoskopy ještě, jak to někdo říká v tom Ahoji nebo to, tak ještě jsem si vzpomněla, že do dneška mám tady, že jsem si to vystřihla, někde to tady mám. Ty mě řekli, že v tom, že potkám v tento čas muže, který mě poznamená na spoustu let. To byl bohužel ten můj bývalý muž. A bylo to tak. No, a dělal to údajně teda pana Řebačka. Tak já nevím, někdo mluvil o něco o tom, že se to někde opisovalo z něčeho v Polsku, nebo já nevím, to nevím, já jsem tak na půl ucha už zasíhla. Ale něco na tom je. A jenom říkám, ten, kdo dělá tady toto, musí to umět. To nemůže dělat každý. Mě to sice zajímá, ale nemohla bych to dělat. Ale vím, že když jsem se s tím potkala, tak to sedlo. Takže jsou věci mezi nebem a zemí, tím bych to uzavřela.
0: A to hezky uzavíráme. V podstatě nejenom rozhovor s vámi, ale celou noční linku. Díky za to.
1: Děkuju.
0: Mějte se dobře.
1: Naschledanou.
0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky. Děkuju všem, kteří jste se ozvali. Bylo příjemné poslouchat vaše příběhy, názory, zkušenosti. Každý z vás přinesl do tohoto nočního povídání něco osobního a zajímavého. Ať už horoskopům, astrologii nebo numerologii věříte, nebo berete jenom jako zajímavé zpestření, důležité je, že nám někdy mohou dát příležitost zamyslet se nad sebou, nad jinými, nad životem, nad světem. Tak vám přeji klidnou noc, dobrý odpočinek, krásné sny. Děkuju, že jste byli s námi a těším se příště u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem. To byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Vy si to vymýšlíš.
3: Že to vymýšlím. To byl titul. Já jsem dělal všecko. Nakládání vajec do vodního skla.
2: To velké. Jsem taky dělal.
3: Ano. Všecko jsem dělal. A vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních. Protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér. Zkrátka dělal jsem všechno. Kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mě tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takovej jako chytrej, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda a přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku?
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdo si řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, Hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma, ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očadlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo?
3: No.
2: No a tenhle

0: dečky na záda. A jednou mu taky přišel takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
1: Já vím, povídalo by se, povídalo, 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
2: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
3: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: kratší schůze. Posluchačkám přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb karfiol a případně i ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná!
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomů.

0: Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchýni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrat i tchýni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrat i tchýni, protože tchýně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchýně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout jednatele. Proto byl odveden na čtyřku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchýni a jeho obsah byl zcela jasný.
1: Drahá matinko,
0: pravil se v něm,
1: pro váš klid posílám dvě úvahy. První a druhou.
0: První úvaha pak zněla.
1: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ji nechce. Za B, zpívat ji nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ji nutil násilím, nepřijde do nebe.
0: Již z první úvahy je vidět, že kanárek Kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
1: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
0: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
2: Kubelko,
0: psala tchyně jednoznačně.
2: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi, nepřej si mě. Tvá matka.
0: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející se ze sadu, kde krmila ptáky, byla zastavena v vrátným hotelu.
2: Dopis?
0: Zeptala se dychtivě.
3: Značnej.
0: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít s žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
4: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava, to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali nasměny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je v Piešťanou?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takový pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené, pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutý a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A to taky samozřejmě. O, je to, já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě. A vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, ale děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak mi intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, to skutečně... Ano, co já to tady vlastně kecám, víte? No ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho. No, a já bych tedy hlavně rád, jo, to i by nás bylo, co pak, to jako zase žádný to... No ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co? No ne, že... Tedy naschál. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec. Co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ty kamaráde, úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju prostě si myšlenku, jak je to v háji.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on cold land? Wasted time on those terrible looking nosed and dollar backs. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the call a dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tip. With Dublin and toper pride and coast. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boriston. With tube line. With cane alone a hand, troubles teeming road as can. With Dover alone and canny a broodest time ado.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude, Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No já, no dobře, bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tady není intelektuálové, říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš Jeníček Pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forom ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincelský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jaký byla hezká, ty, jak vyprával tu historiku, jak říkal, Ježiš
4: Maria, Josefe, já přišel domů ve 12:45, táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježiš Maria.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká,
4: lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, ten Sanio, ono to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přizet...
3: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Neradši to náhodou vědět?
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte,
2: tak... Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: To samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různý, víte?
3: Ano,
2: průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No, právě.
2: Pánče, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
2: Tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to budeme mít hned, no. To není problém.
3: Tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
3: vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli je takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň, co
3: právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: No to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu.
2: Jo.
3: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No, vidíte, co?
3: Teď ještě vědět o tom, jaký.
4: Ano, no, tak jaký. To už nebyl takový problém. No,
3: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku. Víte, tak třeba tuhletu, když...
4: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
4: Samozřejmě.
3: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
2: Jo.
3: Umíte italský?
2: Italský?
4: No tak dovedu, částečně dovedu.
2: Ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že
3: italský. Ano, italský je psa, ano.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ano,
2: právě.
3: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
3: No jo, tak že vy už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
3: Činžáno.
2: Činžáno.
3: To ne. Poslyšte, pane, to se mýlíte. Ne, ne, no. To je správně činžáno.
2: A jo, činžáno, už
3: činžáno,
2: vím, činžáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venejsejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává, já.
3: Ono je ho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No. No takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba, jo.
3: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
4: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
4: Něco vodorovnou.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Přijme na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. Safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto.
3: A jo.
2: Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle je těžký.
3: Tohle je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Takže bychom šli kousek dál, ne?
4: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
4: Třeba,
3: takovou, jo?
4: Ano,
2: třeba, ano.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu
2: ano.
3: C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka
3: písmeno
2: C. Rozumím.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chtěl znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to...
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli.
3: No, takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo.
3: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
2: No vole, to je nějaká...
3: Co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? Ono se to vystříbří.
2: Ono se, jo, to zkuste
3: ono
2: něco...
3: Ono se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa, pouš.
4: No.
3: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
4: Bez eku, papouš?
3: Pepouš.
4: Ale ne, poprosím vás.
3: Papouš.
4: To je nějaký zmetek ty noviny, já vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
4: No, voleť. Ještě, že jsme to tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma? Jo?
3: Safra, a víte, že má?
4: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
4: No to nemůže být všude špatně.
3: No, že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
4: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte? No.
4: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Kdo, co?
4: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
4: Idiot.
3: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
4: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.